noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

Já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha, a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázela opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška a chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.
2: Tvá ústa medová,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradník, si vždycky z něj dělali srandu. Jo. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikrenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení, no vystoupení. Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý léta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facek, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbené, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšeft, a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou lyru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, on říkal, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím,
1: takže
0: že
1: babí,
0: ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Takže opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil, že v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen.

0: tady zatrhnut. Zatrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle jsem mu to Egon byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidl se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kandidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtíčková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtíčková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená, nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvyšková, tak to je...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Má Majka co dodat na téma svatba?
3: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
2: Ano.
3: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou SNBáků, z nichž ten mladší... Pitomí, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
2: Aha.
3: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet s kamnovcem, tak to jsou Hroprachtice a Bolek Polívka, co by farář. Nezapomenutelná role.
2: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Polka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Dobrý.
4: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
5: Děkuju.
4: A prosila bych pana Polívku, prosím.
3: Ano.
4: Děkuji moc.
3: A kdo pak nám volal?
4: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
3: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
4: No,
3: Majka,
4: že
3: určitě.
4: Máte krásné pořady.
3: Jo, tak.
5: Jo, pořady, já myslela pozadí.
4: Pozadí.
3: To není vidět.
4: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
3: No,
5: a vy mě vidíte?
4: Nevidím, ale já si
3: podle hlasu
4: pamatuju,
3: se to pozná.
5: Děkuju.
4: Protože jste pořád krásná.
5: Děkuju.
3: Já to potvrzuji samozřejmě.
5: Díky moc.
3: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
6: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
3: Děkujeme.
6: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
3: Děkujeme.
5: Je, to je hezký,
3: děkujeme.
5: No,
3: mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
5: No.
3: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál, dobrý den. Halo? Halo?
5: Hola.
7: No, prosím.
3: No, prosím.
7: Tady je Anička z České Třebové.
3: Ano.
7: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
3: Děkujeme za váš hlas.
5: Děkujem, Aničko.
3: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
8: Ano, dobré odpoledne.
3: Výborně.
8: Zdravím paní Tomsovou.
5: Děkuju.
8: I vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
3: Máme zapsáno.
5: Ano, děkujem.
8: Naschledanou.
5: Naschle.
3: Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
3: Sliby se mají plnit, nejenom u Vánocích, ano?
9: Paní Tomsou, zdravíte.
5: Děkuju, děkuju.
9: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
3: Děkujeme
5: pěkně.
3: Děkujeme,
5: nashledanou.
3: Dobré odpoledne. Ano?
10: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
5: Ano, děkujeme, Jano.
3: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Volek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
5: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
3: Opravdu?
5: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
3: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
5: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy a já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat, teď uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
3: Aha, no tak. ale Majce docela jde, ta Věra Chytilová.
5: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
3: Nedá se na imitátorku z
5: ne,
3: Hlasatelky?
5: Radši ne. Dobře. Nebojte se.
3: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
11: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkurohoši Gutentag, jo. A Věra Chytilová režiruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
12: Neříkal jsem mi to?
11: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A hraju a nejenom si říkám, stop, stop. Se zastaví. A říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
13: No. Říkal to filmovaně, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produkční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken, byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
11: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
3: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
5: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
3: tu po
5: historiku.
3: Svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
5: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, Ježiši, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
3: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme. Ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. Říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně. A pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že Bůh se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 2:45, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle.
1: No,
2: ale
1: to
2: tohle
1: ještě
2: bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. To je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Haas.
9: Co to je Igo Haas?
10: No Hugo Haas.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: Ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, Vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abys toho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Alois, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. Mhm. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouvám se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuji, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: sedět. Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž šmejdi udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš

na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Brně dnes začne mezinárodní strojírenský veletrh. Stavba nové školy v Moravských Budějovicích vyjde na skoro 400 milionů korun. Brněnská Kometa prohrála v extralize hokejistů v Českých Budějovicích 1-5. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Brně dnes začne mezinárodní strojírenský veletrh. Na výstaviště dorazí téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
2: Robotizace patří na strojírenském veletrhu poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
3: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně

0: susedný objekt a stavíme komplet novou školu.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace na září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty.
2: Například podle ekonomů Komerční banky bude skok výrazný. Meziročně by se mohla zářijová inflace dostat až na 2,4%. Kromě růstu pohonných hmot nebo energií se pravděpodobně na výsledcích podepsalo i zdražování některých potravin, které většinu roku naopak táhly inflaci dolů. Předběžný odhad inflace zveřejní Český statistický úřad v 9 hodin. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
1: Kometa Brno prohrála na ledě českobudějovického Motoru v 8. kole extraligy 1-5. Lukáš Cingel mluvil o velmi špatném výkonu.
3: V dnešnej době jako ta extraliga šla zase o něčo hore a my musíme 60 minut plnit to, co si povíme, ne 50, ne 30, ne 1/3, lebo bez toho tě body odvážat nebudeme. Zkoušeli jsme jako všetko možné, jeden gol tam padl, ano, troška jsme se nadýchli, ale hned nám to zrazilo kolena. Ten problém byl někde jinde, byl už od začátku v těch malých věcích. Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, přes den jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a je nám velkou ctí a potěšením, že jste s námi v úterý 6. října roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví Hanuš. Všem Hanušům budeme hrát písničku po 8. hodině a hned tu první, kterou uslyšíte teď po 5., bude Amor Magor od Lucie Bílé a pak přidáme také Rozdíly od Petra Reska. Chystáme pro vás plnou náruč písniček, které nestárnou na celé dnešní ráno. A je to 279. den letošního roku, do konce roku už nám chybí pouhých 680 dní, tak si je pojďme pořádně užít. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký den a ať se vám daří.
4: Český rozhlas Brno.

zpíval vám Petr Rezek, je 5 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno. Je 6. října 2026. V roce 1887 přišla na svět 6. října slavná operní pěvkyně Maria Jerica. Narodila se v Brně jako Marie Jedličková a v letech 1921 až 32 zpívala v Metropolitní opeře v New Yorku. Debutovala tam 19. listopadu 1921 v roli Marietty v opeře Mrtvé město skladatele Ericha Wolfganga Korngolda, rovněž brněnského rodáka. Osobně se v New Yorku zasloužila o uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyně. Byla několikrát vdaná a díky jednomu ze svých manželů se dostala i do Hollywoodu. Dnešek také připomíná dnes už zesnulého etnografa, historika a pedagoga Bedřicha Havlíčka. Narodil se v roce 1922 ve Valašských Kloboukách. Maturoval ve Vsetíně a vysokoškolská studia absolvoval v Brně. Už od mládí ho zajímaly lidové tradice, kultura a způsob života v rodném kraji na moravskoslovenském pomezí. Stal se historikem Jižního Valašska a Těšínska. V roce 1923 se v Lelekovicích u Brna narodil Milan Roth. Věnoval se radiodiagnostice zaměřené na nervový a kostní systém. Přednášel a publikoval u nás i v zahraničích a tento svět opustil v roce 2006. 85 let by se dnes dožil český básník, prozaik, překladatel a také literární vědec Vladimír Binar. Jako literární teoretik se věnoval zvláště Jakubu Demlovi. Byl také editorem jeho sebraných spisů a několik let působil jako pedagog na Pražské filozofické fakultě. V době normalizace nesměl učit ani publikovat. Na fakultu se pak vrátil až po sametové revoluci. A v roce 2012 se stal laureátem dvou literárních ocenění. Ceny Česká kniha a ceny Jaroslava Seiferta. A vynikl také jako editor moderní duchovní literatury. Před 15 lety zemřel dramatik, prozaik a také filmový a televizní scénárista Jan Jílek. Živil se jako soustružník, později vystudoval a dlouhá léta psal pro Českou televizi a některé jeho hry jsou populární dodnes, třeba komedie Láska jako trám. Jeho doménou byly ale především pohádky. Známá je třeba ta o sirotkovi z Radhoště v režii Ludvíka Ráže. A kromě jiného také byl třeba autorem románu Milování s hudbou o 20. století na Moravě a také v Čechách. Je 5 hodin a 13 minut. Po písničce na vás čeká počasí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes nižší ve srovnání se včerejškem. Ráno i pocitově v centru Brna bylo podstatně chladněji než včera. Pohybují se v rozpětí mezi 4 a 8 stupni Celsia, což je o nějakých 5 stupňů níže, než tomu bylo včera. A jaké počasí čekáme? Jasno nebo skoro jasno v údolích místy mlhy. Později začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní vítr. Povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky. Nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde minutu před 7, zapadne v 18 hodin a 25 minut. Dobré ráno.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hrála vám kapela Nightwork písničku Slunce v duši, totéž přejeme i my vám, posluchačům Českého rozhlasu Brno. Je 5:22. Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v Česku zjistili stovky prohřešků a technických závad. Po celé republice zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel a více než 32 000 lidí. Zjistili 1565 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty v celkové hodnotě téměř 3 miliony. Korun. Dalších 749 závad se týkalo technického stavu vozidel. Policie včera informovala, že 4 auta mířila ke kontrole technického stavu a všechna byla vyhodnocena jako nezpůsobilá. Ve 14 případech policisté zadrželi osvědčení o registraci vozidla. Kontroly odhalily také 51 řidičů pod vlivem alkoholu a 15 řidičů po požití návykových látek. Maximální pokuta 10 000 korun byla uložena policisty v Brně za použití pyrotechniky. V jednom případě policisté zjistili dron a případ bude řešit Úřad pro civilní letectví. Dnes na brněnském výstavišti začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají zvýšenou hustotu dopravy v okolí výstaviště a na příjezdových trasách. Se zdržením by tak měli počítat nejen návštěvníci veletrhu. Ti smějí vjezd a parkování využít bran číslo 3, 7 a 8, parkovací dům na Třiškovského ulici, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost parkoviště možné sledovat na webu www.cz. Zprávy chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné ráno. A do té doby ještě Marie Rotrová v písničce Déšť nebo taky Karel Zich Hej pane průvočí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hygienici evidují za září 34 nových případů žloutenky typu A. Oproti počtu nakažených v předchozích měsíci je to dvojnásobek. Nejvíce nemocných je mezi lidmi bez domova a uživateli drog. Podle epidemioložky Renaty Ciupek ale nárůst souvisí s návraty lidí z dovolených. Letos v Jihomoravském kraji na žloutenku typu A zemřeli 3 lidé. Řidiči můžou od dneška ve Znojmě využít 55 nových parkovacích míst na ulici Milady Horákové. Vznikly v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém. Řidiči na něm tak můžou auto nechat zdarma. Po instalaci závora a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody. Cenu ale radnice zatím neurčila. Už tři vozidla poskytují v Kroměříži službu Senior Taxi. Zájem lidí totiž roste. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170. V září jich bylo 379. Službu mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPPP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech. Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodu taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou také k dispozici přímo ve volebních místnostech. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici na Hodonínsku mezi obcemi Starý a Nový Podvorov. Osobní vozidlo tam srazilo zvěř, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Kapela Flamengo s Karlem Kahovcem Zavraždil jsem lásku 5 hodin a 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Česko si včera připomnělo 90. výročí narození prezidenta dramatika Václava Havla. V Brně se centrem oslav stalo divadlo Husa na provázku, ke kterému měl Havel blízký vztah. Kromě programu na domovské scéně vyslalo do ulic i speciální divadelní tramvaj.
1: Kancler, Rieger a Čech, poslední hra od Václava Havla, 90. Václava Havla, nastupujte!
2: Na brněnském Malinovského náměstí nastupují do tramvaje mezi běžnými cestujícími i herci divadla Husa na provázku. V uličkách mezi sedadly rozehrávají scény z Havlovy hry Odcházení. Hlavní linkou je rozhovor bývalého kancléře Riegera v podání Vladimíra Hausera s bulvárním novinářem.
3: Jeho postava je taková sebestředná. Na jednu stranu je poněkud rozhozen tím, že by měl být vystěhován ze své vily, a na druhou stranu je v tom rozhovoru s tím novinářem sebestředně jistý svými argumenty.
4: Určitě by nešlo to všechno uskutečnit hned.
2: Rozhovor o politické kariéře narušují i další postavy z Havlova posledního dramatu, doplňuje dramaturgyně Veronika Onhajzerová.
5: Nám se líbilo, že Havel v postavě Riegera reflektuje nějak jakoby svoji kariéru, sám se zamýšlí nad tím, co mu povedlo, co mu nepovedlo, zároveň ten rozhovor dává bulváru a do toho vlastně se kolem něj děje takový absurdně šílený svět různých jako postav. Je to Oswald jako domovník, novinář Ta komika vzniká tady v tom paradoxu toho těch dvou světů, toho intelektuálního a toho vlastně běžného lidského.
2: K cestujícím navíc z reproduktoru promlouvá i sám Václav Havel.
4: Chtěli skoncovat s politikou.
6: Já jsem, aby hráli o pomoci
5: My jsme použili ten originální Havlův hlas, přišlo nám to k dnešnímu dnu takové symbolické a vlastně trefné.
7: A zároveň pokaždé, když ta Šalina stojí tady na Maliňáku, tak je v ní možnost slyšet dálkový výslech, což je rozhovor Václava Havla a Karla Hvížděly z roku 85. A zároveň je to materiál, který používáme k tvorbě inscenace, která bude mít premiéru 18. prosince.
2: Dodává režisér Martin Modrý. Scénář chystaného představení mohou ovlivnit také diváci.
7: Diváci mají zároveň možnost se zeptat Havla na nějakou otázku symbolicky na psacím stroji, ale my zároveň potom chceme sebrat i reakce diváků na Havla a nějakým způsobem je taky reflektovat v té inscenaci, protože je pro nás nějakým způsobem téma i jak se dneska k Havlovi vztahujeme, jaké emoce to vyvolává, když se řekne Václav Havel.
2: Z tramvaje se program přesunul přímo do divadla na Zelném trhu. Dlouholetý vztah provázku k tehdy zakázanému dramatikovi tam na dobových dokumentech ukázal archivář Aleš Kolařík.
8: Scénář, který se jmenuje Zítra to spustíme, autorský pokus Václava Havla. Sám Václav Havel navrhl, že by mohl napsat nějaký autorský text pro divadlo Na provázku a vlastně hra o Alojzi Rašínovi popisuje noc, kdy vznikla Československá republika.
2: Oslavu nedožitých 90. pak zakončilo společné rozzáření plastiky Havlova srdce. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Hraboše Dana Bártu střídá Pavel Kašpar s aktuální předpovědí počasí. Je přesně 6:45. Teploty na jihu Moravy jsou dnes po ránu nižší ve srovnání se včerejškem, takže pokud jste ještě nebyli venku, oblečte se, dnes je chladněji zhruba o nějakých 5 stupňů. Momentálně se teploty pohybují mezi 4 a 8 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno nebo skoro jasno v údolích místy mlhy. Později večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 21 až 20 4 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní vítr. Povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky nepříznivé, odpoledne a večer dobré, bio je na jedničce a slunce teprve vyjde minutu před 7. Zapadne v 18 hodin a 25 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut, Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli také Martin Písařík, se kterým se podíváme do historie zemědělství. Ano, ano, v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Zkusíme zjistit, jaké plodiny se pěstují nejdéle. Martin Písařík je tady.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Železničáři vypsali velký tender na projekt nového hlavního nádraží v Brně. Armáda za skoro půl miliardy korun zmodernizuje železniční vlečku Náměšského letiště. Od dneška platí zákaz předvolebních průzkumů, mohly by ovlivňovat voliče. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Správa železnic hledá projektanty nového hlavního nádraží v Brně. Za zpracování finální projektové dokumentace mají železničáři zaplatit zhruba 700 milionů korun. Firmy se můžou do tendru hlásit do prosince. Zpracování projektu potrvá několik let.
2: Součástí zakázky bude vypracování dokumentace pro stavební povolení, majetkoprávní příprava a zpracování projektu v režimu BIM.
3: Vyjmenovává mluvčí správy železnic David Kabele. Brno už území kolem budoucího nádraží upravuje, například tam staví silnice. Doplňuje končící radní Petr Kratochvíl z ODS, který kandiduje do zastupitelstva městské části Komín.
4: To je poměrně velký robustní dopravní skelet, který znamená výkupy pozemků, příprava všech komunikací s napojením na jižní část velkého městského okruhu.
3: S výstavbou nádraží počítá správa železnic podle svých webových stránek po roce 2032. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u letiště v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Cílem je zvýšit její nápravový tlak na 22,5 tun, aby splňovala podmínky NATO.
5: Rekonstrukce trati z roku 1958 je naplánovaná na

0: můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotních 14 hodin.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhanými nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 210. kilometru u nájezdu od Slavkova na dálnici se srazila dvě auta a blokují pravý jízdní pruh. Kolona se táhne z 213. kilometru a zdržíte se asi už 20 minut. Ucpává se taky silnice 50, nájezd na D1 od Slavkova anebo stará silnice před Rohlenkou. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. S vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili 6. října roku 2026. Dnes slaví svátek Hanuš, a nebo také Hanuše, případně tahle poměrně neobvyklá, ale existující ženská podoba tohoto jména. Možná nevíte, že 6. říjen je také národním dnem trenérů, nezapomeňte na ně, národním dnem jezevců dokonce a také dnem prázdné e-mailové schránky, což si takhle promazat svoje maily. Schválně, kolik jich tam máte ve svých schránkách. No a pokud patříte mezi mlsouny a milovníky dobrého jídla, tak dnes nezapomeňte na nudle. 6. říjen je národním dnem nudlí a také národním dnem česneku. Takže pochutnejte si taková topinka s česnekem ke snídani, nemusí být úplně špatná. Přejeme vám krásné ráno a písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost i po 6. hodině. Dáme si Agátu od Olympiku a časy se mění, to už bude Aneta Langerová a písničku zaspívá společně s Kateřinou Marií Tichou. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na letošním 67. ročníku se potkají firmy, odborníci a obchodní delegace z desítek zemí. Hlavními tématy jsou umělá inteligence, robotika, propojení člověka s technologiemi. Výzkumníci z CEJTEC VUT například ukážou, jak odhalit poruchu elektromotoru ještě než nastane a předejít tak odstávce výrobní linky nebo třeba poruše elektromobilu.
1: Tady se snažíme simulovat vibrace, které by mohly vzniknout třeba poruchou ložiska.
2: Ložiska v čem?
1: Nějakého stroje, který je poháněn elektrickým motorem.
2: Lukáš Otava z CEJTECu VUT mi ukazuje simulátor technologie, která dokáže odhalit vznikající závadu v elektrickém pohonu.
1: Jsme schopni vibrace, které nejsou cítit, vidět vlastně v měřených signálech.
3: Já když chytnu páku a přiložím, tak když přitlačím o ně, cítím vibrace, ale když to trošku vzdaluji, tak ono to vibruje stále, ale už velice jemně. Na rozdíl od vaší technologie, která ukazuje graf, který říká, že se něco děje.
4: Keď se pozriete na ten motor, tak vlastně stále se točí, nie je nič počuť, nie je v podstatě ani nič vidět.
2: Dodává výzkumník Matuš Kozovský. Na speciální modulu si návštěvníci veletrhu mohou poruchu rovnou nasimulovat.
4: Pomocou těchto prepínačů je možné emulovat elektrickou poruchu.
2: Porouchaný motor může zastavit celou výrobu a to může podle výzkumníků stát firmy plno peněz. Elektrické pohony dnes využívají vysokozdvižné vozíky, různé spotřebiče, ale i výrobní roboti a linky. Stejný princip by mohl hlídat i elektromobily. Spalovací motor začínající problém často prozradí zvukem. Elektromotor je mnohem tišší. A právě proto může závada dlouho zůstat skrytá.
4: Určitě je zaujímavé, pokud se vám rozsvítí nějaká kontrolka, že do nejbližších 1000 kilometrů je vhodné navštívit servis, jako kdy zůstanete stát na dálnici a ten servis musíte řešit okamžitě.
2: Diagnostika motorů je ale jen jedna z mnoha technologií, které letos mezinárodní strojírenský veletrh nabídne, dodává ředitel veletrhu Michalis Busios.
5: Letošní hlavní témata jsou digitalizace, umělá inteligence, automatizace.
2: Lidé si budou moct prohlédnout a zkoušet například humanoidní roboty.
5: Vidění budou v akci, návštěvníků uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
2: Kromě robotů čekají návštěvníky chytrá auta nebo brýle s umělou inteligencí. Od úterý do pátku se na brněnském výstavišti představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 18 minut. Včera jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla. A náš cyklus Slyšet Havla propagujeme na našich nejenom stránkách, ale i v našem vysílání už více než 14 dnů. Pokud si chcete i vy poslechnout Havla, můžete tak učinit na webu můjrozhlas.cz, kde je k slyšení celá řada velmi zajímavých rozhovorů. Ku příkladu hostem Radiožurnálu byl také samotný Bill Clinton. Říkal, že Havel by se nám teď zatraceně hodil. Měl jsem ho strašně rád. A spoustu dalších zajímavých osobností mluví o Havlovi, třeba Magda Vašáriová. Nabídka stát se velvyslankyní mě nepřekvapila. Sílu a postavení mi dával telefon na Havla. A nebo třeba je tu také rozhovor s Ladislavem Špačkem, nebo i o tom, že Havel byl civilním prezidentem. Poslechněte si na našich stránkách můjrozhlas.cz v sekci Slyšet Havla celou řadu zajímavých rozhovorů. A na řadě už za chvíli také počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné, nikým a ničím nerušené ráno.

0: počasí.
1: Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 4 a 8 stupni Celsia, je tedy dnes chladněji ve srovnání se včerejškem. Pořádně se oblečte, chystáte-li se ven. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, v údolích místy mlhy, později začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky přes den nepříznivé, odpoledne a večer už by měly být dobré. Bio je na jedničce a slunce to teprve vyjde v 6 hodin a 59 minut a zapadne 5 minut před 6:30. Dobré ráno.
2: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů. To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Břeclavi začala stavba nové lávky přes řeku Dyji u splavu. Dělníci budují nosné piloty. Samotné přemostění ale vyrábí v dílně. Na místo ho osadí na jaře příštího roku. Město předběžně počítá s otevřením v květnu. Stavba vyjde na bezmála 40 milionů korun. 60 metrů dlouhá lávka usnadní cestu pěším i cyklistům ze Staré Břeclavy do centra města mimo hlavní silnici. Ve Vyškovském sportovním areálu začaly přípravy na vybudování nového travnatého hřiště pro fotbalisty. Tréninková plocha s rozměry 39x27 metrů vznikne za rozběhovou rovinkou v Mlýnské ulici. Práce za asi 6,4 milionů korun mají být hotové na konci letošního roku. Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 tisíc korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin. Podle odhadů ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se začíná pomalu rozjíždět kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Nehoda na 210. kilometru je pryč, kolona aktuálně od sjezdu na Rousínov a stále ale na dlouho. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Eros Ramazzotti, je 6 hodin a 41 minut, tady je Český rozhlas Brno. Spolupráce mezi univerzitami různých zemí je běžnou součástí každodenního akademického provozu. Jsou ale země, pro které není kontakt s vysokými školami v zahraničí všední a čistě pracovní záležitostí. Jde o Ukrajinu, kam se vydal i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.
1: Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš navštívil Lvov v rámci festivalu České sny. Hlavně se ale na západní Ukrajině setkal s kolegy z místních univerzit ve Lvově a Ivano-Frankivsku.
2: Masarykova univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1921 inicioval Masarykovu pomocnou ruskou iniciativu nebo akci, tak již dlouhodobě spolupracuje například s univerzitou ve Lvově přes naši filozofickou fakultu, slavistika, bohemistika, či historie.
1: Po začátku ruské invaze se ale tato tradiční spolupráce hodně změnila.
2: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500. Pomáháme i příchozím především akademičkám, protože jejich původní místa, například byla velmi konkrétní situace, která člověka vedla až k slzám, kdy říkala, její místo prostě neexistuje. Byla z Mariupolu.
1: Přijmout pedagožky z Ukrajiny a zvláště z univerzit na dočasně okupovaných územích, jako je ta v Mariupolu, to znamená se o ně také postarat.
2: Přicházejí typicky se svými malými dětmi, které jsou předškolního či raného školního věku, někdy se svými rodiči, pomohli jsme jim s nalezením těchto míst, postupně budováním angličtiny, češtiny, vůbec se zorientovat v tom našem systému. Kolem 100 osobností k nám přišlo a jsme za to velmi rádi.
3: Jakým konkrétním přínosem jsou pro naši vědu a pro naši univerzitu?
2: Tak v prvé řadě tam byla opravdu ta motivace poskytnout jim kontinuální možnost, aby pokračovali ve své práci anebo se zapojili do našich kolektivů vědeckých a určitě jsou velkým přínosem. Já mohu jenom říci, že jedna z těch kolegyň získala i například národní grant nebo se podílí na nových postupech ve vzdělávání, protože jdou i na pedagogickou fakultu a já myslím, že ten přínos je i v tom sdílení jiných kulturních zvyklostí s jinou historickou zkušeností.
1: I my se můžeme na Ukrajině lecčemus naučit.
2: To znamená i v oblasti managementu nebo krizového řízení, nebo se posouvají. Bohužel je to akcentováno tou děsivou situací tady, že jsou velmi vpředu v náhradách končetin a tak dále a mají k tomu jako velmi dobrý přístup.
3: Vy jste tady ve Lvově zažili také jeden z mnoha poplachů. Jak to na vás působilo?
2: No, to je jako opravdu zážitek, který vlastně člověk určitě nechce, ale já jsem opravdu za něj vděčný, protože byť to bylo teďka několikrát po sobě, my, když už jsme se blížili k hranici, tak už nám to na našich mobilních aplikacích, které máme sebou, ukazovalo, že jako je opravdu velký atak a musí všichni do krytu, tak to jsme absolvovali teď v noci, aby to bylo jenom asi hodinu, tak není vám úplně dobře. Ale tady je potřeba si uvědomit, že my jsme to zažili jednou, nevím kolikrát, ale odjedeme odsud a zase budeme v naší bezpečné zemi. Ti lidé tady to zažívají dnes, každonočně a již skoro 5 let. 5 let je více než polovina docházky základní školy. Myslím si, že bychom si měli i v České republice uvědomit, co pro nás Ukrajina všechno dělá.
1: Brněnská Masarykova univerzita a její rektor Martin Bareš i proto pomáhají ukrajinským univerzitám s integrací do evropského vzdělávacího systému.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 47 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno, neseme vám předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu nikterak vysoké, od 3 do 8 stupňů Celsia, takové rozpětí dnešních ranních teplot. Včera touhle dobou bylo mezi 8 a 15 stupni Celsia. A jaká je předpověď? Jasno nebo skoro jasno, v údolích místy mlhy, později začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, slabý proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní vítr, povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky nepříznivé, odpoledne a večer budou dobré, bio je na jedničce a slunce vyjde zhruba za 10 minut v 6 hodin a 59 minut. Zapadne v 18 hodin a 25 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu úterního Českého rozhlasu Brno. Jsme rádi, že jste s námi.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hrála a zpívala vám kapela Činasky, 6 hodin a 51 minut. Tady je Český rozhlas Brno a máme pro vás tradičně před 7. očekávané události dnešního dne. V Brně dnes se začíná 67. mezinárodní strojírenský veletrh. Současně se na výstavišti koná také mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů, mezinárodní veletrh svařovací techniky a také mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů, mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy a mezinárodní slévárenský veletrh. Akce potrvá do 9. října. V Kyjově dnes slavnostně otevřou zmodernizovaný výukový areál střední školy polytechnické. Krajský soud v Brně, ten se začne dnes zabývat případem pokusu o vraždu a případem vraždy. Obžalovaná na Znojemsku se v druhém případě napadenému zasadila 158 bodných ran. V Brně dnes začne rekonstrukce parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. A v Brně také začíná 17. ročník festivalu Dny severu, přehlídky severské kultury s ústředním tématem proměny, které reflektuje zásadní životní okamžiky i proměnu krajiny. Zprávy v 7 s Davidem Hasmanem jsou tu za 7 minut.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kvůli mezinárodnímu strojírenskému veletrhu na výstavišti v Brně by měli řidiči počítat s dopravními komplikacemi. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Hokejisté Komety Brno v 8. kole extraligy prohráli na ledě Českých Budějovic 1-5. A počasí dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na brněnském výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté kvůli příjezdu tisíců návštěvníků varují před možnými dopravními komplikacemi. Se zdržením by měli řidiči počítat hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách. Problémy očekává policejní mluvčí David Chaloupka také kvůli parkování.
4: Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7, 8, parkovací dům na Křížkovského ulici, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Pokud můžete, zvažte cestu městskou hromadnou dopravou.
2: Strojírenský veletrh potrvá do pátku. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících 2 letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné slučování připravují. Týkat se to může 100 škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
2: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. Na Vysočině přibývá obcí se samoobslužnými prodejnami. Provozovnu, která nevyžaduje přítomnost personálu, nově otevřeli v Sázavě na Žďársku. Podle vedení obce tento druh prodeje umožňuje zachovat obchod při udržitelných provozních nákladech.
6: Do prodejny se lidé dostanou pomocí platební karty, mobilní aplikace nebo speciální karty, kterou jim vydá provozovatelka obchodu. Zákazníci si budou moct přijít nakoupit 20.

0: Dostávají sice hezký, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova popojíždí kolony. Aktuálně zastavíte asi na 220. kilometru a je to zhruba na půl hodiny ke sjezdu na Svitavy. Dost ucpaná je i stará silnice před Rohlenkou anebo příjezd od Slavkova k D1. Tolik doprava, pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Připravena je pro vás soutěž, jak se u nás mluví, a to hned po dvou prvních písničkách, které zaspívá Hana Zagorová, Proč ti na tom tak záleží, a Hvězdy se mění, to už bude Honza Kalousek. Další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme i do dalších minut dnešního ranního vysílání. No a soutěžní slovo, to dnes bude z Vranovic. Pro výherce máme knihu Chuť žít, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Bohemica Books. 726465200, linka sem k nám do studia, a za chvíli už můžete telefonovat, pravidla se nemění, můžete samozřejmě odpovědět hned, přímo, sami, anebo vybrat některou z našich možností. Držíme vám palce, pochutnejte si na snídani a soutěž, jak se u nás mluví, na vlnách Českého rozhlasu Brno už za chvíli. Pavel Kašpar drží palce a přeje dobrou chuť ke snídani.
1: Český rozhlas Brno.

0: I my vás máme rádi, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. Jak zpíval Honza Kalousek, je 7 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno a také soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo pochází z Vranovic a tam ještě někteří obyvatelé občas používají slovo šicka. Tušíte, co by to mohlo být? Na výběr máte samozřejmě ze 3 možností, anebo možná víte, tak zavolejte, zkuste to. 726465200. Ptáme se vás, co by to ve Vranovicích mohla být takzvaná šicka. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý ráno, u telefonu Richard, Velké Bílovice.
0: Richarde, krásné ráno vám přeju, vítejte. Tak co říkáte na dnešní soutěžní slovo šicka? Co myslíte, že by to mohlo být?
1: No, nic mi to tak úplně neříká. Se bych mohl poprosit o možnosti.
0: Určitě, máme pro vás 3. Šicka ve Vranovicích je buď za A švadlena, nebo za B je to prak, anebo za C je to zahnutá jehla. Tak co myslíte, co to podle vás bude? Švadlena Ačko, prak Bčko, nebo zahnutá jehla Cčko, Richarde?
1: Tak asi ta jehla.
0: Typoval byste jehlu. Ej, tak ta to není, představte si, je to ten prak. Šicka. Já
1: tak
0: jsem si tak vzpomněl na šicgumu, kdysi dávno jsme taky používali tady tenhle termín, ale to bylo trošku něco jiného, ale tak byl to prak. Nevadí, zkusíme to příště. Děkujeme za dnešní zavolání a krásné ráno do Velkých Bílovic. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Soutěžit budeme zase zítra, krátce po 7. hodině. Teď už si dáme Barbaru Streisand a chystáme počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují mezi 3 a 8 stupni Celsia. 3 stupně v Brodě nad Jí nebo v Kobylí a těch zmíněných 8 je v tuto chvíli v Troubsku. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno nebo skoro jasno v údolích místy mlhy. Později začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní vítr. Povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu před 7, zapadne v 18 hodin a 25 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Kapela Žlutý pes na vlnách Českého rozhlasu Brno je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V Brně dnes začíná cyklus setkání žánrů. První koncert bude patřit originálnímu písničkáři Pavlu Čatkovi, který propojuje autorskou tvorbu s hrou na violončelo a vytváří svůj jedinečný cello folk. Akce se koná ve společenském centru Bystrc od 19. hodiny. Dnes se také koná další z autentických prohlídek Brna. Tentokrát průvodkyně Marta Kudlíková představí křížové chodby brněnských klášterů. Konkrétně to budou křížové chodby dominikánského a minorického kláštera, které byly po staletí svědky modliteb, procesí i každodenního života řeholníků. Z trasy je v 16 hodin v průjezdu do Nové radnice na dominikánském náměstí. A městská knihovna Velké Opatovice dnes se zve na cestovatelskou přednášku Aleny a Jiřího Márových. Od 17. hodiny představí všech 7 ostrovů. Vypráví se do podzemí i na nejvyšší horu. Popíší tamní banánové plantáže i setkání s kosatkami. Ještě doplním, že Jiří Mára je autorem 20 cestopisných knih a dokumentárních filmů z nejrůznějších koutů světa. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Chystáme pro vás zprávy, respektive ne já, ale David Asmany připravuje a já připravu písničky, které nestárnou a ty, které si dáme do půl, budou od Františka Nedvěda Peřina, pod kterou jste možná ještě schovaní v tuhle chvíli, není divu, venku je celkem chladno a pak si přidáme další písničku. Od Petra Spáleného to bude Josefína, tu si pamatuju, když mi bylo nějakých 6 let a chodil jsem ještě na základní školu a v té době tuhle písničku hrávali v rádiu. Už tak stará tahle písnička je, ale je spíš z té generace, které nestárnou. Přejeme vám hezký poslech, pochutnejte si na snídani, no a Český rozhlas Brno je tu s vámi i v úterý 6. října. Přejeme krásný den.

0: Těšíte na zimu?
1: Sedm lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Správa železnic hledá projektanty nového hlavního nádraží v Brně. Za zpracování finální projektové dokumentace mají železničáři zaplatit zhruba 700 milionů korun. Firmy se můžou do tendru hlásit do prosince. Zpracování projektu potrvá několik let. Podrobněji se tématu ve vysílání budeme věnovat krátce před 9:30. Koordinátorka onkologické péče pro celý Jihomoravský kraj má za sebou první půl rok fungování. Za tu dobu řešila 15 kritických případů, kdy hrozilo prodlení léčby kvůli složité logistice nebo komunikačním nezhodám mezi poskytovateli péče. Na koordinátorku se můžou obracet lékaři a odborníci z celého regionu. Průměrně pomůže s organizací procesu léčby u 40 nemocných týdně. Celkem 1 milion korun vyčlení Zlínský kraj na nákup dronů s termovizí. Ty pomáhají s vyhledáváním skrytých mláďat v období jarních sečí. Uživatelé honiteb mohou o dotaci žádat od 2. do 27. listopadu. Peníze potom mohou v rámci svých projektů využít zpětně od 1. října letošního roku do 16. dubna 2027. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ze Slavkova. Silný provoz, brzdí se na 218. kilometru a nesouvislá kolona je až do Brna. A na D1 je kolona i v opačném směru z Brna na Vyškov. Na 214. kilometru zavřeli silničáři pravý pruh, brzdí se za sjezdem na Slavkov. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je úterní Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. Česko si včera připomnělo 90. výročí narození prezidenta a dramatika Václava Havla. V Brně se centrem oslav stalo divadlo Husa na provázku, ke kterému měl Havel blízký vztah. Kromě programu na domovské scéně vyslalo do ulic i speciální divadelní tramvaj.
1: Kancléř, Rieger a Čech, poslední hra od Václava Havla, 90. Václava Havla, nastupujte!
2: Na brněnském Malinovského náměstí nastupují do tramvaje mezi běžnými cestujícími i herci divadla Husa na provázku. V uličkách mezi sedadly rozehrávají scény z Havlovy hry Odcházení. Hlavní linkou je rozhovor bývalého kancléře Riegera v podání Vladimíra Hausera s bulvárním novinářem.
3: Jeho postava je taková sebestředná. Na jednu stranu je poněkud rozhozen tím, že by měl být vystěhován ze své vily, a na druhou stranu je v tom rozhovoru s tím novinářem sebestředně jistý svými argumenty.
4: Určitě by nešlo to všechno uskutečnit hned.
2: Rozhovor o politické kariéře narušují i další postavy z Havlova posledního dramatu, doplňuje dramaturgyně Veronika Onhajzerová.
5: Nám se líbilo, že Havel v postavě Riegera reflektuje nějak jakoby svoji kariéru, sám se zamýšlí nad tím, co mu povedlo, co mu nepovedlo, zároveň ten rozhovor dává bulváru a do toho vlastně se kolem něj děje takový absurdně šílený svět různých jako postav. Je to Oswald jako domovník, novinář Jack, ta komika vzniká tady v tom paradoxu toho těch dvou světů, toho intelektuálního a toho vlastně běžného lidského.
2: K cestujícím navíc z reproduktoru promlouvá i sám Václav Havel.
4: Chtěli skoncovat s politikou.
5: My jsme použili ten originální Havlův hlas, přišlo nám to k dnešnímu dnu takové symbolické a vlastně trefné.
6: A zároveň pokaždé, když ta šalina stojí tady na Maliňáku, tak je v ní možnost slyšet dálkový výslech, což je rozhovor Václava Havla a Karla Hvížděly z roku 85. A zároveň je to materiál, který používáme k tvorbě inscenace, která bude mít premiéru 18. prosince.
2: Dodává režisér Martin Modrý. Scénář chystaného představení mohou ovlivnit také diváci.
6: Diváci mají zároveň možnost se zeptat Havla na nějakou otázku symbolicky na psacím stroji, ale my zároveň potom chceme sebrat ty reakce diváků na Havla a nějakým způsobem je taky reflektovat v té inscenaci, protože je pro nás nějakým způsobem téma i jak se dneska k Havlovi vztahujeme, jaké emoce to vyvolává, když se řekne Václav Havel.
2: Z tramvaje se program přesunul přímo do divadla na Zelném trhu. Dlouholetý vztah provázku k tehdy zakázanému dramatikovi tam na dobových dokumentech ukázal archivář Aleš Kolařík.
7: Scénář, který se jmenuje Zítra to spustíme, autorský pokus Václava Havla. Sám Václav Havel navrhl, že by mohl napsat nějaký autorský text pro divadlo Na provázku a vlastně hra o Alojzi Rašínovi popisuje noc, kdy vznikla Československá republika.
2: Oslavu nedožitých 90. pak zakončilo společné rozzáření plastiky Havlova srdce. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. This is the story of my baker.

0: počasí.
1: 7 hodin 48 minut je čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 3 a 8 stupni Celsia. Dnešní ráno je podstatně studenější ve srovnání s tím včerejším. Řádově asi o 5 stupňů na mnoha místech. A předpověď pro dnešek. Jasno nebo skoro jasno čekáme v údolích místy mlhy. Později začne přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty přes den od 21 do 24 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní vítr. Povolené rychlosti do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky nepříznivé, odpoledne a večer dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 59 minut, zapadne 5 minut před 6:30. Dobré ráno přejeme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky potřebuje kontrolu prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 81. Složení se mění každé 2 roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční celkem v 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně 1/5. Pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: 3 nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak 3 nejmladším 40 let. Což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V září na Jižní Moravě přibylo 34 případů žloutenky typu A. Znojmo dnes otevírá nové parkoviště u tamního nádraží. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Jejich doručení zajišťují obce a města. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Jihomoravští hygienici evidují za září 34 nových případů žloutenky typu A. Oproti počtu nakažených v předchozím měsíci je to dvojnásobek. Nejvíce nemocných je mezi lidmi bez domova a uživateli drog. Podle epidemioložky Renaty Ciupek ale nárůst souvisí i s návraty lidí z dovolených.
5: 5 případů bylo přivezeno ze zahraničních dovolených, z destinací, zejména na území státu Jižní Evropy. I v následujícím měsíci se nám situace může zhoršit.
3: Letos v Jihomoravském kraji na žloutenku typu A zemřeli 3 lidé. Řidiči můžou od dneška ve Znojmě využít 55 nových parkovacích míst na ulici Milady Horákové. Vznikly v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém. Řidiči na něm tak můžou auto nechat zdarma.
6: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů, potom žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
7: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
3: Volby budou už tento pátek a sobotu. Inspirující osobnosti města Přerova je název nové publikace, která připomíná tamní významné rodáky a obyvatele. Prosadili se v různých oblastech vědy, umění, kultury a nebo duchovního a společenského života. Spoluautorka publikace senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL jich vybrala 20.
8: Jsou tam samozřejmě osobnosti, které všichni známe, to znamená Blahoslav, Komenský, ale důležité je také, že si všichni uvědomí, kolik takových osobností Přerov má a já myslím, že tahle brožurka je začátkem toho, co ještě se můžeme dovědět.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21

0: zúžení. Silničáři v pravém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 8:05, posloucháte Český rozhlas Brno a velkou radost máme, že jste si nás naladili v úterý 6. října. Svátek dnes podle kalendáře slaví Hanuš, což je německá podoba jméno Hanec, tedy Johann, Jan, a jeho původní hebrejský význam je vykládán jako Bůh je milostivý. Mezi domácké podoby pak patří třeba Hanušek, Hanes, Hanc. No a v Česku Hanušů není moc, zhruba nějaké 400, ale určitě bude některý i mezi posluchači Českého rozhlasu Brno. Neradi bychom na Hanuše zapomněli. Přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba čerstvě 40-letá Tereza Kernlová. Posíláme vám písničku od Václava Neckáře, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě jako takový malý dárek na rozjezd úterního večírku. Přidáme také zázračný housle, na ty zaskřípe Věra Martinová, no a pak už přijde na řadu počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak vypadá to dnešní? Přijde mi takové celkem studené oproti včerejšímu třeba.
2: Ano, většinou jsou teploty pod 10 stupní, konkrétně většinou od 8 do 3 stupňů, dokonce se na některých místech, ale není jich mnoho, ještě udržuje mlha, to hlavně v některých údolích na Boskovicku nebo Letovicku, jinak máme slunečné ráno s takovou jen malou nebo řídkou vysokou oblačností.
1: Mojmíre, jaké počasí přinese 6. říjen, jak dnes bude?
2: Bude slunečný den, převažovat bude skoro jasná nebo i jasná obloha, teploty odpoledne 21 až 24 stupně ve svých maximálních hodnotách, přes den povane slabý jihovýchodní nebo jižní vítr.
1: Počasí tedy stále poměrně teple, jak dlouho to ještě vydrží?
2: Vydrží nám to ještě zítra, kdy sice během noci čekáme přibývání oblačnosti, takže zítřejší ráno bude více z větší oblačností, ale bez srážek, ale v průběhu dne se ta oblačnost bude ubývat, takže můžeme se těšit na slunečné odpoledne s teplotami, podobně jako dnes do 24 stupňů. To ráno bude zase chladnější, 10 až 7 v údolích místy kolem 5 stupňů. Změnu přinese až čtvrtek, ten bude ještě sice teplý, také teploty asi do 24 stupňů, ale odpoledne a večer už potom hrozí nějaké přehánky, ojedněle i bouřky, no a potom se následně v těch dalších dnech od pátku výrazněji ochladí.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 6. říjen.
2: 6. říjen byl nejteplejší v roce 2012, kdy v Dyjakovicích naměřili letních 27 stupňů. Nejchladněji bylo v roce 1959 ve Vyškově, a to minus 6 stupňů Celsia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vát,

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. Stavba nového vlakového hlavního nádraží v Brně se mírně přiblížila. Správa železnic vypsala tender na projektanty, kteří zpracují poslední dokumentaci před zahájením stavby. Vedení Brna s tím původně počítalo před rokem, železničáři ale po změně vlády nevěděli, jestli na to dostanou peníze od státu. Téma teď probereme s reportérem Tomášem Kremrem, který už je se mnou ve studiu. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Co přesně vypsání této zakázky znamená pro nové hlavní nádraží?
1: Bude to poslední a podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby, tedy dokumenty, na základě kterých následně stavební firmy nádraží postaví. Vybraní projektanti zároveň sami požádají o vydání stavebního povolení a musí přitom vycházet z výsledků architektonické soutěže na nové nádraží, kterou v roce 2021 vyhrál nizozemský ateliér Bentham Crowell. A jehož vizualizaci můžou lidé zhlédnout ve virtuální realitě na brněnském výstavišti.
0: Náklady na stavbu nádraží se odhadují na desítky miliard korun. Poslední odhady mluví o 70 miliardách. Jak drahý má být projekt?
1: Správa železnic uvádí, že náklady na ten projekt nesmí přesáhnout zhruba 711 milionů korun bez DPH, takže zjednodušeně řečeno jde prostě o rozsáhlou přípravu dokumentů v maximální hodnotě 3/4 miliardy korun. Netýká se to navíc jenom samotného hlavního nádraží u řeky Svratky, ale taky přestavby stanice v Horních Heršpicích. Železničáři s výstavbou rozdělenou na různé etapy počítají kolem roku 2030, na webu uvádí termín po roce 2032. Zároveň je ale nutné zmínit, že přestavba železničního uzlu Brno zahrnuje kromě hlavního nádraží i jiné tratě a stanice ve městě, třeba tu v Černovicích nebo v Židenicích, kde stavba teoreticky může začít i dříve.
0: Zmínil jsem, že vedení Brna původně čekalo, že tuto zakázku železničáři vypíšou loni. Proč se to Tome zdrželo?
1: Vedení Brna skutečně doufalo, že se to stane ještě před sněmovními volbami loni na podzim, ale po změně vlády a kvůli dohadům o státním rozpočtu k tomu nakonec ani nedošlo. Magistrátní politici potom psali novému ministrovi dopravy dopis s žádostí, ať ten projekt pokračuje a stát na to peníze vyčlení, protože o tom panovaly pochyby. Končící radní Petr Kratochvíl z ODS, který teď kandiduje jenom do zastupitelstva městské části Komín, prohlásil tehdy a vlastně to zopakoval i nyní, že přestavbu nádraží považuje za tak důležitý projekt, který teď tedy podle něj byl jenom uměle zbržděn, ale který by hlavně neměl být závislý na tom, kdo zrovna kde vládne. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to později po jednáních s brněnskými nebo i krajskými politiky podpořila, stejně jako ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD, který na to dostal a posléze i tedy vyčlenil peníze. Železničáři potom ještě několik měsíců od toho rozhodnutí ještě upravovali a upřesňovali zadání celého projektu a teď tedy tender vypsali.
0: Zároveň nás tento pátek a sobotu čekají komunální volby. Může to nějak zamíchat s tím, jestli bude mít nádraží u řeky Svratky stále podporu?
1: Je to samozřejmě možné. Některé kandidující strany či hnutí nádraží v jiné poloze, než je to současné, odmítají. Zatím se ale nejeví nijak pravděpodobně, že by došlo k větší názorové otočce, i protože současné vedení města už začalo stavět silnice, po kterých lidé k tomu novému nádraží přijedou. Navázaná jsou na to i další připravovaná protipovodňová opatření podél řeky Svratky. Jejich výstavba má začít v následujícím volebním období. Co ale zřejmě bude úkol pro novou politickou reprezentaci Brna, to bude domluvit, jestli stát začne připravovat i stavbu severojižního kolejového diametru, tedy vlakové dráhy pod městem, která by to nové nádraží spojila s dalšími zastávkami v Brně a taky s městy na sever a na jih od Brna.
0: Nové informace o projektu nového hlavního nádraží v Brně přinesl do studia reportér Tomáš Kremr. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na brněnském výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté kvůli příjezdu tisíců návštěvníků varují před možnými dopravními komplikacemi. Se zdržením by měli řidiči počítat hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách. Problémy policisté očekávají taky kvůli parkování. V Břeclavi začala stavba nové lávky přes řeku Dyji u splavu. Dělníci budují nosné piloty. Samotné přemostění ale vyrábí v dílně. Na místo ho osadí na jaře příštího roku. Město předběžně počítá s otevřením v květnu. Stavba vyjde na bezmála 40 milionů korun. 60 metrů dlouhá lávka usnadní cestu pěším i cyklistům ze Staré Břeclavy do centra města mimo hlavní silnici. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u letiště v Námišti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Cílem je zvýšit její nápravový tlak na 22,5 tun, aby splňovala podmínky NATO. Rekonstrukce trati z roku 1958 je naplánovaná na roky 2030 a 2031. Vlečka slouží hlavně k zásobování náměstské vrtulníkové základny leteckým palivem. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin. Podle odhadů ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1, pozor za Brnem směr Vyškov. Na 214. kilometru je zúžení a je tam kolona. Od kilometru 209 a je to asi na 15 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, no a o slunci to zrovna asi nebude, protože hokejisté Komety prohráli včera v Českých Budějovicích 1-5. Pane Meixnere, po velmi špatném výkonu, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné slunečné ráno, dál to nebudeme komentovat. Tak ano, ten výkon byl mizerný, špatný, nezodpovědný, prostě má to všechno negativní. Dovolím si použít slova trenéru po zápase. Nejprve Kamil Pokorný, kterého zpovídala tam místní reportérka, a ten přišel a z něho to číšelo, ta hra, ta řeč toho těla, ta byla velmi naštvaný, dokonce by se dalo použít peprnější slovo, protože Kamil Pokorný ze sebe vysypal. Nic tam nebylo, nebyli jsme ani na ledě, neexistovali jsme, chybělo všechno, srdce, nasazení, boj, drive. Takže to z Kamila Pokorného vypadlo, potom ještě se optala na nějaké ty změny a tak dále, to odbil. No a potom ještě byla tiskovka samozřejmě a na to poslali Jirku Horáčka, to je další z těch asistentů.
0: Ano, ano.
1: A ten to v podstatě potvrdil, řekl, hodnocení z naší strany je negativní, byli jsme špatně do zápasu nastavení, nebyl tam ten bojovný duch a znovu řekl, jako bychom na ledě neexistovali, soupeř nás přehrává. A pozor, to je teda zajímavé. Jirka Horáček si toho taky všiml. Měli jsme sice o 10 střel víc než soupeř, než domácí, ale bez efektu. No, takže, a řekl, že tedy pro ten výkon není žádná omluva. Já k tomu nemám co dodat, opravdu to bylo jaksi mizerné. Kometa snad měla jednu polotutovku, tam Flex se tam nějak jaksi trošku dostal, ale stejně ho tam šimrali a tak backendem se snažil zakončit. Jinak si nevypracovali hráči za celý zápas jednu tutovku. Dali gól z přesilovky, to dal ten Kanaďan Irving, kterého angažovali, přesilovka, bully, nahrávka, gól, hrana, tak ale nebyla tam nic, žádná moc velká nějaká kombinace a bylo to fakt teda, bylo to zoufalé.
0: No, co k tomu dodat, pane Meixnere? Jeden vstřelený gól je mizérie, ale není 5 inkasovaných gólů přece jenom trošku moc?
1: Ano, to si myslím, tak samozřejmě jeden gól, to je opravdu špatné. Kometa měla taky nějaké přesilovky, říkám jenom tu jednu, ale to, a má tam experta na přesilovky, Martin Erat byl na střílece, potom tam co si maloval, ale nevím, jestli by Kometa taky nepotřebovala experta na oslabení, protože je v tom nejhorší v celé extralize a včera inkasovala dvakrát, má tam chaos a tak dále. A má takový pocit, takový nepříjemný, brankáři jsou sice taková hájená skupina, moc se nekritizují, ale myslím si, že Kometa má s něma trochu problémy. Ani jeden, jak Rabčan, který včera začal po třetí brance, ale střídal, tak ani Aleš Teska prostě nejsou, jak bych to řekl, nevychytávají ty zápasy, nedrží ten mančat. Nedá se moc je kritizovat, ale není to ono. Včera dvakrát z dorážek, doklepávaček, hráči tam u toho chrápou s odpuštěním, nechají soupeře to tam prostě doťuknout. Takže 5 inkasovaných branek je opravdu, je hodně, když pomíneme teda tu pátou do prázdné branky, ale zase Kometa hrála, jenom to tak riskovala, zkusila to samozřejmě, proč ne, za toho stavu stejně to byla, takže by měla přesilovku, hrála 6-4 a přijde opuk ve třetině a přestěl kluziště Honza Štencel, který tady hrával v Kometě, jim dá gól, takže to opravdu to stálo za pendrek. No a Kometa má co napravovat, protože už ve čtvrtek hraje v Praze proti Spartě. Tak jsem zvědav, jak ten zápas zvládne a dopadne. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky. Přejeme krásné dny, mějte se hezky a těšíme se na další setkání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Express Mléčné dráhy a Marie Rotrová. Za minutu bude 8:45, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Začínáme tradičně pohledem na teploty v rámci Jihomoravského kraje. Ty se pohybují v rozpětí od 4 do 8 stupňů Celsia, na tom se zatím nic moc nemění. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, v údolích místy mlhy. Později začne přibývat oblačnosti a teploty dnes podobně vysoké jako včera, 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní vítr do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky nepříznivé, odpoledne a večer ale už budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu před sedmou, dnes zapadne v 18 hodin a 25 minut. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: naší práv. Ivone Přenosilová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Anglický název prodejní pumpkin byl odvozen z řeckého slova pepron, což doslovně znamená velký meloun. Sezona dýní je právě v plném proudu, a tak se na místo, kde jich doslova záplava, vydala s mikrofonem Jarka Vykoupilová.
1: Zahradnictví u Kopřivu v Šebrově je aktuálně plné dýní různých tvarů, různých barev a různých velikostí. Zahradnice Renata Vlachová teď se mnou stojí u košů, které přetékají tou podzimní nádherou.
2: Nejoblíbenější jsou klasické halloweenské dýně, které jsou určené na vyřezávání, ale samozřejmě se dají i konzumovat, takže ideální je na zelí, na kompoty, dá se zavařit, takže dá se jakoby využít i krom vyřezávání. Další jakoby typ dýní velice oblíbený je klasický Hokkaido, to zná určitě každý. Z méně známých dýní, co tady máme, tak je banána se jmenuje, a vlastně je to banánová dýně, ona má i takovou jakoby jinou konzistenci, taky se používá na zase zavařování, gandování, velice chuťově, velice dobrá. Pak je tady vlastně klasická butternutka, oni mají krásnou jakoby jemně jakoby máslovou oříškovou chuť, takže se dají jíst i v tom syrovém stavu. Obdobná je tady serpentine, ta je taková hodně zvláštní, taková hodně klikatá jak had, jak hadice.
1: Jo. Jako serpentina.
2: Jo, přesně tak. Ještě jakoby muškátové dýně, které se zase používají na to zavařování, i na ty polívky se dají využít.
1: Ty jsou takové pěkně baculaté, mají pravidelný tvar, ty měsíčky vypadají skoro jako třeba u pomeranče a podobně.
2: Jo, přesně tak to vypadá, jako že se dají, jak kdyby se dali na kraj, jak bábovka. Ještě jsou vlastně goliáše, to je úplně taková ta nejtypičtější velká, která se používá hlavně na to zavařování.
1: A pokud tedy já si vezmu tu takzvanou halloweenskou, vy jste zmínila, dá se vyřezat, udělat si do ní přesně ty různé zuby, úsměvy, oči, ale zároveň se to, co se vyřeže, nevyhazuje, protože se to dá použít dál.
2: Dívejte, tak vlastně tam se vyberou semínka a semínka se vlastně dají klasicky oprat, usušit a pak se dají opražit nebo strčit na plech do trouby, trošku zaupíct a vlastně vyberou se potom ty jádra, ty semena.
1: Když už si z dýně udělám nějakého pěkného bubáčka, jak to udělat, aby co nejdéle vydržela?
2: Tak dá se to jednoduše, takže klasicky vezmete rozprašovač, kyselinu citronovou, rozmícháte s vodou a vlastně ten prostor, ty řezný rány se s tím vlastně postříkají. Tím se protáhne trvanlivost.
1: A ještě se dívám na ty krásně žíhané, zeleno, žluto, oranžovo, smetanové dýně, malinké, větší, různých taky zvláštních tvarů.
2: Okrasné dýně je velká jakoby skupina těch dýní. Jack B. Little, to je vlastně malá kulatá dýně, která je zase taková hodně výrazně žebrovaná. Dá se zase použít do kuchyňské úpravy, zrovna tady tahlensta, ta se dá vydlabat, naplnit masem, zapíct. Další jakoby typ dýní, tam se říká andělská křídla, spousta barev, tvarů, nepřeberné množství.
1: Letošní úroda se vydařila i přes horké a suché léto?
2: Vydařila. Je ta úroda jakoby až teď k tomu podzimu. Jo, to léto bohužel těm dýním moc nesvědčí. Oni nemají rádi vysoké teploty, takže v té době oni spíš dávají jakoby ty plany květy. Nedělají ty květy, které se vlastně jakoby potom vyvíjí dál do těch dýní.
0: A jak radí Jarka Vykoupilová, zařazujte dýni do jídelníčku, je zdravá a právě teď také ideálně zralá.

0: Krásné úterní ráno vám všem, milí posluchači, 8 hodin a 54 minut. Tady je dobré ráno s datem 6. října. Pomaličku končí, srdcovky o to rychleji začnou, protože ve studiu se mnou už je démon Zdeněk Junák. Srdcovky v plné palbě začínají už za okamžik. Zdeňku, krásné ráno, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Když jsem ráno kolem 6:30 vystrčil svůj čumák na balkon, trošku nám tedy zapomněli zatopit.
0: Ochladilo se, ochladilo se,
1: tak jak se ti ráno šlo?
0: No, trošku mi byla zima na hlavu. Už budu muset nosit čepici.
1: Nějakou ušanku, už by to chtěl.
0: No.
1: Já jsem včera byl, četl jsem ukázky z knihy brněnského spisovatele, básníka, grafika, malíře, fotografa Honzy Hanuše a on měl tu vernisáž, taky obrázky krásné tam jako vyvěsil, měl, nemůžu říct, kde v jednom takovém prostoru a sešlo se hodně lidí. A teď dneska jsem se koukal do kalendáře a vnula křestní jméno je Hanuš.
0: Ano,
1: Honza je ale příjmením Hanuš. Takže byl to nádherný večer a moc se mi to líbilo. A dostal jsem od něj nádhernou v takovým tubusu, fakt jako krásný doutník. No nezapomněl jsem ho tam někde, tak musím dneska ráno zavolat, jestli náhodou ho někdo nenašel a neschoval, anebo už ho prostě pokořil a vykouřil tedy. Jako no takže jinak bezvadný a dneska se těším na dnešek, protože máme opět zase představení letnice, takže tam je opravdu výborná partička, tak se moc těším. Takže užij si dnešní den, vypadá
0: Děkuju.
1: To, že bude opět hezky a zítra opět se na tebe budu těšit.
0: Budu se těšit taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. A na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora, nebo vlastně autorky podle rodu v té básni. Byla jsem zvědavá, jestli zapnu zimní bundu. Zapnu, ale nesmím ji mít na sobě. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Začíná mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Vyškovští fotbalisté získají nové travnaté hřiště pro tréninky. Brněnská Kometa prohrála v extralize hokejistů v Českých Budějovicích 1-5. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Brně právě začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Na výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku.
5: Robotizace patří na strojírenském veletrhu poměrně zastoupeným technologiím a stále více na veletrhu vidíme i humanoidní roboty.
6: Říká Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty. Právě humanoidi podle ředitele veletrhu Michalize Buziose postupně míří do reálného provozu.
7: Nejde nám to ukázat jenom, jak ten robot vypadá, ale především, co umí. Návštěvník uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George.
6: Lidé si tak můžou nejnovější průmyslové technologie od obrábění po umělou inteligenci přímo vyzkoušet. Veletrh trvá do pátku. Marek Gensl, Český rozhlas.
4: Ve Vyškovském sportovním areálu začaly přípravy pro vybudování nového travnatého hřiště pro fotbalisty. Tréninková plocha s rozměry 39x27 metrů vznikne za rozběhovou rovinkou v Mlýnské ulici. Práce za asi 6,25 milionu korun mají být hotové na konci letošního roku. Proč je nové hřiště potřeba, říká mluvčí Vyškovské radnice Michal Kočí.
8: Důvodem je přetěžování jediného travnatého hřiště ve sportovním areálu. Sloužit má zejména sportující mládeži. Prostor částečně oplotíme, chybět nebudou přístupové pěší komunikace a lavičky, parkové úpravy a podobně. Hřiště se pochopitelně neobejde bez automatického závlahového systému.
4: Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátečních 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Taky má voliče ochránit před nesprávně zpracovanými nebo zkreslujícími průzkumy. Omezení platí až do ukončení hlasování v sobotních 14 hodin.
0: Sport.
4: Kometa Brno prohrála na ledě českobudějovického motoru v 8. kole extraligy 1-5. Lukáš Cingel mluvil o velmi špatném výkonu.
9: V dnešné době jako ta extraliga šla zase o něco hore a my musíme 60 minut plnit to, co si povíme, ne 50, ne 30, ne 1/3, lebo bez toho tě body odvážat nebudeme. Zkoušeli jsme jako všechno možné, jeden gol tam padl, ale troška jsme se nadýchli, ale hned nám to zrazilo kolena. Ten problém byl někde jinde, byl už od začátku v těch malých věcích.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na D1 připomínáme kolony u Brna v obou směrech v okolí sjezdu na Slavkov. Ve směru na Vyškov je omezení na 214. kilometru, v koloně postojíte asi 10 minut. Tolik doprava, šťastné cesty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 6. října roku 2026. Ráno jsme v Brně měli opravdu trošku chladno, ale teď už vidím, jak se nám sluníčko začíná hezky vyloupávat. Už vidím na střeše tady hned sousedícího jezuitského kostelíčku na nebevzetí Panny Marie, jak už tam prostě ty křidlice, břidlice, ty střešní tašky oblažuje a ohřívá svými paprsky. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají pánové, kluci, honosící se křestním jménem Hanuš. Takže všem Hanušům, nebo jak jim říkáte Hany a podobně, vinšujeme všecko nejlepší k jejich svátku. Já jednoho Hanuše znám, ale on je Hanuš příjmením. A to je brněnský výtvarník, fotograf, grafik, malíř, taky spisovatel, taky básník Honza Hanuš. Mimo jiné včera jsem byl na jeho vernisáži a bylo to moc a moc úžasné. Takže Honziku, ty dneska svátek nemáš. Takže Hanušové, křestního jména nositele, všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. 6. 10. roku 2026 oslavíme 64. výročí naší svatby. Prosím o zahrání písně od Karla Gotta Už z hor zní zvon. Moc děkuji Václav a Anna Kubíčkovi. Tož, moji milí Kubíčkovi, to víte, že rád splním vaše přáníčko a vinšuji vám ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Karel Gott a opravdu už z hor zní zvon.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes opět otvírám knihu mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Listuji v knize a podívejme, strana 39, která se honosí titulkem Slovácko sa nesúdí, se muselo obejít bez skutečného nářečí. Jedním z nezapomenutelných pořadů brněnského studia Československé televize se stal seriál Slovácko sa nesúdí. Začal vznikat v roce 1975 a mnozí diváci jej považují za ukázku nářečení mluvy na Slovácku. Ovšem pravdu nemají. Je to s podivem, ale v seriálu zazní naprosté minimum slov, kterým by rozuměli jen lidé v regionu. Herci mluví se slováckým přízvukem i koncovkami, ale nářeční slova chybí. Povolení k natáčení jsme od pražského ústředí získali pod podmínkou, že tomu budou rozumět lidé napříč republikou. Dokonce byl najatý člověk, který za tím účelem kontroloval scénář. Vzpomněl ve vysílání Českého rozhlasu Brno po letech dramaturg první řady Jan Mervard. Že to není poznat, bylo mistrným výkonem celého tvůrčího týmu. Mimochodem, představitel jedné z hlavních rolí, Oldřich Velen, s úsměvem tvrdil, že celý štáb v důsledku natáčení zemřel na cirhózu jater. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: písnička dozněla a mám tady druhé přáníčko z mailové adresy. A to mi posílá, ani vám neřeknu to příjmení, ono nakonec zazní až v závěru, ale já, když mě napíše, to je můj věrný posluchač, v Uherském Hradišti třeba jsme se setkali, nebo v Buchlovicích, dokonce mě vyrobil trička s potiskem, kde jsme vyobrazeni on a já, tedy můj František, to už říct si můžu. Mimo jiné, Františku, měl se svátek v neděli, tak dodatečně všechno nejlepší. A když si čtu ten mailík, tak ani ho nemusí podepisovat. Já už vím, kdo to je. Tak, zní takto. Zdravím vás, pane Junáku, a i celé rádíko Brnéčko. Včera jsem byl na srazu spolužákou v Hradišťu Uherském. A bylo to bezva. Nás rakáňou z Kostelan tam ale nechali jenom 2 roky. 1967 a 1968. Potom touto školu zařadili do UNESCO a nás vylifrovali do Starého Města, lebo by jsme jim kazili reputacu. No, byli jsme trošku jinší než ty městské děcka, co si budem. Trvalo to 58 rokov, co jsme se zasejc viděli, ale stálo to za to. Došla aj naša třejdní učitelka, paní Jarmila Hanáková, kterou zvlášť zdravím. Zahrajte prosím všetkým, co tam došli, aj tým, co nemohli dojít, pěsničku od Helenky Vondráčkovej, Pátá. Kdyby to šlo tož v úterej 6.10. Děkuju moc a majte se jenom dobře v tém Brnéčku. František Plevůj z Moravského Pejsku. Františku, vy mě vždycky tak potěšíte. A to, moji milí, jako to všecky, to se píše s F na začátku. Nebo dobře, v ten Brnečku, to se píše s F na začátku. Úžasný. Takže, Františku, samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Doufám, že paní učitelka, paní Jarmila Hanáková, taky bude poslouchat. Vybral jste písničku, takže už je tady Helena Vondráčková a její Pátá.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: La Isla Bonita zpívala Madonna, my to známe v podání naší zpěvačky Ilony Čákové. A já mám tady pro vás úterní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada předních operních soulistů. Úterní indicie zní takto. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Opakuji úterní indicii. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Dašu a pana Jana Smikmátora.
1: Český rozhlas Brno.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno. Za

0: Částečné zatmění srdce, dospívala Lenka Filipová. Dívám se na hodiny za minutku 9:45 a mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ráda bych nechala zahrát písničku pro svého partnera Jardu Šindelku z Tišnova. Nemáme žádné výročí ani jinou zvláštní příležitost. Jen mu chci říct, že jsem ráda, že ho mám. Vyberte prosím nějakou hezkou písničku. Děkuji, Marcela. Paní Marcelo, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže co byste tomu řekla, kdybychom pro vašeho přítele Jardu zahráli Duhovou kuličku?
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: však blbec litovat.
1: Tož, moji milí posluchači, říkej lidem, že je máš rád. Ano, samozřejmě, je to velmi dobrá cesta. Člověk prostě udělá spoustě lidem radost. No, dnešní srdcovky pomalinku končí a jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji dnešní indicii, tedy úterní, do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Tak to byla úterní indicie a ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju písničky na přání. Když si vyberete, je to pro mě ještě lepší a schůdnější. No ale to mi samozřejmě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svá přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a zařadit do našeho playlistu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Železničáři vypsali velký tender na projekt nového hlavního nádraží v Brně. Stavba nové školy v Moravských Budějovicích vyjde na skoro 400 milionů. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Správa železnic hledá projektanty nového hlavního nádraží v Brně. Na zpracování finální projektové dokumentace mají železničáři zaplatit zhruba 700 milionů korun. Firmy se můžou do tendru hlásit do prosince. Zpracování projektu potrvá několik let.
2: Součástí zakázky bude vypracování dokumentace pro stavební povolení, majetkoprávní příprava a zpracování projektu v režimu BIM.
3: Vyjmenovává mluvčí správy železnic David Kabele. Brno už území kolem budoucího nádraží upravuje, například tam staví silnice. Doplňuje končící radní Petr Kratochvíl z ODS, který kandiduje do zastupitelstva městské části Komín.
4: To je poměrně velký robustní dopravní skelet, který znamená výkupy pozemků, příprava všech komunikací z napojení na jižní část velkého městského okruhu.
3: S výstavbou nádraží počítá správa železnic podle svých webových stránek po roce 2032. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Kraj Vysočina vybral dodavatele pro stavbu nové budovy střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Rozhodoval mezi 9 nabídkami. Výstavba vyjde na necelých 400 milionů korun. Celkem zabere 22 měsíců. Pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
5: Současnou budovu, která už je vyklizená, srovnáme se zemí. Přikoupili jsme vedle ještě sousední objekt a stavíme komplet novou školu.
0: Už 3 vozidla poskytují v Kroměříži službu senior taxi. Zájem lidí totiž roste. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170. V září jich bylo 379. Službu mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTPP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech.
6: Cílem je umožnit seniorům nebo zdravotně postiženým výhodně cestovat po městě a vyřídit si tak své osobní záležitosti nebo návštěvy u lékaře. Za jízdu zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Od září se musí zájemci prokázat platným průkazem senior taxi. Ten si mohou vyřídit na městském úřadě. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku v září meziročně vzrostla o 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vánt bude slabý, proměnlivý, přes den jihovýchodní až jižní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Don si D1 ve směru z Prahy na Vyškov popojíždí kolona za Brnem. Na 213. kilometru je zúžení. Pracují tam silničáři a zdržíte se asi 10 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 10. hodině v úterý 6. října 2026 začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání, u kterého vás dnes vítá Sandra Silná. Věřím, že vám následující 2 hodiny v naší společnosti zpříjemní den. Už za chvíli se přihlásí regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes opět vydal na toulky po jihomoravském kraji. Uslyšíte také další recept, který sbírá ocenění v rámci pochoutkového roku. Pozveme vás za kulturou a před koncem hodiny se nenecháme nachytat. Jak nenaletět, to je název pravidelného říjnového cyklu příspěvků.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojta Halaš pokračuje v objevování dalších zajímavostí obcí Jihomoravského kraje. Každý týden mu náhoda určí místo, kam se vydá, a během jediného dne se snaží zjistit, čím je daná obec zajímavá a co v ní stojí za vidění. Naposledy byl v Hajanech, kde mu los stanovil další zastávku Čučice, nedaleko Ivančic. Vojto, já tě moc zdravím. Dobré dopoledne, ahoj.
2: Hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Já už od tebe vím, že jsi v Čučicích přímo, a tak co nám o nich prozradíš?
2: Čučice patří k obcím s velmi dlouhou historií. Jejich území bylo osídlené už dávno před vznikem první písemné zmínky. Archeologové zde našli například kamenné mlaty a klíny a historie zdejšího osídlení tak sahá hluboko do pravěku. Za tradiční počátek písemně doložené historie Čučic se pak považuje začátek 12. století. Zajímavé je, že už ve středověku se zde pravděpodobně pěstovala vinná réva. Dodnes to připomínají názvy místních tratí, vinohrady a vinohrádky. No a víno se ostatně dostalo i do obecního znaku, kde najdeme vinný hrozen. Ve středověku a raném novověku se měnili často majitelé obce. V roku 1496 Čučice náležely k Ivančicím, později připadaly k Moravsko-Krumlovskému panství. Ve druhé polovině 20. století pak obec postupně spadala pod různé okresy a mezi lety 1986 až 90 byla dokonce součástí Oslavan. V 19. století se v okolí začalo také dolovat. V roku 1845 byla objevena tuha a železná ruda a následně vznikla i společnost, která zde začala suroviny těžit.
1: Co se chystáš v Čučicích a okolí navštívit?
2: Dominantou obce je určitě kostel svatého Jakuba staršího, u kterého já teďka stojím. Stojí tam takovém vyvýšeném místě nad obcí a tady z vývěstního štítu se dívám, že tady dnes bude přímo mše. No a dál mě bude určitě zajímat také kaple svatého Jana Nepomuckého, což má být taková kaplička malá na západě od obce, a také Josefův důl, což je dochovaný portál šachty Josef a bývalých grafitových dolů. A samozřejmě jako vždy se budu chtít potkat s místními a poptat se jich, kam se tady v obci podívat, nebo i v jejím okolí.
1: Já tady slyším dobře, že kolem tebe krásně zpívají taky ptáci, tak věřím, že i naši posluchači to slyší. Musí to být krásné tam.
2: Je tady krásně, svítí slunko bez mraku, takže ještě je dostatečně teplý den, abych mohl být celý den venku.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnešek stráví v obci Čučice a znovu se odtud ozve odpoledne. Vojto, děkujeme a užij si krásný den. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my už se za chvíli naučíme péct kynuté rohlíčky máčené v másle. Tuto pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu šéfkuchař a porotce Roman Paulus. A jenom dodám, že jde o poslední z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. A že pro něj nebo některý z dalších 35 můžete hlasovat na stránce www.pochoutkovýrok.cz.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, teď nám zpívala Hana Zagorová. No a my se teď podíváme a ohlédneme za pochoutkovým rokem. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku právě pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem z řady naloží Roman Paulus, se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr, to je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí 2 vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem. Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce Pochoutkového roku také hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme odměňovat i několik hlasujících. Tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.
0: A my už vás za chvíli pozveme na korunovační koncert. Že nevíte, co si pod tímto názvem představit, více se dozvíte v pozvánce po písničce.
4: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V 10 hodin a 35 minut je ten pravý čas na dnešní kulturní pozvánku. A jak jsem slibovala, pozveme vás na výjimečný koncert, který se uskuteční zítra ve středu od 7 hodiny večerní v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně na Petrově. A já už teď na telefonu vítám také solistu, tenoristu Jakuba Kubína z Silencium Ensemble, který tedy zítřejší koncert provede. Dobré dopoledne.
2: Hezký den vám i všem posluchačům.
1: My tedy zveme na korunovační koncert, který se uskuteční v rámci cyklu Bacha na Mozarta. Prosím, řekněte jenom krátce něco k téhle vtipné hře se slovy. Ten cyklus, on není první, pokud vím, už se koná nějakou dobu.
2: Tak. Cyklus Bacha na Mozarta je vlastně cyklus staré hudby, který trvá už 15 let a já vlastně se Silencium Ensemble, s tehdejším Czech Ensemble Barok, tak už nějakých deset let zpívám a za tu dobu jsme vlastně naspívali mnoho hudby právě v rámci tohohle cyklu Bacha na Mozarta, takže jak jsem řekl, je to cyklus staré hudby a jsem moc rád, že vlastně můžem i v rámci tohohle cyklu uvíst zítřejší korunovační koncert.
1: Ano, pojďme si teď říct, proč se ten koncert, proč je nazvaný korunovační?
2: Ten korunovační koncert je nazvaný korunovační proto, že se v něm odráží vlastně připomínka 500 let od nástupu Habsburků na český trůn, kdy v roce 1526 byl Ferdinand I. Habsburský zvolen českým králem. Bylo to 24. října, takže vidíte, že se vlastně blížíme tak krásně k tomu datu.
1: Mm-hmm. Dirigovat zítřejší koncert bude Andreas Scholl, hrát tedy Silencium Ensemble. Vy budete jedním z těch solistů. Jaká díla zítra zazní a v jakém obsazení?
2: Tak zítra zazní díla, která byla, některá z nich byla právě složena i pro korunovaci králů, například asi nejznámější takový antem, který zítra zazní, tak bude Zadok the Priest od Georga Friedricha Händla. Ten byl složen pro korunovaci Jiřího II. 11. října 1727 Westminster Abbey. A co je ještě vlastně na téhle písni zajímavé, tak je to, že v roce 1992 z něj Tony Britten upravil hymnu pro Ligu mistrů. Mm. A tady můžete vidět, jak zdánlivě nepropojitelné světy, tak se dají krásně propojit. Takže kdyby i někdo z fanoušků třeba fotbalu chtěl zítra přijít na koncert, tak samozřejmě může a přijde si na své, protože ta slavná The Champions je právě Zadok the Priest. No a pak samozřejmě budou tam díla od Jana Dismase Zelenky, Tedeum, od Fuchse, nebo třeba ještě právě od Georga Friedricha Händla My Heart is Indicting.
1: No, tak to je krásná pozvánka, mě k tomu ještě napadlo, jak když oddávám, tak Ligu mistrů tu znělku si i ženiši vybírají na příchod k svadebnímu obřadu, takže je tam ještě možná i takovéhle propojení. Dobře, tak. Výborně.
2: A vy jste se ptala vlastně ještě na to obsazení.
1: Na to obsazení, přesně tak, ano.
2: Tak, no, na pódiu bude v tu dobu zhruba asi 60 lidí, což je, i to je právě výjimečnost toho koncertu, protože dáte dohromady vlastně celý takovýhle ensemble, tak není úplně jednoduché. Zhruba 30 hráčů v orchestru, housle, violy, violončela, kontrabasy, hoboje, fagoty, trombony, tympány a zhruba 25 zpěváků ve sboru a solisté.
1: Tak to bude určitě katedrále na Petrově slušet, takové obsazení, takový krásný koncert. Já vám moc děkuji za tu pozvánku a ještě zopakuji, že na korunovační koncert 15. sezóny cyklu Bacha na Mozarta, který se uskuteční v katedrále na brněnském Petrově zítra, tedy 7. října od 19 hodin, nás pozval Jakub Kubín. Já vám moc děkuji a přeji krásný den. Naslyšenou.
2: Mějte se, naslyšenou.
1: To byla tedy dnešní kulturní pozvánka. My teď si vyslechneme zase další dvě písničky, které nestárnou. Bude to Petr Novák a také kapela Kryštof a pak už nás čeká i pravidelná rubrika Jak nenaletět.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je nejen zdroj užitečných informací, ale je také plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: 10 hodin 51 minut blíží se zprávy v 11, které dnes připravuje David Hasman a po nich, protože je úterý, také rozhovor s hostem. Dnes to bude o včelách, o výtvarném umění, taky možná o zahradničení. Naším hostem bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Věřím, že s námi zůstanete, těším se na zajímavý rozhovor. Teď kapela Brontosauři, Valdemar Matuška a Jana Kratochvílová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Kvůli mezinárodnímu strojírenskému veletrhu na výstavišti v Brně by měli řidiči počítat s dopravními komplikacemi. Ministerstvo školství kritizuje hranici 180 dětí a žáků pro slučování škol a chce pravidla změnit. Znojmo dnes otevírá nové parkoviště u tamního nádraží. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na brněnském výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté kvůli příjezdu tisíců návštěvníků varují před možnými dopravními komplikacemi. Se zdržením by měli řidiči počítat hlavně v okolí veletržního areálu a na příjezdových trasách. Problémy očekává policejní mluvčí David Chaloupka také kvůli parkování.
2: Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7, 8, parkovací dům na Křížkovského ulici, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Pokud můžete, zvažte cestu městskou hromadnou dopravou.
0: Strojírenský veletrh potrvá do pátku. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na případné slučování potřebují dostatek času. Podle školského zákona se mají školy s méně než 180 dětmi nebo žáky sloučit s jinou školou, pokud hranici nesplní letos nebo v následujících dvou letech. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale pravidlo kritizuje a chce ho změnit. Zatím neřekl, jak. Podle asociace ředitelů základních škol by měl změnu oznámit co nejdříve, protože příprava trvá minimálně 2 roky. Pokračuje její viceprezident asociace Tibor Hájek.
3: O čem dlouhodobě voláme je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné, aby právě nedošlo k tomu, že pan ministr zmíní, že to číslo 180 se mu v uvozovkách nelíbí a že se zvažuje jiné číslo. Takže slučování ano, ale podle jasných, dlouhodobě platných a vydiskutovaných pravidel.
0: Slučování se může týkat stovek škol. Řidiči můžou od dneška ve Znojmě využít 55 nových parkovacích míst na ulici Milady Horákové. Vznikly v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém. Řidiči na něm tak můžou auto nechat zdarma.
4: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Policisté vyhlásili pátrání po 82-leté Aně Račanské z Olomouce. Seniorka trpí stařeckou demencí. Včera večer se nevrátila domů a rodině se neozývá. Naposledy ji viděli kolem 18. hodiny na Horním náměstí v Olomouci. Žena by měla mít na sobě tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov po pojíždí kolony. Nejdříve před nehodou na 210. kilometru a potom kvůli zúžení na 213. Dohromady se zdržíte asi 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin, 4 minuty, pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, je úterý 6. října a to znamená, že už za chvíli u druhého mikrofonu tady v brněnském studiu zasedne náš host. Dnes to bude malíř a včelař Jan Karpíšek a já věřím, že nás čeká jistě zajímavý rozhovor. Zůstaňte s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás i nadále zdraví Sandra Silná.

0: host Českého rozhlasu Brno.
1: Jan Karpíšek je český malíř, kurátor, včelař. Známý svou spoluprací se včelami v umělecké tvorbě. Žije v brněnských Soběšicích a kromě výtvarné tvorby se aktivně věnuje již zmíněnému včelaření, také zahradě, rodině. A my si budeme povídat třeba i o tom, jaké to je spolupracovat se včelami na tvorbě obrazů a různých objektů, kolik na obraz připadne žihadel, jestli včelí umělecká díla lákají třeba i jiné živočichy, no a jaká je taková trvanlivost včelí tvorby. I tohle bude tématem našeho rozhovoru a já jsem moc ráda, že Jan Karpíšek je dnes naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobrý den, celý den. Děkuji za pozvání.
1: Když se ohlédnete zpátky do dětství, byl jste spíš dítětem s pastelkami v ruce nebo dítětem, které běhalo po loukách a lesích tehdy v Jihlavě anebo v Třeboni, kde jste taky vyrůstal a žil?
2: Jako úplně malej jsem byl určitě obojí. Byl takový rošťák, co pobíhal tam a hledal dobrodružství. A zároveň jsem v 5 letech četl a psal. Psal jsem takový různý příběhy, básničky. Potom v pubertě jsem se přes kung fu dostal k buddhismu a hodně jsem se přeorientoval dovnitř. A potom jsem pěstoval bonsaje a toužil jsem splynout s absolutnem.
1: Hmm. A kde se tohle vlastně vzalo? Je to nějaký takový od malička rys vaší povahy, tenhle zájem o přírodu, zároveň třeba pěstovat bonsaje, to je taková činnost, která vyžaduje spoustu trpělivosti, protože ta bonsaj vlastně roste pomalu, že jo, ten výsledek je vidět až za dlouho docela. Byl někdo třeba v rodině vaší, kdo vás takhle vedl?
2: Já myslím, že mě směřovala třeba moje babička Fanda, která žila v Třešti a která žila zahradou pěstovat pro nás, pro celou rodinu zeleninu. To byl vlastně smysl jejího života.
1: Mm-hmm. No a potom v Třeboni, jaké to vlastně bylo vyrůstat? Vy jste tam, já se přiznám, nevím přesně, jak dlouho žil, ale Třeboň a okolí, to je taková krajina krásných rybníků, přírody. Mělo nějaký vliv i třeba to prostředí později na tu vaši uměleckou cestu?
2: A tak vyrůstat v Třeboni, samozřejmě to byla úplná pohádka. Krásný středověký centrum, zámek, ty parky okolo. A hnedka ve městě je rybník Svět. A já jsem strašně rád jezdil třeba na rozvodí starý a nový řeky na kole, počítat vidry. A ty lesy kolem jsou provoněný borovicí. Ale zároveň, jak jsem narozený na Vysočině, tak v mojí duši je i právě tenhle kraj. A nebo třeba jsem strašně miloval Zlíčko u Hronova, kam jsme jezdili na chalupu každý prázdniny a Udie na Chmelnici pod hradem Zornštejn. Takže bylo pro mě důležité se vracet na některé ty místa opakovaně.
1: Mm-hmm. A kdy jste si poprvé v tomhle všem uvědomil, že by výtvarné umění mohlo být vaší životní cestou, že to je něco, co tam třeba tak převyšuje trošku nebo vyčnívá možná mezi těmi všemi bohatými zájmy, o kterých jste teď mluvil?
2: Tak v tom hrál klíčovou roli můj bratranec Michal Štěpánek. Michal je z Hradce, stejně jako můj táta, tam my jsme jezdili třeba 2x za rok.
1: Z Jindřichova Hradce?
2: Ne, z Hradce Králové.
1: Z Hradce Králové.
2: A on, pro mě to byly vždycky takový iniciační okamžiky, protože to byl pro mě takový starší brácha.

0: A důležitý člověk a on mě třeba ukázal Nirvánu a Pearl Jam, Tornádolů.
1: Takže hudební vliv.
0: A zároveň řezbařil a maloval. A mě bylo 17 let a do maturity na Gymplu zbývalo už jen kousek.
1: Takže takové, řekněme, opravdu hezké umělecké kreativní prostředí bylo kolem vás celou dobu v tom dětství, dospívání, plus příroda a lidé, kteří vás takhle inspirovali.
0: No asi ano, asi. I když rodiče se nikdy nevěnovali kreativní profesi, tak myslím si, že mě vedli svobodně, nechávali mi prostor.
1: A potom vlastně ta cesta tedy na Fakultu výtvarných umění v Brně, to bylo přímo rovnou po maturitě, tak přímo takhle do tedy výtvarného oboru?
0: Ano, ani jsem neměl žádnou náhradu a bylo to poprvé, co jsem někam se zkusil hlásit a nevěděl jsem přesně ani kam jdu. A byl to obrovský skok, samozřejmě já jsem byl gymnazista z malinkatýho města, teď jsem přišel jako takový meditující skoro mnich do velkého ateliéru Martina Meinera a velmi expresivní osobnosti a velkého malíře, takže to bylo úžasné.
1: A pamatujete si ještě, co třeba bylo námětem prací, které jste, pokud se nepletu, tam také musel předkládat jako při talentových zkouškách nebo nějakých přijímacích zkouškách?
0: Myslím si, že to bylo bizarní, co já jsem tam tenkrát přivezl a vezl to tam můj táta na Čeracký, ho poslal k Meinerovi, že tomu přijde moc experimentální. No, bylo to velmi jako osobní a pak jsem dělal nějaký kopie impresionistů.
1: Ale včely v tom ještě nehrály žádnou roli tady v té tvorbě, ale příroda ano, předpokládám, nebo...
0: Spíš ta introspekce.
1: S malířem, včelařem, zahradníkem a také meditujícím buddhistou si povídáme dnes u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a za chvíli náš rozhovor pokračuje.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte úterní rozhovor s hostem Českého rozhlasu Brno. Dnes je jím Jan Karpíšek, malíř a včelař. Povídali jsme si před chvílí o dětství a dospívání v Jihlavě, kolem Jihlavy, také v Třeboni a potom přechodu do Brna na fakultu výtvarných umění. Jaké to pro vás bylo přijít tedy z takového, řekněme, z přírody a vlastně z malého města do Brna, kde jste tedy začal studovat vysokou školu. Co vás během studií, nebo kdo vás během studií nejvíce ovlivnil? Jak se ta vaše cesta dál profilovala tedy?
2: Tak zpočátku byl pro mě největší guru asi Martin Meiner.
1: Váš tedy vedoucí profesor.
2: Vedoucí ateliéru malířství. A hlavně v tom, jak svobodně přistupoval k tomu poznání a bylo to všestranný. Ale potom i další vyučující a hostující, třeba Petr Váša s náma měl takzvaný psychofyzický cvičení.
1: V čem to spočívalo, jestli to můžu zeptat?
2: Byly tam zahrnutý všechny možný divadlo, projevy, a zpívali jsme a cvičili. A bylo tam... Bylo to velmi jako i teoreticky podloženější, mi přišlo někdy, než ta samotná ateliérová výuka. Potom vzpomínám třeba na Vladimíra Kokoliu, který měl předmět nazvaný stání před stojanem, což bylo v podstatě tai chi.
1: Ano, Vladimír Kokolia je vlastně známý tím také, že cvičí tai chi.
2: A Václav Cílek s náma měl krásný procházky do krasů s výkladem. S Vaškem jsme se trošku zkamarádili potom, takže za to jsem byl taky velmi vděčný, že tam byli zvaný takovýhle zajímavý osobnosti.
1: On je, Václav Cílek, je takovým citlivým pozorovatelem i přírody, tak věřím, to jste si museli hodně porozumět.
2: A má hluboký znalosti o tom, jo. A dává je do kontextu. Je to strašně zajímavý s ním jít krasem.
1: A během tedy vašich studií už začalo převažovat, řekněme, i ta přírodní témata, nebo kde se, mě pořád zajímá, kde se tam vlastně vzaly ty včely potom, kde se připojily do vašeho života včely?
2: Já jsem měl zahradu, kterou jsem si koupil na úvěr z prvního platu ze zaměstnání v Soběšicích, takový mrazový kotlině u potoka, a popravdě jsem tam vlastně moc efektivně nic nevypěstoval a chtěl jsem to nějak pozvednout, nějak zefektivnit a včely jako opilovačky. Já jsem měl vždycky rád med, toužil jsem po vlastním medu a vždycky jsem měl rád hmyz. No, tak bylo to přirozený vlastně, protože slepice jsem nechtěl, kozy taky, někdy bych rád kozí farmu, ale přišli takhle, nikdy u nás nikdy nevčelařil. Ani jsem žádného včelaře neznal ve svém okolí, takže jsem si přes internet našel pana inženýra z Brna a koupil jsem od něj strašně hodný včely. Nikdy jsem toho nelitoval, je to skvělý, každému to doporučuji.
1: No a kdy potom přišel ten nápad zapojit také včely do vaší umělecké tvorby?
2: Jako včely přirozeně vykousávají a čistí si dutinu a drobný škvíry vyplňují propolisem, dokonce třeba uhynulou myš z ní udělají propolisovou mumii a samozřejmě staví svoje voskové dílo. Toho si každý včelař všimne, že oni jsou vlastně sochařky. Já jsem tam začal vkládat básně, koany, jednoduchý načatý kresby politiků kontroverzních a malby.
1: Portréty.
2: Ano, všechno možné. A oni mi na to nějakým způsobem odpovídají. Třeba mi na dopise podtrhali samohlásky.
1: To znamená, když říkáte podtrhali, já jsem ty obrazy viděla, tak vím, jak vypadají, ale naši posluchači, kteří třeba neznají vaši tvorbu, to znamená podtrhali, oni tam vlastně ty včely, co oni tam vlastně dělají v tom obraze? Oni to vykoušou, podtrhají, vykoušou.
2: Třeba na plátno vykoušou dírky, někdy to vypadá jako průstřely, a někdy to má takový typický tvar křížku, jak to zapadne do té osnovy toho plátna, anebo létajících talířů, tak s tím rád pracuju. A potom se tam rozpíjejí takové skvrny v tom vlhkém prostředí propolisu, takže vlastně malují žlutou nebo hnědou barvou. což rád kombinuju třeba s tyrkysovou a modrou, to jde tak hezky dohromady.
1: Hmm. A jak jste přišel na to, co těm včelám, řekněme, v tom úle nebude tak moc vadit? Nebo možná, když vykusují ty části obrazů, tak jim to naopak třeba právě vadí, tak se toho snaží zbavit, ale aby třeba to pro ně nebylo toxické, ty barvy nebo ten materiál použitý, který jim tam vložíte?
2: Hmm. Většinou používám materiály, které jsou měkký a dobře se jim koušou, ruční papír, přírodní len, protože mám bohužel špatnou zkušenost, třeba když jsem tam dal znouze nějaké tričko, ve kterém byly polyesterový vlákna, tak to pro ně je nebezpečný. A nepřeháním to rozhodně. Jo. Mm-hmm. Je třeba přiměřeně ty včely obtěžovat.
1: A jak dlouho třeba včelán trvá, nebo jak vy jste trpěliví, než ten obraz vyndáte, než ho zkontrolujete, co tam včely vytvořili? Je to třeba, řekněme, jeden obraz za sezónu včelařskou, nebo může jich být více?
2: A s tím ručním papírem je potřeba to kontrolovat velmi často, protože když oni jsou silné včelstvo v sezóně, tak ta činnost je masivní, jo. Kolik třeba donesou nektaru z přírody za jeden ten den, takže oni dokážou ten ruční papír úplně odstranit během pár dnů.
1: S malířem, včelařem Janem Karpíškem si dnes povídáme u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a opět za chvíli pokračujeme. Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby? A dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: S malířem, včelařem, zahradníkem Janem Karpíškem si dnes povídáme o jeho životní cestě, o jeho umělecké tvorbě. Před chvílí jsme probrali, jaké to je tvořit obrazy se včelami, psát dopis, nebo spíš vytáhnout z úlu dopis od včel, ale vím, že vy také tvoříte, nebo v poslední době, že vznikly také takové sochy, bysty, které včely vlastně vytvořili ve vašich úlech. Jak vás tohle napadlo, nebo jak se to zrodilo? Zkusme to posluchačům trošku popsat, i tenhle aspekt vaší společné tvorby se včelami.
2: Ano, protože tvorba včel je třírozměrná, tak jsem začal jít více i do toho sochařství. Teďka jsem byl na takovém zajímavém sympóziu Rooted Everywhere od FAVU, kde se setkali absolventi a studenti při společné práci. A tam jsem vytvořil z kamene a různých přírodnin z prostředí svého domova takovou bystu, lepku, memento mori a jako v té obličejové části jsem použil přirozenou stavbu včel po té, co oni olížou ty víčka po vymetání medu. A vlastně najednou jsem zjistil, že uvnitř je larva zavíječe a strašně dobře mi to doplnilo vyznění celého toho díla, tu pomývost, protože ten zavíječ je škůdce, takový malý mol, který žere vosk. A on tam přes noc vypletl na větvičkách a bioúhelných vlasech, který jsem tam nalepil na tu lepku, takové vlákínko a velice jemně to dotvořil.
1: Neplánu. To znamená, vy jste vzal z úlu tedy něco, co tam bylo a aplikoval jste to tady na tu bystu, na tu
2: sochu.
1: Ano,
2: takže vlastně obrácený postup, kdy já jsem vzal něco ze včel a já to dokončil, protože většinou já něco vložím do úlu a včely jsou tím konečným zpracovatelem, tím mimolidským aktérem, který do toho vstoupí svojí činností. A já jsem vlastně ten, kdo řekne stop, proces už skončil a teďka už si myslím, že je to zase potřeba vrátit lidským očím.
1: Nepřilákají takováhle díla další živočichy třeba, ať už svojí vůní nebo prostě něčím dalším? Jak je to se zájmem dalších živočichů o včelí umění a vaše umění?
2: Asi ten zavíječ voskový tohoto určitě přiláká. Vybavuju si jedno dílo, kde byl velký kus voskové stavby a tam jsem to ošetřil nějakým sprejem. A pan sběratel, který si to koupil, si to potom nechal zasklít do takového plexisklového boxu. Ale pořád, kdyby si to třeba vystavil někam na sluníčko, tak se mu to rozpustí. Když to spadne, je to pořád křehký vosk, tak se to může odlomit. Jednou se mi ozval člověk, že se mu to dílo poškodilo a vrátili jsme to do úlu, aby se to zrecyklovalo a včely to opravili.
1: Ale navázeli. Už jinou cestou, předpokládám trošku, že to nelze vytvořit stejné dílo.
2: Naštěstí to dopadlo velmi stejným směrem, velmi dobře.
1: Dobře, takže takhle tedy pracují vaše díla a lákají možná ještě další živočichy. A jak je to třeba s tím, dostáváte žihadla během toho, když instalujete nebo naopak deinstalujete nějaký obraz, objekt z úlu, protože se tady pořád bavíme o klasickém tedy rámkovém včelaření na nástavkové úly. Tak jak je to s vašimi včelami? Jsou to pořád ty mírné hodné včely, které jste měl jako první, o kterých jste mluvil?
2: Já jsem měl to štěstí, že jsem si pořídil opravdu velmi mírný včely. Chodíme tam dokonce i s dětma úplně jako bez klobouku, bez ochrany, bez kombinézy. A samozřejmě s nějakými žihadly člověk musí počítat. Když je pod mrakem, je třeba někdy potřeba dokončit nějakou činnost ve včelách později, tak už jsou létavky zpátky a víc si to hlídají. Takže člověk něco schytá, ale mě už to vlastně vůbec nevadí. S těma dětma samozřejmě, když vidím, že včely nemají náladu, tak jim řeknu, hele, běž pryč, jsou naštvaný.
1: Ale jinak se zapojují synkové.
2: Ale jinak také rádi do toho nahlíží, samozřejmě bosají nektar, čerstvý nektar je pochoutka.
1: Jak návštěvníci výstav, když vnímají a vidí, že na vašich dílech spolupracují také včely, jak na to reagují? Bývají třeba překvapení? Nebo jaké jsou reakce publika a návštěvníků výstav na vaše dílo a společné dílo se včelami?
2: Myslím, že je to zajímavé. Myslím, že obecně včely mají dobrou pověst, je to sympatické, užitečné, krásné, ušlechtilé zvíře. A takže většinou se setkávám jako s pozitivníma reakcemi a je to zajímavý pro lidi.
1: Malíř a včelař Jan Karpíšek je dnes naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a my si za chvíli budeme zase dál povídat, mimo jiné i o tom, jaké to je dnes vybírat, kurátorovat výstavy dalším českým umělcům.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Malíř, sochař, zahradník a také brněnský rezident, jihlavský rodák Jan Karpíšek je dnes naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. My jsme si před chvílí povídali o spolupráci při tvorbě se včelami, ale vím, že to nejsou jenom včely, které zapojujete do své umělecké tvorby, do toho svého výrazu. Jaké další, řekněme, krajinné přírodní prvky nebo materiály také jsou pro vás důležité a objevují se ve vaší tvorbě?
2: Já si vybavím třeba dva momenty, kdy jsem začal více spolupracovat s přírodou jako takovou. V roce 2004 na sympóziu v Klatovech, na Klenové u Klatov, jsem udělal několik takových akčních maleb, performancí. Z nich jedna byla vozítko, když jsem k plátnu přidělal ze smeťáku takový kolečka a potom jsem to tahal za sebou po krajině. Chtěl jsem udělat záznam času, průjezd tou realitou, stopu toho průjezdu. To jsem si mimochodem teďka po 22 letech zopakoval v Jimramově, kdy jsem tam použil přírodní pigmenty, takže to bylo mnohem sytější a vznikly takové jednoduché krajiny jedním tahem vlastně. A potom jsem začal dělat vysychavé louže, zabýval jsem se časem vlastně na bakalářku i na diplomku. A jednou jsem viděl vyschlou louži na plastové desce, zůstaly tam takové soustředné kruhy. A já, když jsem to uviděl, to bylo úplné osvícení. Aha, tak takhle se dá taky namalovat čas, zaznamenat ta stopa toho procesu a zůstane tam dvojrozměrně. Tak jsem se to potom pokoušel různě simulovat. Je to taková moje autorská metoda teďka.
1: Ano. Vy máte za sebou řadu výstav a projektů, vlastně i mezinárodních. Existuje některá výstava nebo dílo, které považujete za takový důležitý milník své umělecké cesty?
2: A možná ta první vysychavá louže, kde se vylíhli komáři v tom jezírku vzniklém a drobný semínka tam začaly klíčit, dostalo to celý takovou zelenkavou auru, i když to byl převážně žlutý zářivý obraz. Tak ten se mi potom podařilo přes internet prodat. Nějaký sběratel si to koupil ze Saúdské Arábie, tak to bylo velmi potěšující posílat obraz do takové dálky. A potom třeba si vzpomenu, jednou v roce 2005 dělal Milan Knížák velké mezinárodní bienále a objížděl i ty periferie mimo Prahu. Nakupoval vlastně tu nejmladší malbu od studentů. Já jsem zrovna byl v ateliéru, teď on tam přišel a ptal se mě, a co byste mi tak doporučil, co je tady tak jako zajímavého. Jsem byl do sebe zahleděný, trošku sebestředný student, tak jsem mu odpověděl, no mně se líbí moje věci.
1: Ano, ale tak možná je to takové zdravé sebevědomí.
2: Já asi jako nemůžu zavrhovat, jak to mladí umělci často mají tu potřebu jako sdělovat ostatním, co oni vnímají jako důležité. A on si tam vybral takovou figurální scenérii, veliký obraz, svár zpracovatelů železa na Marsu. A jsem to takhle potom, ještě než si proto přijeli šoupnout ke zdi. A kluci tam hráli v ateliéru fotbal a ten obraz mi prokopli nějakým drobným předmětem. Tak já jsem to jako zalepil a zaretušoval. Kluci se mi pak smáli, říkali mi, že jsem národní umělec.
1: Vaše tvorba se často dotýká vztahu člověka a přírody. My už jsme to tady zmínili. Myslíte si, že dnes člověk, tedy nejenom vy, naslouchá přírodě, že nasloucháme a objevují se přírodní motivy třeba podobně jako ve vašem díle, také v díle některých vašich, řekněme, souputníků, malířů, malířek nebo výtvarných umělců, kterým také kurátorujete výstavy?
2: Jak jsem byl teďka na tom sympoziu, tak jsem si opravdu všiml, že ti nejmladší, nevím, jak moc to bylo jako výběrem těch lidí, kteří se tam přihlásili, ale velmi často teď ti nejmladší pracují třeba s ovčí vlnou surovou a různě jí plstí a vyšívají. Velmi, velmi se objevuje to vyšívání a stehy. A nejenom Daniela Mikulášková, moje kamarádka, skvělá malířka, ale Tereza Holá, se kterou teďka jsme vyhráli Open Call do Prahy, do Galerie 1 v březnu bychom měli mít výstavu Zavíječi, tak ta plete trávu a je velice pracovitá a zručná, vznikají nádherné věci. přímo jako integrovaný třeba do louky v tom Mramově, tam udělala matku. Nádhernou věc.
1: To jsem ráda, že jste to zmínili. Já jsem tenhle obraz, nebo spíš tuhle instalaci viděla na fotkách a ona skutečně na louce nebo prostě v krajině splétá takové obří copy z trávy. Vypadá ano, to velmi to působivě.
2: A potkala se někde v zahraničí na sympóziu s mongolskou autorkou Ono, která dělá podobné věci a teď mají skvělou výstavu tady v Ticu. Takže doporučuji.
1: Mě by ještě zajímalo, jak na takovouhle tvorbu třeba reagují zase lidé, kteří se přijdou podívat a vidí prostě na louce spletenou trávu, jestli to považují za umění, když to tak řeknu.
2: Ono to pomaličku zarůstá a vrací se to zpátky do přírody a je to krásný. Jako opravdu všichni z toho byli úplně pav, když to viděli. No a takže si myslím, že jako lidstvo, nevím, jestli úplně dokážem teďka naslouchat třeba tomu, co děláme s planetou, jak moc jsme odpojení. Můžu mluvit jenom z vlastní zkušenosti, že já přírodě naslouchám, vidím, že i spousta mladých umělců tvoří s přírodními materiálama, ale zároveň jako je tady velký lákadlo a konkurence, a to je ten online. Jo? A já si musím vědomně si to odříkat a vracet se zpátky do těla a k přírodě.
1: Jan Karpíšek, malíř, zahradník, včelař, je dnes naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a ještě krátce si za chvíli budeme povídat.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Hostem u mikrofonu je dnes sochař, zahradník, malíř, dobrý muž Jan Karpíšek a my se dostáváme pomalu k závěru našeho rozhovoru. Povídali jsme si tady o tvorbě a spolupráci se včelami, o různých pozorování různých přírodních procesů, které se promítají do vaší tvorby. Ono to všechno vyžaduje opravdu velkou, bych řekla, citlivost a já vím, že se věnujete taky meditaci, že ten duchovní rozměr života je pro vás důležitý. Tak jakou roli vlastně hraje ta praxe za zenu ve vaší tvorbě, ve vašem životě?
2: Zazen je pro mě taková kotva a je to nějaký útočiště, kam jsem dospěl po poměrně dramatickým vývoji, jako různý praxe. A tak, jak vlastně je to úplně jednoduché sezení, šikantaza, tak jak to učil mistr Dogen a můj učitel Mike Litchford, měl shodou okolností včera narozeniny, 82, a usadil se v Hradci Králové a je zajímavý, tuhle jsem se podivoval právě na tom posledním sešinu u Borise na Slovensku, jak malá skupinka lidí to vlastně dělá, že v Londýně třeba se schází 10 lidí, v Praze je to asi 5, protože je to vrcholná nuda, jo? A neslibuje to žádný zázraky a vlastně dosažení ničeho. Není tam žádný dogma.
1: A prostě sedíte.
2: Prostě sedíme.
1: Sedíte a soustředíte se na přítomný okamžik.
2: Můžeme to tak říct.
1: Jsou ve vaší tvorbě teď třeba nějaké nové podněty, které přichází, nějaké nové materiály, látky, něco, na co se chystáte nebo co si tak osaháváte při tom tvoření?
2: Pořád něco přichází. Jako včely a krajina, to je taková stálice, ale to, jak přišel zavíječ, nebo třeba teďka jsem se úplně zamiloval do biouhlu a už když mě Hynek Skoták pozval do mezinárodního projektu do Grácu, druhá města, tak jsem hnedka věděl, no já bych si zkusil vypálit ten biouhel a nějakou performance tam s tím udělat, nějaké očištění, tak Lucie Králíková mě tam potom oholila vlasy a spálil jsem i vlasy z biouhel na těl. A pro mě je ten biouhel vlastně nějaká odpověď na krizi, jo, na krizi středního věku, na nějakou polikrizi, na krizi klimatu, vlastně v tom, že i malá drobná snaha jednotlivce je lepší než úplná rezignace.
1: Já už budu mít poslední pro vás otázku a to je, kdybyste měl posluchače pozvat na výstavu Jana Karpíška Pod širým nebem, kam byste posluchače vzal, co byste jim chtěl ukázat, třeba tady v Brně v okolí?
2: Tak já bych posluchače velmi rád uvítal na své zahradě v Soběšicích u potoka. Je tam potom krásná procházka do Bílovic nad Svitavou, třeba kolem Halloweena, když si uděláte lampion a připojíte se k naší procházce s lampiony. Na zahradě vám můžu ukázat včely a to, jak hnící spadaná jablka malují, jak se zavíječ kuklí do plátna a roste mi tam muďoul, oskeruše, dřínky a je to tam moc pěkný.
1: Milí posluchači, věřím, že jste si společně s námi dnešní rozhovor s hostem, malířem, suchařem, včelařem Janem Karpíškem užili. Přeju krásný tvůrčí podzim vám, Jane, a děkuju, že jste přišel. Přeji pěkný den také a naslyšenou.
2: Moc děkuju, mějte se krásně.
1: A ještě také připomínám, že se k poslechu dnešního rozhovoru, ale nejenom toho dnešního, můžete vrátit a to v aplikaci Můj rozhlas anebo na webu brno.rozhlas.cz. Krásný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Brno vám přeje a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Sandra Silná, brzy opět naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Starou Břeclav s centrem města propojí nová lávka přes řeku Dyji. Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Soud potvrdil půlroční vězení ženě z Brněnska, která provozovala nelegální domov pro seniory. A bude jasno, nebo skoro jasno, s teplotami do 24 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Břeclavi začala stavba nové lávky přes řeku Dyji u splavu. Dělníci budují nosné piloty. Samotné přemostění ale vyrábí v dílně. Namísto ho osadí na jaře příštího roku. Město předběžně počítá s otevřením v květnu. Stavba vyjde na bezmála 40 milionů korun. 60 metrů dlouhá lávka usnadní cestu pěším i cyklistům ze Staré Břeclavy do centra města mimo hlavní silnici, doplňuje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
2: Teď už máme většinu města propojenou cyklostezkami. Lávka přes Dyji je poslední částí, díky které budou moci cyklisté projet celé město mimo tuto frekventovanou silnici. Zároveň pomůže dětem ze Staré Břeclavy, kterým se díky lávce výrazně zkrátí cesta do školy.
0: Nejpozději dneska byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby. Zhruba třetina jich volí navíc i svého zástupce do Senátu. Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných pobytových sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Její obhájce navrhoval peněžitý trest nebo domácí vězení. Státní zástupce Petr Dočkal s tím ale nesouhlasil.
3: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru, stejně jako podle názoru soudu, nepřicházelo v úvahu a proto bylo tedy rozhodnuto o uložení úhrnného trestu v trvání 6 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a také toho trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti sociálních služeb s ošetřovatelskou péčí.
0: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 tisíci korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky tak budou dobré, večer místy mírně nepříznivé. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením v kolonách u Holubic, tvoří se v obou směrech. Na cestě do Vyškova je to i vlivem nehody na 210. kilometru, ta zabírá levý pruh. A kolony před Brnem se tvoří i na dálnici D2, tam s nimi počítejte zhruba od Blučiny. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobré poledne, přátelé, a krásný sluníčkový den. Je to první hodinka Moravy krásné země dnes s Ivanou Slabákovou. Vítám vás u jejího poslechu. No a spolu se mnou, jak jste určitě poznali, vás přivítala také mistříňanka a byla to Polka Antonína Pavluše Husárek. A teď už k dnešním oslavencům. Kdo dnes slaví svátek? U nás je to Hanuš a na Slovensku Natália. Tak milí pánové, milé dámy, přejeme všechno nejlepší. Teď už zbývá jenom připomenout telefonní číslo 726465200. A už mám u telefonu paní Janu Zrapotic. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Přeji vám i všem posluchačům. A prosím zahrát písničku paní Aničce Štěpánkové ze Studence, která dneska slaví své narozeniny. Přeji jim hodně zdraví a do dalších let jenom pohodu a radosti, jak v rodině s dětmi i s vnoučaty. Ať se s nima těší ještě dlouhá léta. A hlavně to zdravíčko, to je nejdůležitější. Moc vám děkuji.
0: Máte pravdu, paní Jano, je to úplně nejdůležitější, i když to štěstí teda, to se taky hodí. Tak se mějte hezky, nashledanou. A mám tu ještě jeden telefon, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková, u telefonu Zdena ze Štěpánova. Dnes bychom chtěli poslat po rozhlasových vlnách hudební dárek a přání do Mikulovic u Znojma paní Haničce Křížové, která oslaví narozeniny zítra 7. října. Hani, ať ti každý den přinese radost, úsměv, lásku, pohodu a spokojenost. Ať se ti splní přání, o kterých sníš, a život ti přináší jen to, co tě dělá šťastnou dnes, zítra a každý den. Hodně zdraví a krásných chvil do dalších let ti přejí Jirka a Zdena. Písnička ať potěší i tvého manžela Káju. Paní Slabáková, děkuji a přeji vám pěkné odpoledne. Naschledanou.
0: Naschledanou, paní Zdeno. A já přidám ještě další. Dnes se dožívá významného životního jubilea 80 roků pan Josef Těthal z Ostrožské Lhoty. Tak věřím, že pan Josef poslouchá, protože tu mám pro vás přání. Milý dědečku, přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a taky krásných chvil s celou rodinou. Ať ti nikdy nechybí dobrá nálada, energie a důvod k úsměvu. Máme tě moc rádi. To ti přejí manželka a syn a dcera s rodinami. No a pravnučka Andělka posílá velkou pusu. No a my písničku, kterou zaspívají Jitka a Břeťa Osičkovi a taky jejich mladší syn Vojta a jmenuje se Šla jsem se podívat z té Lanžotské věže.

0: jsme nechali doznít cymbál. Byla to, přátelé, písnička landžotského rodáka Vojtěcha Bartoše Kociana. Jak jsem říkala, zaspívali Jitka a Břeťa Osičkovi a jejich mladší syn Vojta Osička, který zpíval ten třetí hlas. Na cymbál hrál pan František Šulák. Ale teď už zdravím kousek od Landžota do Kostic. Paní Maruško Jeřábkovou, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, já vás tam zdravím v rozhlase a chci bych popřát k narozeninám. Zajtra 7. října oslaví moja svatka 90. narozeniny. Je to paní Hedvika Kujová, je rodačka z Lužit, pochází z Lužit a je rodačka z Dolních Bojanovic, byla za Svobodna Šindarová Hedvika, tak já jí ti přeju. Hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých a k tomu také boží požehnání. Přání je aj od syna Milana s rodinou, od dcery Jany s rodinou, 4 pravnoučata ti posílají pusinky a nech se ti daří v životě, nech se máš dobře. 90 roku do stovky to máš kousek, nech ti nožky trošku ještě běhají aspoň po baráku a to ti přeju teda a za celou rodinu to přání je.
0: Dobře, hlavně, paní Maruško.
1: Hlavně jak tak se obejí trochu. A ještě mám jedno přání, paní Slabáková, zajtra slaví také svoje narozeniny moja kamarádka Anička Brumovská z Kostic. Tak Aničko, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinej pohody a radost vnoučat a tvojich 3 pravnuček. Přání se připojuje celá tvoja rodina a nech vás to ta písnička potěší aj tvojeho muže a celou rodinu. Paní Slabáková, omluvám se, ale ještě opožděně bych chtěla poslat písničku fanovi Kurcovi a fanovi Prokopovi Františkovi.
0: Dobře.
1: Nedovolala jsem se.
0: Dobře,
1: děkuju,
0: paní Maruško.
1: Moc, zdravím všetkých a přeju. Ano. Zdraví.
0: Tak to my vám přejeme taky, mějte se hezky, nashledanou. A já tu mám ještě jeden telefon, kdo pak se k nám dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z jezera Maršovic. Já bych chtěla, to už jsou ve vysílání.
0: Ano, už jste ve vysílání, paní Maruško.
2: Tak vám děkuji. Já bych chtěla popřát jen tak pro dobrou náladu dlouholetým posluchačkám a mojím kamarádkám Mařence Šlezové a Emilce Hamalové, sestrám Aničce Křížové a Elice Peterkové a Doperné, rodině Popelové. Všem dobrou náladu, zdraví a ať se jim všechno daří. A vám, paní Slabáková, a celému vašemu kolektivu přeji také hlavně hodně zdraví, dobrou náladu a ať se vám ve všem daří. Děkuji moc a někdy naslyšenou.
0: Tak, paní Maruško, budeme se těšit zase někdy naslyšenou. A pro koho budou další gratulace, slaví také 3 členové našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Je to paní Anna Štěpánková, ta je ze Studence. Pan Hinek Kudláč, kterého zdravíme do Hrotovic. No a paní Věroslava Zetková, tady z Brna Vinohrad. Tak, milé oslavenkyně, milí oslavenci, všechno nejlepší a hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších let života. No a ještě jedno přání, prosíme o hezkou a veselou písničku k narozeninám. V neděli oslavila své narozeniny naše kamarádka paní Jarmila Štelcová. No a dnes má svůj narozeninový den Ondra Hrnčíř a taky Helenka Jurčíková. No a její manžel František měl v sobotu svátek. Všem těmto jubilantům přejeme všechno jen to nejlepší, především hodně zdravíčka, lásky, spokojenosti a štěstíčka, ať je potěší od vás hezká písnička. Všem blahopřejí Anička a Karel Štolfovi. No a polku Dám ti na památku hraje Dambořanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: dohrála Dambořanka a já už zdravím do Moravského Krumlova pana Šlapanského. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím vás, všechny ve studiu a všechny posluchače vašeho krásného pořadu. Mám dvě přáníčka dneska. Chtěl bych ještě dodatečně poblahopřát ke jmeninám mému bratrovi Františku Šlapanskému z Moravského Krumlova. Hodně zdravíčka, který tolik potřebuje. A druhý přáníčko, už to tam zmiňovala, pan Hinek Kudláč z Hrotovic, můj bývalý kolega z elektrárny, tomu by taky k dnešním narozeninám chtěl popřát všechno nejlepší. Hladně hodně zdravíčka.
0: A je to všechno. Dobře, pane Šlapanský, rádi zahrajeme. Naschledanou. A ještě si ale poslechneme našeho stálého posluchače ze Slovenského Záhorí, pana Milana ze Smolinského. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím vás, aj vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrajte piesničky pro kamaráda Mirka Šúbíka z Horných Bojanovic. Jeho narodeninám, ktorý sa dnes dožíva 87 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Prajú mu to priateľka Anuška, dcéra Mírka a synovia, rodina Masárová a všetci kamarádi, ktorí ho poznajú. Zahrajte pre radosť a potešenie a jeho priateľke Anuške. Ďakujem, pani Slabáková, niekedy nasledanú.
0: Nasledanú zdravíme na Slovenské Záhory. No přátelé, ja věřím, že mnozí z vás vědí, že narozeniny dnes slaví také skvělý muzikant, skladatel a kapelník dechové hudby Gloria Zdeněk Gurský. Tak Zdeňku, já doufám, že posloucháš. Já bych ti totiž velice ráda popřála samozřejmě nejen za sebe, ale i za všechny naše posluchače, za celou tvoji krásnou rodinku, všechny muzikanty a zpěváky, nejen z kapely Gloria a všechny další kamarády a fanoušky, ale teď hlavně, co bych ti chtěla popřát. Samozřejmě jen to nejlepší. Hodně, hodně zdraví. O tom tady pořád mluvíme, že to je úplně nejdůležitější. No a taky spoustu štěstí, pohody, elánu a pozor, ještě spoustu inspirace k napsání dalších písniček a taky instrumentálních skladeb, které má ve svém repertoáru skoro každá dechovka. Napsal si úžasné množství písniček, ani přesně sama nevím kolik, ale vím, že to je hodně, hodně, hodně. Takže my se budeme těšit na ty další. Tak ať je taky každý den tvého života plný drobných radostí a ať to tomu vašemu autorskému tandemu pořád tak skvěle klape. Takže já samozřejmě zdravím i Milušku, protože to je jenom nejen skvělá manželka, matka, babička, ale taky skvělá textařka. Tak doufám, že to s celou rodinkou pořádně oslavíš a nezapomeň to samozřejmě oslavit i se svými muzikanty a zpěváky. Takže všechno nejlepší. A pozor, já tu mám ještě jedno přání, které ti posílá Jarda Wolf. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a ještě mnoho krásných let mezi muzikou, kterou tolik miluješ a která dělá tolika lidem radost. Ať ti to pořád krásně hraje, ať máš stále spoustu nápadů na krásné písničky a skladby, ať se ti daří jako kapelníkovi Glorie i jako hudebnímu skladateli. Moc si vážím tvé muziky a toho, co jsi za všechny ty roky pro moravskou dechovku udělal. Přeji ti, aby ti život přinášel co nejvíce krásných chvil, úsměvů a radosti. Všechno nejlepší k narozeninám, Jarda. Krásné přání, no a samozřejmě je tu připraven dechová hudba Gloria, kdo taky jiný. Je to písnička, kterou Zdeněk složil, Miluška otextovala. Zaspívá Katka Burešová a Ivana Šůstková. Nechoď švarný šohajíčku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
4: Teď už ovšem Morava krásná zem a slovo má paní Zdenka Růžičková z Velkých Němčic. Dobrý den.
5: Děkuji, děkuji vám moc a posílám velký pozdrav vám i vašemu mistrovi. A já mám mimořádné přání. Já bych chtěla poslat do Velkých Němčic na farnost velké, moc velké poděkování pro pana faláře Petra Havláta, který nám vykonal v sobotu službu, požehnal kapličku, kterou nechal postavit syn Zdeněk s celou rodinou a lidičky, co mu pomáhali. Takže moc a moc všem děkuji, hlavně, že ji máme požehnanou, tu kapličku. Ano. Je to tak na vzpomínku Zdeněk syn to na tatínka. Ano. Ten si to přál, když byl nemocen, tak si přál tady tu kapličku, takže je to krásný a děkuji ještě jednou tému panu faláři, synovi Zdeňkovi a všem lidičkám, protože jich tam bylo hodně, všem lidičkám patří velké poděkování, že na tuto slavnost přišli pod studalý manželovi mému Karlu Ružičkovi, který si toto přál a toto přání mu syn Zdeněk splnil. Takže moc a moc děkuji všem lidičkám.
4: No to je krásné, a paní Zdenko.
5: Je to moc krásná kaplička, moc krásná. Pro nás je to teda velká jako taková vzpomínka pro další generaci.
4: Ano, že určitě, jo? Určitě, paní Zdenko.
5: Takže moc vám děkuji, že toto jsem mohla si... Teda já jsem se nedovolala v pondělí a já jsem to tak trochu synovi slíbila, že...
4: Dobře.
5: Děkuji tomu panu faláři a vám moc děkuji za prostor.
4: Paní
5: moc,
4: Zdenko,
5: moc děkuji.
4: Mějte se hezky a ať vám ta kaplička přináší radost, protože kdykoliv v ní přijdete, tak si na manžela vzpomenete. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď mám u telefonu kapelníka z Dounečanky, která se právě, teda z Dounečanky, Žadovijáku, promiň, Laďo, kteří se právě vrátili z Ameriky. Láďa Svoboda, tak vítej doma.
6: Ivanko, moc tě zdravím, všechny posluchači a všechny v tom rozhlasu. No, říkám, ještě jsme nebyli ani na letišti a už jsme sobota neděle hráli hody v kostelci.
4: Já to vím, my jsme tady měli pozvánky na ty hody.
6: A mi toho nebylo málo, ale hlavně volám, protože dneska má narozeniny náš velice dobrý kamarád, dlouholetý, kdysi i člen Žadovijáku, Zdeněk Gurský. Tak já bych mu chtěl jménem mým, mojí rodiny a hlavně za kapelu Žadovijáci popřát hlavně zdravíčko, to je to nejnutnější, ať konečně už začne něco psat.
4: že by už dlouho nic nepsal. Ano, Miluška se postará, neboj. Teď už to slyšel z více stran.
6: No, dobře. Ale ne, to je jenom tak řečeno, protože málo kdo to ví, Zdeněk totiž byl nejhranější autor v zahraničí.
4: Ano, já to vím, protože k nám chodí z Osy časopis, takže ano.
6: Takže Zdeňkovi hlavně zdravíčko a ať se pořád tak scházíme v takovém kamarádském duchu a že spolu nikde nebojujeme, nezávodíme, nesoutěžíme a je to opravdu kamarádská záležitost.
4: Ano, zkrátka máte se rádi, jasně.
6: Ano.
4: Dobře, Ladi.
6: Tak
4: já se omluvám.
6: Tak mi tam něco pěknýho zarej.
4: No ale ty tomu nebudeš věřit, ale právě jste tady na řadě vy, v té staré porotě. No tak si strepil si se dobře. Tak jo, Ladi, tak já ještě Zdenka tak taky jednou zdravím. Měj se hezky, pozdravuj
6: děkuji,
4: kapelu a zpěváky. Ahoj.
6: Měj se hezky, ahoj.
4: Tak to by Láďa Svoboda a přání, které k nám poslala paní Maruška. Svému manželovi Ivanu Metelkovi bych k 80 nám chtěl nechat zahrát písničku a popřát především pevné zdraví, stálou pohodu, ať mu nožky běhají, cítí se dobře a s energií, elánem a úsměvem i nadále zvládá všechno, co ho baví a dělá rád. A také bych mu touto cestou upřímně velice ráda poděkovala za ochotu, vstřícnost a trpělivou péči, kdykoliv jí já nebo ostatní, co ho máme rádi, potřebujeme. S láskou, manželka Marie Metelková. A pane Ivane, ještě jedno, tady je napsáno, že pan Ivan Metelka je z Daskabátů, že slaví krásné jubileum. Srdečně ho zdravíme a přejeme mu pevné zdraví, spokojenost a mnoho síly zvládat vše, co život přináší. Těšíme se na každé setkání s ním při písničce. Ta písnička, jak už jsem říkala, se jmenuje V té staré forotě a zahraje ji Žadoviáci.

0: dohráli žadoviáci a než dostane slovo další gratulant, tak mám tu pro vás pozvánku. Folklorní soubor Javorník vás zve, přátelé, na další večer plný nejkrásnějších moravských písní. Samozřejmě naspívání a je to už desetileté výročí, které oslavíme. Hraje cymbalová muzika Mirko Otáhala, jako pokaždé zaspívá Jindra Hovorka a toto všechno se koná tento pátek 9. října v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně na Jamborové, takže nezapomeňte a přijďte si zaspívat, moc se tam na vás těšíme. A ještě pozvánka na 19. evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Ta se koná v sobotu 10. října, v 10.15 to budou myslivecké signály, v 10.30 svatohuberská mše, v 11.30 žehnání knihy Dušana Pořízka, pak bude pasování na myslivce, ukázka vábení jelenů a tak dále a tak dále, čili velice pestrý program. Tolik pozvánky a teď už má slovo paní Dětková z Popovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Prosím vás o zahrání písničky pro paní Kovou Zdenku z Popovic ke kulatým narozeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a radost celé rodiny. To jí přejí kamarádky z Popovic.
0: Dobře, rádi děkuji, zahrajeme, paní Dětková. Mějte se hezky, nashledanou. No a ještě paní Anička Zapletalová z Olšan. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím celý Brno a i vás. A chtěla bych zahrát Helče Jurčíkové, která má narozeně dneska. Heli, hlavně zdravíčko, štěstíčko a moře lásky a i zdraví tě přeju, Anička. A i Františkovi, ten měl taky svátek. A kdyby byl můj Laďa, tak by se připojil. A pozdravovala bych manžele Soldánovi a manžele Ječmínkovi a mojou velkou, velkou rodinu. Ať se máme rádi a jsme trochu zdraví. A vám taky do rozhlasu. Mějte se fajn, Slaváková. Zdraví, zdraví. Naschle.
0: Naschledanou, paní Aničko, taky přejem zdraví a další přání. 6. říjen je významným dnem pro pana Jana Bureše z Rosoch. Milý Jeníku, k tvým narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a hodně radosti z celé velké rodiny, synů, vnoučat i ostatních příbuzných, i všech tvých dobrých kamarádů. To vše a ještě mnohem víc ti z celého srdce přeje z Jaroměřic nad Rokytnou celá rodina Antonina Rigra. A pro radost, potěšení a povzbuzení prosíme také zahrát i jeho manželce Marušce. No a jak jsme před chvilkou od paní Aničky slyšeli, své narozeniny dnes slaví taky naše dlouholetá posluchačka paní Helča Jurčíková z Uherského Hradiště. No, milá paní Helčo, vaši nejbližší, manžel Fanek, dcera Heluš a syn Radek s rodinou, tak všichni ti vám z celého srdce přejí hodně štěstí, ale hlavně zdraví, abyste tu s nimi ještě dlouho byla. No a my vám také samozřejmě k dnešním narozeninám blahopřejeme, hlavně ať to zdravíčko slouží. No a paní Helča by zase ráda popřála všechno nejlepší k nedělnímu svátku svému manželovi Františkovi, také panu Františku Urbánkovi z Křepic, Františku Kedrušovi z Halenkovic a panu Františku Kašnému, který pracuje v technických službách a kterému také patří velké poděkování. On prý už bude vědět za co. Takže všem jmenovaným přeje paní Helča hodně štěstí a zdraví. A teď už Moravanka, Tykelčanské Vinohrady.
3: Český rozhlas Brno.

to byla Moravanka a jsou tu další přání. To následující přání letí do Újezdce u Luhačovic pro našeho tatínka Zdeňka Patáka k 80. narozeninám. K tvému životnímu jubileu ti přejeme z celého srdce především zdraví, protože to je v životě nejcennější. Ať ti každý den přináší radost, klid a spokojenost. Ať tě provází Boží požehnání a ochrana. A ať máš ještě mnoho krásných let prožitých mezi těmi, které máš rád. Zdravíčko ať ti slouží, srdce se raduje a každý nový den stojí za to. Všechno nejlepší s láskou přejí dcery Marcela a Ludmila s rodinami. No a dnešek, jak píše pan Emil, je také narozeninovým dnem pro mého bratra Jiřího Konráda z Chropině a proto mu chceme vaším prostřednictvím popřát a zahrát písničku pro potěšení. Hodně zdraví, lásky a pohody, ať se ti dobře daří a užívej si života. To ti přeje bratr Emil s celou rodinou z Podlesí. S další písničkou je tu připravená Krumsíňanka. Pozor na šohaje.

Tak to byla svižná polka Pozor na šohaje a podle času nám zbývá ještě na jednu písničku, tu zahraje Zounečanka Tóny k tónu.

to byla poslední písnička Polední Moravy krásné země. No a v tuto chvíli už posloucháte orchestrální skladbu Pod ořechama, kterou hrají vrcovjáci a kterou složil dnešní oslavenec Zdeněk Gurský. Tak ještě jednou Zdeňko, tě zdravíme. Za Polední Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková a nezapomeňte poslouchat krásné písničky a přání taky krátce po 18. hodině. Hezký den, přátelé.

0: mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Brno ode dneška hostí mezinárodní strojírenský veletrh. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na covid. Prostějovská porodnice nabízí den otevřených dveří a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. 1400 firem z 39 zemí z různých koutů světa se až do pátku představuje v Brně. Na výstavišti tam dnes začíná další ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. K vidění jsou na něm nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku. Více už ředitel veletrhu Michal Busios.
5: Letošní hlavní témata jsou digitalizace, umělá inteligence, automatizace. Návštěvníků uvidí například masážního robota nebo prvního českého humanoida George. Nezapomínal bych ani na klasické strojírenství, protože zde bude řada novinek v oblasti obráběcích strojů.
4: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Zájemci si dnes můžou prohlédnout zázemí prostějovské porodnice. Od druhé odpolední tam bude probíhat den otevřených dveří. Návštěvníci se podívají na porodní sály nebo novorozenecká pracoviště, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Návštěvníci dne otevřených dveří se mohou těšit také na soutěž o pobyt na nadstandardním pokoji zdarma. Budoucím rodičům chceme ukázat porodnici takovou, jaká skutečně je. Od porodních sálů přes péči o novorozence až po zázemí. Pro maminky. Mohou se podívat, potkat se s naším personálem a získat odpovědi na otázky, které si před porodem kladou.
4: Celkem 11 milionů korun vyčlení Zlínský kraj na nákup dronů s termovizí. Ty pomáhají s vyhledáváním skrytých mláďat v období jarních sečí. Uživatelé honiteb mohou o dotaci žádat od 2. do 27. listopadu. Peníze pak mohou v rámci svých projektů využít zpětně od 1. října 2026 do 16. dubna 2027. Zlínský kraj program poprvé vyhlásil loni, kdy 9 subjektům vyplatil dotace v celkové výši přes 883 tisíce korun.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude slabý jihovýchodní až jižní vítr a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Provoz na dálnici D1 komplikuje ve směru na Vyškov dvojice nehod na 204. a 210. kilometru. Počítejte se zdržením. Promítá se to i na D2, tam se kolony před Brnem tvoří od 14. kilometru. Opatrně projíždějte i místem nehody na Sadové ulici v Blansku, stejně jako na silnici 50 u Střílek. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hugha Lauriho v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl no. To, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce
1: dostal,
0: je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu, že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, který jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako

0: Daber, jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. Ale tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 4 hodiny, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Neplatlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi?
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle, říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď je Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: Protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem, a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho její stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny. Takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točejí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká?
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozně laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka jsem hodně přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou starnou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí dělat máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Krajská koordinátorka onkologické péče pomáhá v organizaci léčby zhruba 40 pacientů týdně. Ministr Plaga chce kvůli slučování škol změnit školský zákon. Vysoké učení technické v Brně mapuje mizející hliněné stavby v Česku a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Koordinátorka onkologické péče pro celý Jihomoravský kraj má za sebou první půl rok fungování. Za tu dobu řešila 15 kritických případů, kdy hrozilo prodlení léčby kvůli složité logistice nebo komunikačním nezhodám mezi poskytovateli péče. Na koordinátorku se můžou obracet lékaři a odborníci z celého regionu. Průměrně pomůže s organizací procesu léčby u 40 nemocných týdně, popisuje mluvčí Masarykova onkologické ústavu v Brně Klára Jirkovská.
4: Úkolem je zajistit správný postup pacienta systémem s cílem snížit čekací doby. Je také administrativní a organizační podporu pro odborné komise a společné indikační komise komplexního onkologického centra, které rozhodují o nejvhodnějších léčebných plánech nemocných s onkologickou diagnózou.
3: Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Konkrétní hranici 180 dětí teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za ANO a chce proto zákon změnit. Zatím ale neupřesnil, jak konkrétně by měl zákon po změně vypadat. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se tak neměl měnit na poslední chvíli. Odborníci z Vysokého učení technického v Brně představili interaktivní mapu historických hliněných staveb v Česku. Jde o součást projektu, který zaznamenává tento typ staveb na našem území. Těch podle autorů projektu stále ubývá. U vybraných staveb vytvářejí jejich trojrozměrné virtuální kopie, které jsou dostupné na internetu.
5: Webové stránky map.hlina.info umožňují veřejnosti vkládat do mapy vlastní údaje o hliněných stavbách. Výzkumníci z VUT je následně ověří, případně zveřejní a budovy můžou dál zkoumat. Díky výzkumu vznikla i certifikovaná metodika stavby hliněných domů. Popisuje technologické postupy a historické zvyklosti. Poznatky mají pomoct třeba při opravách nebo vzniku replik hliněných staveb. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Zástupci prostějovské samosprávy pokračují v přípravě stavby nového krytého bazénu v areálu akvaparku. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Součástí zakázky za zhruba 750 milionů korun jsou kompletní stavební a montážní práce, včetně dodávky technologií.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, více už za chvíli s brněnským meteorologem Mojmírem Martanem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na 204. kilometru. Ve směru na Vyškov blokuje jeden pruh, před ní se tvoří kolony. S nimi počítejte pak i na D2, a to od Blučiny. Opatrně projíždějte místem nehody na Pražské ulici ve Znojmě. Nehoda omezuje provoz i na okraji Modřic u Olympie, stejně jako u Hostěnic na silnici do Ochozu u Brna. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, milí rozhlasoví přátelé a taky přítelkyně. Samozřejmě tedy vám všem, kteří jste správně naladěni na naši vysílací vlnu. Říkám, je tu odpoledne s datem 6. října 2026 a svátek mají všichni Hanušové. Tak všecko nejlepší, milí pánové. Gratulovali jsme i v Moravě krásné zemi a pokračovat v tom budeme ještě v druhé části tohoto písničkového pořadu. Ale teď, jak říkám, je čas na dobré odpoledne. V němž je před námi samozřejmě přímo záplava těch skladeb, které nestá. Písniček, které si třeba rádi zaspíváte s Hanou Zagorovou. Mimochodem, hned ta první, tedy v podání Hanky Zagorové, Diskohrádky, je vlastně songem, který spatřil světlo světa o něco dříve v té anglické podobě. Tu písničku napsali na počátku 60. let pro zpěvačku D.D. Sharp, Gary Coffin a Carole Kingová. D.D. Sharp je odmítla, ale velkou hvězdou se stala s touhle skladbou Locomotion, operka takzvaná Little Eve. Ovšem zpívala i Kylie Minogue. No, ale teď k tomu, co je před námi. Už je za chvíli podrobně o počasí s Mojmírem Martanem, jak správně řekl Pavel Chaloupka. A musím říct, že ty dvacítkové teploty, které teď panují, respektive panovaly ještě před hodinkou na území Jižní Moravy, tak trošku napovídají, jaký by mohl být listopad. Mluvím o pranostice, samozřejmě. Jedna z nich, tedy pro měsíc říjen, že teplý říká, že teplý říjen, studený listopad. Jsem zvědavý, jaký bude až ten další měsíc.
0: Český rozhlas Brno.
6: No, tak zvědavost necháme bokem a jak říkám, jsou tady Diskohrádky v podání Hany Zagorové. A abych to tak trošku vyrovnal, tak pro změnu ta další písnička, která bude zpívaná anglicky Tomem Jonesem, tak ta je známá zejména brňákům jako Go mám ty války. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Přeju vám příjemně strávené odpoledne.

0: počasí.
1: Ještě před čtvrt na tři v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno se vydáme za meteorologem Mojmírem Martanem. Dnes je 6. října na brněnském výstavišti a v jeho okolí panuje čilý ruch a my se na dnes začínající strojírenský veletrh v dobrém odpoledni také vydáme. Ale musím říct, že na výstaviště krásně svítí sluníčko a že tam mají, pokud je tam tak jako v centru Brna, nějakých 21, ale pro přesnější údaje to už si musím zajít právě za Mojmírem Martanem. Dobré odpoledne, Mojmíre.
2: Dobrý den.
1: Jaké jsou teploty obecně na naší krásné jižní Moravě?
2: Tak pohybují se od 20 do 23 stupňů. Tady v Brně máme většinou těch 21, 22 a 20. Nejtepleji je na jihovýchodě kraje. No a všude máme sluncem zalitou krajinu.
1: Odpolední hodiny dnešního dne přinesou nějaké změny ve vývoji počasí?

0: Odpolední hodiny nepřinesou žádnou změnu, bude nadále jasno nebo skoro jasno se slabým jihovýchodním nebo jižním větrem.
1: Jasno bude i v noci na zítřejší den, tedy na středu?
0: Zpočátku ano, ale postupně v průběhu noci začne od jeho západu přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo. Teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích to bude místy jen kolem 5. No a foukat bude slabý, kránu, na některých místech i mírný jihovýchodní nebo východní vítr.
1: Zítra ve středu 7. října vyjde v Brně sluníčko minutu po 7. hodině raní. Západ nastane v 18:22 středoevropského letního času a očekáváme dvojku, tu biometeorologickou, tedy střední biometeorologickou zátěž. Jaké počasí bude zítra?
0: Zítra bude zpočátku spíše převažovat větší oblačnost, ale v průběhu dne začne oblačnost od jihozápadu ubývat na polejasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Odpolední teploty budou podobné těm dnešním 21 až 24 stupňů, ale oproti dnešku se rozfouká mírný jihovýchodní až jižní vítr. Jen ráno a večer budou na některých místech ten vítr bude na některých místech slabší.
1: To bude středeční počasí. A ve čtvrtek a v pátek nás čeká, tedy z hlediska meteorologa, jaký vývoj?
0: Tak ve čtvrtek nás čeká vlastně poslední z té série teplejších dnů, kdy odpolední teploty mohou dosáhnout 21 až 25 stupňů, ty ranní budou 14 až 10, při slabším větru spíše v západní a severní části kraje jen kolem 8 stupňů. Očekáváme, že čtvrtek bude většinou skoro jasný, ráno s ojedinělými mlhami nebo nízkou oblačností, v průběhu dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer potom čekejme lokální přehánky, výjimečně i bouřky, no a ty přehánky nebo případné bouřky večer a v noci potom přejdou do deště. Vítr ten se bude také měnit, zpočátku bude slabý nebo na některých místech mírný jihovýchodní až východní, ale postupně za frontou se bude měnit na čerstvý severozápadní.
1: Takže čtvrtek zavání tou změnou, které jsem se já osobně trošku bál, tedy koncem babího léta. Znamená to, že v pátek už nás čeká ochlazení, že?
0: Ano, je tomu tak. V pátek se odpoledne dočkáme nejvýše teplot kolem 15 stupňů, ale může být ještě během dne poměrně hezký, občas i slunečno. Srážky čekáme v pátek jen zpočátku v noci na té doznívající frontě, potom večer začne přibývat oblačnost.
1: Informace o počasí do dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno dodal Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů? Jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo? A kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Je úterý 6. října 2026 a já se ptám, máte s podzimem také změněné chutě? No já se zrovna teď dívám na recept na zapečenou špagetovou dýni. A pokud jste taktéž těmi, kteří rádi čerpají třeba ze starých receptů na plodiny, které jsou aktuálně k mání, no tak možná máte už přichystanou doma nějakou tu špagetovou, máslovou, nebo Hokkaido, nebo olejnou. A říkáte si, je... A kde vezmeme ty recepty? Tak já bych pro vás jeden návrh měl. V našem dobrém odpoledni se sluší vás pozvat na místo, kde se něco nového dozvíte a kde pro vás třeba už zítra, ano, vidím 7. října, Kyjov, budou mít přichystaný dýňový den. Tenhle den se bude konat v atriu informačního centra v Kyjově. Od 10. do 17. hodiny prostor ovládnou strašáci z dýní, podzimní dekorace, no a chybět nebude ani ochutnávka podzimních pokrmů z dýně. Děti se zítra mohou taky těšit na smyslohraní a na fotokoutek. Zvu vás na dýňový den do Kyjova. Zítra 7. od 10. do 17. hodiny. Ale zvu vás i k dalšímu poslechu našeho dobrého odpoledne. To proto, že se chceme podívat společně s naším kolegou redaktorem na brněnské výstaviště. Já říkal, že tam panuje čilý ruch. Roboti jsou tam, obráběcí stroje jsou tam. No a jak se využívá umělá inteligence, to se na tom mezinárodním strojírenském veletrhu, který dnes začal právě na brněnském výstavišti, taky dozvíte. Jak už jsem říkal, máme na místě našeho reportéra. Za chvíli se s ním spojíme. Ale mnohem menší chvíle nás dělí od dalšího výplodu našeho kolegy Edy Štatlaře, který ač v Adlerkách hantec nezapomněl.
1: Edův zvonek.
2: Borec naklape do Nepálu. Svaté Pedro hodí čučku do bichlí a hlásí: já tu na vás vůbec nic nemám. Ani špatného, ani dobrýho. Víte, my máme poslední dobou narváno, takže byste potřeboval alespoň jeden opravdu dobrý skutek, abych vás mohl pustit dovnitř. Zkuste si na něco vzpomenout. My v těch bichlách nemáme všecko. No, jednou jsem udělal jeden dobrý skutek. To jsem takhle jel po štatlu a najednou vidím, jak u jedné garáže banda motorkářů obtěžuje nějakou mladou koc. No obtěžuje, to je slabý sloveso. No a ve mně tak vzkypila malinovka, že jsem okamžitě zastavil, vytáhl jsem z kufru francouzák a valil jsem přímo k ním. Byl tam jeden takové teda fakt fest velké. To byl určitě šéf. Kolem krku řetěz, samý jízvy v ciferníku a já jsem mu ubalil, že lehnul a povídám: ať už tu mladou necháte na pokoju. To je velmi pěkné, hlásí na to svaté Pedro. To bychom tady měli mět. A kdy se to asi tak stalo? No, je to tak 3 minuty.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a pokud vám z něj nebo z našeho dopoledního či ranního vysílání něco uteklo, vězte, že na webu brnorozhlas.cz si můžete najít audioarchiv a tam si to, co vás zajímá nejvíc, pouštět pořád dokola třeba celý měsíc. A to též platí pro všechny, kteří používají aplikaci Můj rozhlas. No ale teď, aby vám něco neuteklo, abyste věděli, co se děje v Brně, tak jedna návštěva v našem odpoledním vysílání. Stovky firem z celého světa totiž ode dneška představují své výrobky a produkty na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V areálu výstaviště zároveň začal i sněm Svazu průmyslu a dopravy. Vše na místě sleduje náš kolega, reportér Šimon Franc. Dobré odpoledne, Šimone.
1: Pěkné odpoledne.
0: Na veletrhu vystavují jak české, tak zahraniční firmy. Co návštěvníci v pavilonech letos uvidí?
1: 9 pavilonů tady zaplnilo na 1400 vystavovatelů. Já jsem se byl podívat v pavilonu P. Ten si procházel kromě lidí i humanoidní robot. Tato technologie je tady spíš zajímavostí. Své uplatnění v průmyslu roboti připomínající člověka teprve hledají. Samotná robotizace je ale velkým tématem veletrhu. Díky spolupráci třeba i s umělou inteligencí můžou roboti lépe třeba kontrolovat kvalitu výrobků. A kromě robotů jsem v pavilonu viděl hlavně stroje na výrobu různých komponentů nebo obráběcí stroje. Právě jejich vývoz v Česku v posledním pololetí výrazně klesnul o 12%. Zmenšil se totiž vývoz a naopak dovoz těchto strojů do Česka se zvýšil. Tuzemské firmy tak musí hledat jiné země, kam stroje vyvážet. Slibně vypadá třeba trh v USA.
0: Zůstaňme tedy u českých vystavovatelů. Jaké výrobky nebo stroje tady představují?
1: 20 exponátů vystavuje třeba Vysoké učení technické v Brně, mezi nimi třeba speciální 3D tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laseru. Čeští vystavovatelé tvoří asi polovinu vystavovatelů tady na veletrhu, z těch zahraničních má největší zastoupení Slovensko. Doplním ještě, že letošní novinkou bude ocenění Žena průmyslu a to je určené pro osobnost českého strojírenství.
0: Na brněnské výstaviště, řekl bych tradičně, kvůli veletrhu míří tisíce lidí. Projevuje se to na dopravě?
1: Zásadní problémy v dopravě dnes nenastaly, policisté návštěvníky ale upozorňují na to, že právě v okolí výstaviště můžou vznikat zácpy. Parkovat můžou řidiči přímo v areálu, na webu výstaviště je dostupná taky interaktivní mapa. Parkoviště, díval jsem se, teď jsou zaplněná zhruba z poloviny a brněnský dopravní podnik pro ty, co auto nemají nebo nechtějí, posílil některé spoje. Na výstaviště jezdí třeba tramvaj P1, ta obsluhuje trasu od hlavního nádraží k vozovně Pisárky. A tramvajová linka P2 pak k výstavišti jezdí od Staré osady.
0: Na začátku našeho rozhovoru jsme zmínili, že dnes začal i sněm Svazu průmyslu a dopravy. Co na něm zatím zaznělo?
1: Tak jak už jsme zmínili, hlavní téma tady dnes je konkurenceschopnost Evropy do budoucna. Předseda Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj řekl, že český průmysl se po letech začíná opět nadechovat. Evropa má podle něj výhodu ve znalostech a dobrých firmách, jejich rozvoj ale často omezuje byrokracie. Jan Rafaj taky uvedl, že posílení inovací a výzkumu je na firmách samotných, ale může jim v tom výrazně pomoct vláda. Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO tady zmínil, že Česká republika je v dobré pozici a chce průmysl dál podporovat. Klíčem k růstu jsou podle něj dostupné energie. Několikrát tady dnes kritizoval taky evropské emisní povolenky ETS.
0: Brněnské výstaviště tento týden hostí mezinárodní strojírenský veletrh a podrobnosti z něj nám přímo z místa popsal reportér Šimon Franc. Děkuji za informace, přeju příjemnou cestu nazpět do budovy Českého rozhlasu Brno. Tedy pokud máš naplánovanou, měj se hezky.
1: Díky, naslyšenou.
0: 14 hodin 38 minut, to je přesný čas. Sleduju za vás i čas, krom toho, co se děje na Jižní Moravě, potažmo potom v Brně, jak jste slyšeli. Ale za chvilku zamíříme trošku dál. Hana Varmužová z Klubu českých turistů totiž byla nedávno na výletě a do nadějské rybniční soustavy chce pozvat i vás. Za chvíli v turistickém typu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a další turistické pozvánky, se kterou ve studiu čeká Hana Varmužová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tentokrát to bude trošku větší dálka, kterou musíme překonat, abychom se dostali na místo, kde jste i vy nedávno strávila hodiny a dny.
1: Je to pravda, vyrazíme za hranice našeho regionu a to dost daleko, protože pojedeme až do jižních Čech, ale dovolím si upozornit, že tento výlet se dá zvládnout jako jednodenní, protože z Brna je tam výborné rychlíkové spojení a já zvu posluchače do nadějské rybniční soustavy. Dorazíme rychlíkem do Veselí nad Lužnicí, přestoupíme na lokálku a pojedeme do zastávky, která má takový prazvláštní název, jmenuje se Frahelš. Hledala jsem podle čeho, pravděpodobně z němčiny, Freihals a znamenalo to svobodné hrdlo a bylo to pojmenování práva nechodit na robotu a tohleto právo údajně držel místní mlynář. Tady vystoupíme a hned u vlakové zastávky nás čeká zelená turistická značka. A po zelené turistické značce dojdeme na hráz rybníka s krásným názvem Naděje. Je to nádherná vodní plocha, je plná vodního ptactva. Doporučuji vzít si sebou dalekohled a pozorovat ptáky na vodní hladině. Vždycky, když jsem tam tudy projížděla na kole, říkala jsem to jak amazonská džungle. Letos to bylo trošku jinak, bylo málo vody, ale přesto nádherné. Rybník Naděje založil Jakub Krčín z Jelčan v 16. století, ale byla to velká vodní plocha a v 19. století rozdělili hrázemi na menší rybníky a dostali taky krásné názvy. Je tam rybník Víra, Láska, Měkký rybník a do nadějské soustavy, podle názvu rybníku Naděje, patří i další rybníky Strakatý, Skutek, Dobrá vůle, Blaník a řada menších. Krásné tady je to, že po těch hrázích se můžete procházet. Oni jsou projeté, protože rybáři tady ty rybníky intenzivně obhospodařují, takže nemusíte mít strach, že někde zabřednete do nějakého bahna nebo něčeho takového a můžete chodit neuvěřitelně dlouho mezi rybníky. Odtud my potom půjdeme dál po hrázích, dostaneme se na červenou turistickou značku, která směřuje do Vlkova nad Lužnicí a posléze i do Veselí. A doporučuji dívat se i na krásné vzrostlé duby, které jsou na hrázích. Všimli jsme si, že všechny ty stromy jsou evidované, mají evidenční štítek, takže jsou zřejmě i chráněné tyhle ty duby. Cestou míjíte i různé přírodní rezervace, jako třeba v Luhu nebo rezervace Rod. Nás překvapil rybník Překvapil, jmenuje se takhle, který vznikl v 19. století a překvapil nás tím, že byl úplně bez vody. A my jsme si všimli, že ten rybník je velmi mělký, jestli on má hloubku 2 metry, tak je to moc, což asi tak jako jsme si vysvětlili tím, že když tam byly bažiny, tak prostě jenom udělali hráze, aby tu vodu zadrželi. Došli jsme potom do Vlkova a doporučuji potom pokračovat po žluté turistické značce, protože ta vás dovede na poušť. Je to zvláštní, nejdřív rybníky a teď poušť, ale je tam písečný přesyp. Představte si to jako obrovské pískoviště, kam přijela Tatrovka, vysypala velikou hromadu písku a děcka to rozhrabali do trávníku, takže asi tak vypadá tahle ta poušť, ale je to hezký zážitek, ten písek je velmi jemný a brouzdat se v něm je krásné. No a potom se buď to můžete vrátit do Vlkova a vlakem se vrátit zpátky do Veselí, anebo jít pěšky kolem Veselských pískoven až do samotného Veselí nad Lužnicí.
0: Škoda, že teď na podzim už toho koupání v rybnících, které vy jste navštívila ještě během léta, tolik nebude. Ale možná, že to je tip pro otužilce, jak nedávno zaznělo v jedné z pozvánek Hanky Varmužové. Za tu dnešní samozřejmě děkuju taky a těším se už na další setkání. Mějte se hezky.
1: Pěkný den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V září na jižní Moravě přibylo 34 případů žloutenky typu A. Prodej aut v Česku meziročně stoupl o skoro 2,5%. Lávku k autobusovému nádraží Zvonařka v Brně čeká uzavírka kvůli rekonstrukci. A zítra bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Jihomoravští hygienici evidují za září 34 nových případů žloutenky typu A. Oproti počtu nakažených v předchozích měsících je to dvojnásobek. Nejvíce nemocných je mezi lidmi bezdomova a uživateli drog. Podle epidemioložky Renaty Ciupek ale nárůst souvisí i s návraty lidí z dovolených.
4: 5 případů bylo přivezeno ze zahraničních dovolených, z destinací, zejména na území států Jižní Evropy. I v následující měsíci se nám situace může zhoršit.
2: Jen dodám, že letos v Jihomoravském kraji na žloutenku typu A zemřeli 3 lidé. Nových aut se v Česku od ledna do konce září prodalo meziročně skoro o 4,5 tisíce víc. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Celkem se prodalo přes 186 tisíc osobních aut. Většinu, zhruba 75%, nakupovaly firmy, zbytek soukromí zákazníci. Rostl i zájem o motorky. Oproti stejnému období v minulém roce se jich prodalo o zhruba 27% víc. Ředitelství silnic a dálnic chystá opravy lávky pro pěší mezi brněnským autobusovým nádražím Zvonařka a galerií Vaňkovka. Povolil to Jihomoravský krajský úřad. Rekonstrukce má začít příští týden a omezí jak auta, tak chodce.
5: Rekonstrukce má začít 15. října a skončit v závěru stejného měsíce. Po celou dobu zůstane lávka mezi nákupním centrem a autobusovým nádražím nepřístupná, stejně jako přechod pro chodce pod ní. Chodci budou muset křižovatku obejít přes 3 další přechody. Auta pod lávkou projedou ve zúžení. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Už 3 vozidla poskytují v Kroměříži službu Senior Taxi. Zájem lidí totiž roste. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170. V září jich bylo 379. Službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazů ZTP či ZTPP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně od jeho západu polojasno, později odpoledne a večer skoro jasno nebo jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr, biozátěž zůstane střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří nesouvislé kolony. Na stém 94. kilometru pak omezuje provoz nehoda. Ve směru na Prahu blokuje levý pruh. Kolony před Brnem se tvoří i na D2 od 5. kilometru. Opatrně projíždějte místem nehody na Renské třídě v Brně, stejně jako na silnici 43 u České, na Břeclavské ulici ve Valticích a na Masarykově ulici ve Zbíšově. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Malou chvíli po 15. hodině se vám znovu hlásím z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu je Borek Kapitančík. A teď tedy už po 15. hodině by vás nemělo překvapit, že vás čeká i naše telefonická trefa. Samozřejmostí budou i reportáže, které jsem zatím ještě nezmínil, tak jenom tak namátkou. No, reportáž na téma kometa, ta vás čeká taky. Ozve se nám náš regionální stopař a dozvíte se i to, jak nenaletět. To všechno v té nastávající hodince plus písničky, které nestárnou. Ale když jsem tak u těch překvapení, měl bych říct, že vás možná překvapila, tedy jako brňáky a brňačky, jezdící vlastním vozem. Ta uzavírka, já jsem byl tak překvapen, že se z Mendláku po úvoze nahoru nedostanu, no tak do 14. října si ještě budeme muset volit objízdnou trasu. No ale jak jsem říkal, nebuďte překvapení, že za chvíli budu někomu z vás klást otázky. V trefě, která dnes nabídne k výběru 4 otázkové okruhy. Brno, večerníčky, naše dějiny a zapomenutá výročí. No a myslím si, že překvapení nebude ani to, že po včerejším úspěchu, kdy jsem poprvé nabídnul dvoudenní vstupenku na Maker Faire pro dospělého na 17. a 18. říjen, nebude tedy překvapením, že vám ji dnes nabídnu znovu, ne tu samou, ale máme jich tady víc. Tak abyste věděli, že za dvě správné odpovědi si budete moci zajít na, no řekněme, veletrh na brněnské výstaviště na přehlídku kutilů, inovátorů a vynálezců. O tom příštím víkendu vás totiž Maker Faire Brno vtáhne do fascinujícího světa technologií, robotiky a 3D tisku. 726465200, to je kontakt pro ty z vás, kteří rádi soutěží a budou to chtít za chvíli zkusit v trefě.
3: Český rozhlas Brno.

0: Taky už je to čtvrtstoletí, co byla tahle písnička obrovským hitem. Já to občas říkám, že je pro mě smutné, že i tyhle skladby, které teď označujeme jako ty, které nestárnou, si pamatuju jako singlové novinky. Takový je osud. Osud tomu chce, že teď jsme se setkali s naší soutěžící Zuzanou, který po telefonní lince rozhodně. Zuzano, dobré odpoledne vám přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Máte v rodině nějakého malého kreativce, nějakého kutila, nebo jak to říct, malého vědátora?
1: Mám dva vnuky.
0: Aha, takže
1: a
0: ten...
1: Vnuku.
0: A ten dvoudenní vstup na Maker Fair Brno je pro ně, nebo jej využijete vy sama, pokud vyhrajete v trefě?
1: Pokud bych vyhrála, tak by šel dědeček s jedním vnuku.
0: Výborně, takže dědeček technologický nadšenec s jedním

0: z vnuků. Kutil zřejmě předpokládám taky bude. A
1: ano.
0: Víte tím pádem, co je ve hře. Příští týden se může podívat dědeček třeba i s vnukem na Maker Faire Brno. Teď ovšem je čas na výběr otázkových témat. Nabízím 4, vy vyberte 2. Tady je ta čtveřice. Brno, večerníčky, naše dějiny a zapomenutá výročí.
1: Takže Brno a večerníčky.
0: Vybrala jste a v tomto pořadí já budu klást otázky. První tedy ta brněnská. Uprostřed kruhového objezdu na Vaňkově náměstí, na Žlutém kopci, tedy v Brně, stojí takzvaná věž architektů. Tahle 13 metrů vysoká dominanta na vrcholku Žlutého kopce je poctou prvnímu českému městskému architektovi. Jeho jméno bylo Otakar Oplatek, nebo Jindřich Kumpošt, nebo Bohuslav Fuchs. Oplatek, Kumpošt, Fuchs. Stačí, když řeknete.
1: Já bych ještě na ty večerníčky může.
0: Já, jasně, samozřejmě. Který z večerníčků Josef Sommer, rodák z Jihomoravského Vracova, nevyprávěl? Bubáci a Hastrmani, nebo Cesty Formana Šejtročka, nebo Kubula a Kuba Kubikula? Který večerníček nevyprávěl Josef Sommer? Mrzí mě to, protože právě nám to zvonění... To zvonění nám právě oznámilo, omlouvám se, Zuzko, že vám skáču do řeči, ale zvonění nám oznámilo konec minutového limitu. A přestože jste správně řekla, že to byl Kubula a Kuba Kubikula, tak jste neodpověděla na tu první otázku a já tím pádem budu muset říct, že zítra vás budu čekat znovu. Protože dnes už nemůžu přijmout vaši odpověď, byť by byla správná. Ta věž architektů na Žluťáku, na Kruháči, ano, je poctou Jindřichu Kumpoštovi. Mimochodem, je to ten, který navrhoval taky kavárnu Opera na Malinovského náměstí. No, bohužel nevyšlo to. Ale Zuzko, jak říkám, zítra je taky den a zítra je taky trefa. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Já bych byl taky smutný, to přiznávám. A přitom stačilo tak málo. Stačí málo, tedy jen pár minut a dozvíte se něco víc k tomu, jak hrála Kometa. No, už to víte, že hokejisté Komety Brno prohráli na ledě Českých Budějovic v extralize 1-5, ale víc k tomu řekneme za malou chvíli.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Hokejové faninky a hokejoví fanoušci už vědí a vám ostatním to musím říct znovu. Brněnští hokejisté včera v 8. kole hokejové extraligy prohráli s českobudějovickým Motorem 1-5. 3 kanadské body si do statistik připsal útočník Motoru Robert Lantoši.
1: Lantoši se jednou trefil, dvakrát nahrával. Nikoho ani nepřekvapilo jméno nejlepšího hráče zápasu v dresu Motoru.
2: Mně to tam konečně padlo, tak verím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádný týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na ledě.
1: Lantoši zmínil bilanci českobudějovického Motoru na domácím ledě.
2: Každý tým chce doma být čo nejsilnější a nikomu nedávat body z domácího prostředí a taky chceme být aj my. A tak myslím si, že jsme jazdili, boli jsme tvrdí, tlačili jsme se o té brány. Konečně jsme dali víc jako 2 góly, čiže myslím si, že velmi pěkný večer.
1: Poněkud jiné představy o průběhu pondělního večera měl asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Po prohře 1-5 ho netěšil ani pohled na střely na branku. Těch Kometa zaznamenala paradoxně o 10 víc než Motor.
3: Do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice je hezký, že soupeře přestřílíte na branku o 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Efektivní byl Motor. Na 3-0 upravil hned v úvodu druhé třetiny Jakub Pour.
4: Přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství.
1: Doplnil Jakub Pour. Motor po tříbodovém zisku je v tabulce na 5. místě. Kometa je až 11. Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: No a pozítří, tedy ve čtvrtek, jede Kometa do Prahy. Na Spartu budete držet palce? Máte připraveny šály? Věřím, že ano. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A jak mnozí ví, náš regionální stopař Vojta Halaš dál brázdí Jihomoravský kraj. Za chviličku se nám ozve z místa, které určitě mnozí znají. Já tedy rozhodně, ale zatím to nechám zastřeno rouškou tajemství, abyste si mohli třeba i lámat hlavu během písniček Valdy Matušky, Anika či dvojice Marta Athena.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Před malou chvílí bylo 3:30. Škoda, že tady nemám ani Martu, ani Tenu Eleftheriadu. Rozhodně bych se jich zeptal, jak je to možné, že tuhle písničku, kterou původně hráli a zpívali Creedence Clearwater Revival, jim socialistický cenzor povolil, takzvaně. No tak asi nebyli tak pozorní. A samozřejmě tímto zdravím obě dvě zpěvačky, které vám zvedly náladu v našem dobrém odpoledni. V něm se nám ale teď právě naskytla ta možnost seznámit se tedy některým z vás, možná ho ještě neznáte, s naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: On totiž Vojta Halaš dál brázdí kraj jihomoravský a ve svém seriálu si klade za cíl poznat a přiblížit nám z neobvyklých úhlů jeho obce. Vojto, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Teď už vím, že jsi zavítal do obce Čučice, ležící kousek od Oslavan. A já si nemůžu nevzpomenout na tu před 25 lety obrovskou akci na ten fotbalový turnaj. Byl jsem tam u toho taky. No, kam ses stihl v Čučicích podívat?
2: No, na turnaj to teďka teda nebylo, bohužel tady žádný dneska nebyl, ale stihl jsem se podívat třeba ke kapli svatého Jana Nepomuckého, zamířil jsem k místnímu potoku, k řece Oslavě, nebo taky nad hřbitov, odkud je krásný výhled do krajiny a částečně taky na obec. Navštívil jsem místní mateřskou školu, která má okolo 17 dětí a dokonce vlastní činnou kuchyni. A zamířil jsem taky do lesů obce a chvilku mi teda trvalo, než jsem našel svůj cíl. Tím byl Josefův důl, což je přírodní naleziště spojené s dolováním grafitu a železné rudy, ovšem je už více než 100 let nečinný. No a kromě toho jsem se potkal s několika místními, abych načerpal informace právě o Čučicích.
0: No a to je právě moje další otázka. Říkal jsi, že jsi od místních načerpal vědomosti, jak se místním v Čučicích žije a jaké akce se tam pro ně dnes, anebo řekněme letos pořádají.
2: Tak Čučice, já to pořád nemůžu vyslovit.
0: No Čučice, ještě jo, Čučice.
2: Už mě to bude za chvíli, musím tady strávit ještě pár dní.
0: Já mám vytržený dva zuby, mě to jde líp. No.
2: Každopádně jsou jednou z nejklidnějších obcí, které jsem poznal za ten půl rok, co projíždím obce, a jako velký benefit to potvrzují i právě místní. Velkou devizou je podle nich i okolní příroda, leží nedaleko řeky Oslavy, jejíž údolí patří k nejzajímavějším místům v širším okolí, což taky můžu potvrdit. No a v krajině se střídají lesy, skály, louky a nechybí ani chatová oblast. No a k výletu mláká taky nedaleká zřícenina Ketkovského hradu, známá též jako Lev Nov. O společenský život se starají především v obci, ale aktivní jsou také hasiči, jejíž zásahová jednotka, jak jsem se dozvěděl, má stále aktivních 14 členů. Dominantou obce je kostel svatého Jakuba Staršího a právě jeho patronovi je zasvěcena také červencová pouť. A další významnou místní tradicí je květnová pouť, zasvěcená zase Janu Nepomuckému. No a další velkou událostí jsou tady hody. Ty se konají v září a mají přívlastek rozmarínové. Během těch dvoudenních oslav se letos představilo 8 krojovaných párů a k tanci zahrála také kapela Moraváci. Během roku se taky tady koná dětský karneval, pálení čarodějnic nebo lampionový průvod či rozsvěcení vánočního stromu.
0: Vojto, já ti moc krát děkuju, ale pořád ještě mám jednu otázku v záloze na závěr našeho rozhovoru. Co ti los určil a tím pádem do jaké obce se podíváš příští týden?
2: Příště se podívám do Ruprechtova, což je obec mezi Jerovnicemi a Vyškovem. Já vím, že je tam větrný mlýn a také, že jsem tam byl na škole v přírodě v první třídě. Ne, že bych si toho moc pamatoval, ale třeba porovnám, co se tam za ty roky změnilo. Každopádně už se tam teď těším a rád zase poznám další obec a to bude Ruprechtov.
0: Náš regionální stopař Vojta Halaš dnes strávil den v Čučicích. Vidíš, teď mě to nejde. Strávil den v Čučicích a taky do toho zamíchal jednu osobní vzpomínku, tedy když už byla řeč o jeho příští zastávce. Vojto, děkujeme za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Prostřednictvím internetu se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnozí z vás s tím mají svoje zkušenosti. Mnoho z nich, tedy z těch zmíněných šokujících zpráv či řetězových e-mailů, obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. No a jak nenaletět, to si v našem dobrém odpolední ještě povíme. Už za pár chvil. Ty chvilky vyplní třeba písnička, kterou Beatles nahráli v roce 1968. Mimochodem, je to skladba, která získala i takzvanou Ivor Novello Awards a také 3 nominace na ceny Grammy. Ovšem žádnou z nich neproměnila. To ale nevadí. Je tak známá a tak proslavená třeba i Elvisem Preslym, Wilsonem Pickettem nebo Martou Kubišovou či Petrem Němcem, že není potřeba nic dodávat, snad jen název. Hey Jude. Hey.

0: Kukne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A nejsou tím myšleny zejména vůbec žádné osobní vztahy. Internet v tomto případě máme na mušce. Jak jistě víte, je to nejen zdroj užitečných informací, ale je také plný výmyslů a lží. Šíří se přes něj řetězové e-maily a šíří se třeba i přes sociální sítě. Ony nesmysly. Důvody jsou různé. Chtějí buď to pobavit, anebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Před malou chvílí bylo 3:15, takže zhruba ve stejnou dobu zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Za pár chvíl bude 16 hodin a to znamená, že se opět dostaví Pavel Chaloupka s čerstvými zprávami Českého rozhlasu Brno do studia. Bude sedět u mikrofonu, mrkněte na něho třeba na naší webkameře. Já ji využívám taky občas a věřím, že vy si dáte webkameru třeba i po 17. hodině, ale to už jsem udělal hodně velký skok směrem kupředu. Takže, aby bylo jasno, po 16. hodině a po zprávách to bude nejprve Humoriáda. Jejím hostem bude dnes Jiří Lábus. V 17 hodin další zprávy z Jižní Moravy, no a po 17. to už bude možná ta chvíle, kdy se podíváte na webkameru taky, protože vás bude čekat druhá série ze 4 debat s lídry kandidujících subjektů do zastupitelstva města Brna. Dnes to budou zástupci Přísahy, Občanského hnutí, Nového Brna, Zeleného Brna, což znamená Zelení, Žít Brno, SEN 21, Les, Volt, Budoucnost a Kruh, ale také zástupci ODS, TOP 09 a Nezávislých. Moderovat bude tuhle druhou ze 4 debat Zuzka Kopuletá. Věřím, že se podíváte. No a že zítra budete správně naladěni opět už, no dejme tomu od 12, od 10, od 8, no prostě celý den. Chtěl jsem říct původně od 14. hodiny, kdy se na vás budu těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. A ano, je to jasná zpráva, za chvíli končí dobré odpoledne. Ale pořád ještě nekončí babí léto, tak užívejte slunečních paprsků. Naslyšenou.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Bylo 16 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Střední škola polytechnická v Kyjově má moderní vzdělávací centrum za 220 milionů korun. Brněnská nezávislá divadla se spojila, chtějí jednat s městem o podpoře. Vyškovští fotbalisté získají nové travnaté hřiště pro tréninky a zítra bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V areálu střední školy polytechnické v Kyjově na Hodonínsku se dnes otevřelo nové centrum technického a inovativního vzdělávání. Za opravu školních budov a výstavbu nových dílen v areálu školy v Nádražní ulici zaplatil Jihomoravský kraj celkem 220 milionů korun. Studenti mají k dispozici nové zázemí pro praktickou výuku, odborné dílny nebo autoservis. Jaké možnosti centrum studentům nabídne, popisuje mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
6: Projekt zásadně proměnil areál školy a současně rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání v regionu. Nové a rekonstruované prostory umožní studentům pracovat s technikou, se kterou se budou setkávat také v praxi. Zároveň škole přinesly možnost rozšířit vzdělávací nabídku o obory autoelektrikář a autolakírník.
4: Brněnská nezávislá divadla chtějí společně jednat o lepších podmínkách pro svou činnost. 14 profesionálních souborů proto vytvořilo platformu, která je má zastupovat při jednání s městem. A podle její představitelky Evy Lietavové se nezávislá scéna dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz i prostorů pro hraní a zkoušení. Nejistá je podle ní také podpora Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje. Na problémy nezávislé scény upozorňuje i první ročník festivalu brněnských nezávislých divadel. Do neděle nabízí představení 14 souborů na 8 místech v Brně i odborné debaty o financování a podmínkách pro tvorbu. Ve vyškovském sportovním areálu začaly přípravy pro vybudování nového travnatého hřiště pro fotbalisty. Tréninková plocha s rozměry 39x27 metrů vznikne za rozběhovou rovinkou v Mlýnské ulici. Práce za asi 6,25 milionu korun mají být hotové na konci letošního roku. Proč je nové hřiště potřeba, vysvětluje mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.
7: Důvodem je přetěžování jediného travnatého hřiště ve sportovním areálu. Sloužit má zejména sportující mládeži. Prostor částečně oplotíme, chybět nebudou přístupové pěší komunikace a lavičky, parkové úpravy a podobně. Hřiště se pochopitelně neobejde bez automatického závlahového systému.
5: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně od jeho západu polojasno, později odpoledne a večer skoro jasno nebo jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 se před omezením u Holubic tvoří ve směru na Vyškov kolony. V opačném směru pozor u nehody na stém 94. kilometru. Opatrně projíždějte i u nehody na silnici 43 u České, stejně jako v Bučovicích na křižovatce ulic Legionářská Komenského. Cesty bez nehod přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Humoriáda.
10: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
11: Dobrý den.
10: Ať je podzim nebo léto babí, humoška vás prostě baví.
8: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... A mám stříka?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlici?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte, my jsme koumáci, my jsme tu hospodu

0: Takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
1: Aha. Tak já sekáme.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pidivajzlice začátek našeho dnešního humoriádnického menu Silvestre roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
4: no
3: v podstatě
4: netušil,
3: v takovéto
4: nikdy
3: zábavě.
4: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
3: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
4: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
3: Ano. Je to žena.
4: Je to
3: s
4: žena.
3: Velkým ž.
4: Ano.
3: Tak přátelé.
4: No, skoro.
3: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
4: To jsem taky poslouchal.
3: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Mm-hmm. Pozdravím vás do studia a posluchačov Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světla hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první 13 už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože dvakrát 13, no, takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce jsem tam měl dvojníka, no jo, ano.
1: No, ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Dneska dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Petik z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal povčerej.
8: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, koukám, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: No jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje,
8: no.
7: Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy.
7: Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Lábuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádka, ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom pleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem pane Šlechtic a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho!
4: Slouha! Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A! Au! Daj!
5: Ty tohle... Vždyť jsi mi vedle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal u Žižky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, jas, no, romantika, no. Pojď, no.
5: Nech to! Dej tu špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravého. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem, boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábus se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobí, a tam jsme měli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera. opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy, no a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo, a já do dneška dělám 45 let, jo, takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No, já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milé Jů. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Voli něco, že 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije Kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček a nebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
2: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
1: zajímavý. Já myslím,
2: zajímavý.
1: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
2: Myslíte si? Určitě,
1: já nevím. Ano,
2: já si myslím, že no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
1: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
2: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
1: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem byla teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
1: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
3: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
1: Pana Lábuse.
3: Je, tak já ho pozdravuju moc krát, co mě děti. Mám vás hodně ráda,
2: děkujem.
3: Je to sranda.
2: Ano.
1: Že jo? Tak jo. A zvolíte si smutné...
3: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
2: Ano.
3: Dneska potřebujeme.
1: Ano.
3: No a dejte mě tam pana Lábuse.
1: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
2: Můžete si vybrat. Jestli
1: můžete chcete... si vybrat smutného muže Válka, ano. Anebo Miloslava Šimka.
3: Tak toho Šimka.
1: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady František Jalubi nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
1: Zdravím.
4: A toho pana Šimka tam šoupněte.
1: No,
4: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
1: Všechno mu jde.
4: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
4: Mějte se. Mějte zdraví se. Díky.
2: Ano, naschledanou, naschledanou.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
1: Zdravíme.
5: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
1: Je to tam. Mějte se hezky.
5: Zbytek dne, naschle.
1: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
6: Vítíče z Valašska.
1: Zdravíme.
6: A zdravím Jiřího.
2: Ano.
6: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení zase.
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
1: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
1: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
2: Dobrý den.
7: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
1: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
1: Napovězte indici další, prosím.
7: Malý televizní kabaret.
2: Je to let.
1: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
1: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
2: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
1: Jitkou Moravcovou
2: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
2: To by se odehlo v LDNC.
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
8: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo? To je takový to velký černý.
9: Ona je tady, tabule?
8: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
9: No, jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
8: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
9: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, to...
8: Rozumím.
9: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
8: Slavku.
9: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
8: používat. To jsou tvoji žáci,
9: jo, ne,
8: to... tohleto je katedra, to ano. Je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
9: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
8: Vem to, jak
9: máte chceš. Zvoneček?
8: Ježišmarie.
9: Použij svůj teda šíp, jo?
8: Crrrr.
9: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
8: Crrrr.
9: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
10: Srnec.
9: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, to je přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Matějová.
9: Matějová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
9: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Matějová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Matějová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
9: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
9: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
1: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
2: Mějte se hezky, taky, naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když okna...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Starou Břeclav s centrem města propojí nová lávka přes řeku Dyji. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu naopak mírně vzroste. Policisté prověřují pondělní potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích a zítra bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Břeclavi začala stavba nové lávky přes řeku Dyji u splavu. Dělníci budují nosné piloty, samotné přemostění ale vyrábí v dílně. Na místo ho osadí na jaře příštího roku. Město předběžně počítá s otevřením v květnu. Stavba vyjde na bezmála 40 milionů korun. 60 metrů dlouhá lávka usnadní cestu pěším i cyklistům ze Staré Břeclavy do centra města mimo hlavní silnici, doplňuje mluvčí radnice Ivana Solaříková.
5: Teď už máme většinu města propojenou cyklostezkami. Lávka přes Dyji je poslední částí, díky které budou moci cyklisté projet celé město mimo tuto frekventovanou silnici. Zároveň pomůže dětem ze Staré Břeclavy, kterým se díky lávce výrazně zkrátí cesta do školy.
3: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moc prodávat nejvíc za 47 korun 97 haléřů, tedy o 1,40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak oproti dnešku stoupne o desetník na 46 korun 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Letošní úroda hroznů v Česku bude o zhruba 30 až 40% nižší oproti průměru za posledních 5 let. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Důvodem je především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Policisté se zabývají potyčkou mezi dětmi, ke které došlo včera odpoledne ve Velkých Opatovicích. Při konfliktu, který se odehrál mimo školu, se nejméně jedno dítě zranilo a do péče ho převzali záchranáři. Incidentu přihlíželi i další děti, které si vše natáčely na mobilní telefony. Více už policejní mluvčí Petr Vala.
6: Případem se zabývají blaninští policisté. V současné době již mají k dispozici videonahrávky pořízené během incidentu, které nyní vyhodnocují. Zároveň se jim podařilo zjistit totožnost všech osob, které byly události přítomny. Intenzivně spolupracují také se školou, kterou část dětí navštěvují.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně od jeho západu polojasno, později odpoledne a večer skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vítr bude foukat mírný, jihovýchodní až jižní, biozátěž na dvojce, tedy střední.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 se v hustém provozu tvoří kolony před omezením u Holubic ve směru na Vyškov. Při průjezdu Bučovicemi počítejte s omezením po nehodě na křižovatce Legionářské a Komenského ulice. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy ze zpráv. Za chvíli vám nabídneme druhou z předvolebních debat se zástupci subjektů, které usilují o křesla v zastupitelstvu města Brna. Dnes se jí zúčastní zástupci občanského hnutí Přísaha, hnutí Nové Brno, koalice Zelené Brno a také koalice ODS, TOP 09 a nezávislých.

0: Komunální volby 2026.
1: Český rozhlas Brno právě startuje první z předvolebních debat, které představují uskupení kandidující v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města Brna. Uskuteční se 9. a 10. října 2026. Od mikrofonu nerušený poslech přeje Zuzana Kopulatá. A dnes tady se mnou jsou Petr Vokřál, lídr kandidátky občanského hnutí Přísaha, Michal Sedláček z hnutí Nové Brno, rovněž první na kandidátce, Natálie Vencovská, která vede koalici Zelené Brno, a Martin Bázl, čtvrtý na kandidátce ODS, TOP 09 a nezávislý. Vítám vás tady, dobrý den.
2: Krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Ještě vám i posluchačům vysvětlím pořadí, ve kterém jsem vás představila. Není totiž náhodné, toto pořadí určil los.
0: Komunální volby 2026.
1: Nyní vás požádám, abyste postupně v čase jedné minuty představili své priority pro blížící se volby do zastupitelstva města Brna. Jako prvního, podle toho, jak to vylosovali kolegové, požádám Petra Vokřála, lídra kandidátky občanského hnutí Přísaha. Co tedy jsou vaše priority?
2: Pro hnutí Přísaha ty priority jsou de facto tři. Je to bezpečnost, odpovědnost, spravedlnost. Za tou bezpečností nemyslíme jen bezpečnost v ulicích, přičemž samozřejmě ta je klíčová pro to, aby se nám děti vrátili bezpečně domů, ale je to i třeba navyšování povědomí ve školách dětí k krizovým situacím. Ta druhá odpovědnost, odpovědné hospodaření města, to, co se tady dělo v posledních 8 letech, je pro nás nepřijatelné a já musím říct, že s tím mám zásadní problém, proto odpovědnost za financování všech projektů tak, aby veřejnost měla jasnou představu, co se děje a za jaké peníze, když to je z veřejných zdrojů. A poslední věc je spravedlnost a tady, a ještě se o tom určitě budeme bavit, je to dostupné bydlení, protože dostupné bydlení je pro nás jedna z klíčových věcí a není možné, aby lidé, kteří potřebují byty, čekali několik let, de facto se ve svém mládí ani nedočkají.
1: Poprosíme Michala Sedláčka z hnutí Nové Brno, jaké jsou vaše priority?
4: Za Nové Brno je to především rozvoj města Brna a to jsou velké projekty. Je to stavba nového hlavního nádraží a tím pádem vlastně i rychlé napojení vlaky jak na Prahu, Ostravu a Vídeň. Další je to bydlení, které především překládáme do nové čtvrti Trnitá, která se bude rozkládat k

0: 15 bytů, které teďka jsou neopravené a neobsazené a mohli byste tam lidé nastěhovat a zároveň i nastavení takové bytové politiky, která bude sloužit lidem a ne developerům. A za druhé je to něco, čemu my říkáme vize nula, a to je závazek, že do konce volebního období na ulicích města Brna nebudou žádní těžce zranění anebo mrtví. A za třetí je to i reakce na stoupající klimatickou krizi, kde opravdu jsme zaznamenali nejvíc horké léto a věříme, že by na to Brno mělo reagovat, ať už je to třeba zastínění budov nebo péče o zeleň v ulicích.
1: A ještě dostane slovo Martin Bázl, to je koalice ODS, TOP 09 a nezávislý.
2: V posledních 8 letech se město Brno pod vedením ODS neskutečně rozvinulo a podařilo se rozhýbat velké množství velkých i malých projektů. Naší prioritou na to následující období je navázat na to dobré a pokračovat v těch zásadních infrastrukturních projektech, jako je velký městský okruh, který se doposud posunul ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic, a dále příprava nového hlavního nádraží, a to je z hlediska těch dopravně infrastrukturních staveb. Potom v rámci bydlení je potřeba pokračovat ve výstavbě bytů. Důležitá je funkce obecního bydlení, ale bez té soukromé výstavby to zkrátka nepůjde, takže je potřeba, aby se tady v Brně co nejvíce stavilo. A potom je také potřeba zlepšit veřejný prostor. To je něco, co se v posledních letech rovněž dělo, nicméně je potřeba v tomto trošičku šlápnout na plyn.
1: To tedy byly priority účastníků dnešní debaty. No a některá témata rozebereme podrobněji.
3: Komunální volby 2026.
1: Jak mohu soudit z vašeho úvodního slova, tak velkým brněnským tématem je dostupnost bydlení. Vy už jste tady naznačili některé věci, ale přesto teď si pojďme shrnout, jaká opatření navrhujete a co konkrétně jste odhodlaný udělat, aby se ta situace zlepšila. Já poprosím pana Bázla, kdyby mohl začít.
2: Město Brno má 28 tisíc obecních bytů, to je poměrně velký bytový fond, nicméně ty nástroje bytové politiky města nejsou jenom v oblasti toho bytového fondu, ale jedná se taky o tu novou výstavbu. Je potřeba jednat s developery, je potřeba dosáhnout toho, aby se tady postavilo co nejvíc bytů v těch oblastech, které jsou vedeny v tuto chvíli jako brownfieldy. Velmi dobře probíhá výstavba v rámci nové zbrojovky, dále oblast Trnitá, a je potřeba taky, aby s tím kapitálem, který sem do těchto oblastí přichází, kde vznikají ty nové krásné čtvrti s těmi byty, tak aby tam vlastně byly i kontribuce těch developerů a podařilo se tam zvýšit kvalitu i po nějaké té urbanistické stránce.
1: Myslíte tedy, že by bylo dobré, aby město tu aktivitu developerů podporovalo a nějakým způsobem i třeba do toho vstupovalo?
2: Zásadním nástrojem regulace té výstavby je územní plán. Ten byl v tom končícím volebním období schválen. Díky tomu se podařilo tady rozhýbat tu výstavbu. V tuto chvíli je mezi městem Brnem a těmi developery uzavřeno 110 plánovacích smluv na více než 10 tisíc nových bytů, které v poměrně krátké době tady můžou vzniknout. A důležité je, aby vlastně město vždycky vyjednalo v rámci plánovacích smluv s těmi developery to, aby oni formou těch kontribucí dodali do těch čtvrtí i přidanou hodnotu v podobě infrastruktury a kvalitnějšího veřejného prostoru.
1: Prosazoval byste i to, aby tam vždy byly vyčleněny nějaké byty, kterými bude moci disponovat město a využít je pro své zájemce, pro potřebné lidi, kteří potřebují městský byt?
2: Je potřeba městský bytový fond rozvíjet a ano, toto je velmi vhodná metoda toho, jak navýšit počet obecních bytů tím, že v rámci nové výstavby bude vždycky jednáno s těmi developery, že část těch bytů bude vlastně nějakým způsobem převedena na město, zejména dobře se to dělá v situaci, kdy se bavíme o městských pozemcích.
1: Poprosím paní Vencovskou za koalici Zelené Brno, jaké postupy byste doporučila vy a v čem vidíte prioritu? Myslím, že tady zatím ještě nepadlo slovo družstevní bydlení, i o tom se na městě jedná a podnikají se v tom kroky.
0: Ano, hned padne, děkuji za slovo. Já to rozbiju do tří kroků. Za nás to, co je opravdu alarmující, tak je ten aktuální počet těch neopravených bytů, kterými město disponuje. Za nás už to, kde se děje ta chyba, tak je, že město nemá dobrý přehled o tom, kolik těch bytů má, v jakém jsou stavu a kolik by třeba ta oprava stála. Z informací, které jsme kusovitě dohledávali, tak až u půlky z toho no, u 500 těch bytů ta oprava by stála 400 tisíc, což opravdu, když to porovnáme s výstavbou nového bydlení,

0: tak je to velmi výhodné, takže za nás primárně opravit ty byty, které teďka město vlastní. Druhá je to i ta spolupráce s developery, kterou jste zmiňovala. My se inspirujeme v zahraničí, kde i třeba Vídni většinou postupem to, že když developer staví, tak se musí ještě předtím, než začne stavět, tak dohodnout s městem na tom, kolik procent nebo jaký počet těch bytů v té výstavbě bude dostupných. Takže to je druhá část. Ještě to zastřeším tím, že za nás je prostě důležité, aby město dělalo tu bytovou politiku tak, aby ta výstavba sloužila lidem a ne tak, aby jenom umetalo cestičku developerům, kteří si budou stavět v uvozovkách, co se jim zamane. A teda se dostanu k té třetí části, a to je právě výstavba ze strany města, kde bychom chtěli určitě posílit výstavbu toho družstevního bydlení, anebo i třeba jít na ruku projektům jako Baugruppe.
1: Poprosím pana Michala Sedláčka za hnutí Nové Brno. Jak vy vidíte možnosti řešení bytové krize v Brně? Možná jsme tady neřekli podle některých odhadů, a to sice realitních kanceláří, v Brně chybí až 30 tisíc bytů, takže ono to je opravdu obrovské číslo.
2: No, v Brně by se mělo stavět každý rok 3 tisíce bytů, abychom vlastně pokryli tu poptávku. Bohužel to se nám jako mnoho let nepodařilo. V roce 24 se postavilo, myslím, jenom 800 nebo 900, v loňském roce 1500, takže máme co dohánět. Aby se to dohnalo, tak by bylo potřeba postavit 5 tisíc bytů ročně. A to se nám samozřejmě nepodaří příští rok, ale dejme tomu ve čtvrtém o tom roce toho volebního období se to dalo, těch 5000 bytů postavit. A teď možná někomu to přijde jako veliké číslo, ale já chci připomenout, že v roce 1928 se postavilo 4200 bytů ve městě Brně, to bylo poloviční, a když to přeženu, tak se ta Malta Michala v Neckách. Takže to číslo je možné. Máme územní plán, máme takový nový stavební zákon, takže nějaké ty překážky, které předtím byly, se teďka zmenšily, ale je potřeba vlastně vytvořit podmínky, to znamená, aby město vytvořilo infrastrukturu, ulice, kanalizaci a tak dále. Město by ale nemělo vlastně spolehat jenom na investory, a tak říkáme Nové Brno, říká, že z těch 5000 by bylo dobré, aby město bylo postavilo 500 bytů, což je velký úkol pro město Brno.
1: Myslíte každým rokem 500 bytů?
2: Ano, ale možná by do toho mělo vstoupit to, že z těch 500 by třeba město mělo postavit, nebo ve spolupráci s univerzitami, 1200 vlastně lůžek nebo bydlení pro studenty, protože tím pádem se vlastně uvolní ty byty, které teďka jsou pronajaté studentům. A stejně tak, já tomu říkám bydlení pro seniory, kdyby ve spolupráci s městskými částmi se postavilo 1200 lůžek taky za rok. Takže z těch 500 ještě vlastně chceme odečíst těch 2400, protože to studentské bydlení i bydlení pro seniory samozřejmě je jednodušší postavit a provozovat než standardní bydlení.
1: Já poprosím pana Petra Vokřála za občanské hnutí Přísaha. Jak vy vidíte možnosti stavět obecní byty a co dál byste preferoval? Developery, družstevní bydlení, opravy?
3: Co se týká hnutí Přísaha, já se musím ohradit proti tomu, že za posledních 8 let se něco v bytové výstavbě pohlo. Na konci roku 18 byla provedena nějaká základní paspartizace a je pravdou, že těch bytů, které jsou prázdné, jsou opravdu vyšší stovky. To znamená, pro nás klíčové je, tak jak už tady bylo řečeno, poopravovat tyto byty, a výmluva, že jsou to velkometrážní byty, pro nás naprosto neobstojí, protože v takovém případě lze z těchto bytů udělat sdílené bydlení, které velmi často mladí dokonce vyhledávají. Takže tohle je první krok na zabydlení několik set mladých, možná mladých rodin, podle toho, jak velké ty byty budou. Druhá věc je změna systému nájemního bydlení v Brně. Není možné, aby nájemní bydlení bylo pro stranické kamarádičky, tak jak jsme se toho dočetli v některých bytových kauzách. Je prostě potřeba, aby v těch městských bytlech bydleli lidé, kteří to opravdu potřebují, kteří nejsou schopni uplatit komerční nájemné. Když si rozkliknete seznam.cz, kliknete si na S-Reality, najdete si počet inzerátů v městě Brně, tak k včerejšímu datu bylo to něco přes 500 volných bytů, které můžou okamžitě se lidé nastěhovat. Problém je, že to nájemné je 350 až 450 korun za metr čtvereční, zatímco v městském bytě to nájemné je kolem 150 korun. Ten systém se musí změnit tak, aby v městských bytech nebydleli lidé, kteří jenom hledají levnější variantu, přičemž si můžou dovolit to komerční bydlení, ale musí se tam dostat mladí lidé a teď jenom pro zajímavost, těch 27 tisíc a vyšší stovky bytu je 15% celkového objemu bytu, plus mínus, což je zcela normální standard v Evropské unii. Proto, aby ti mladí lidé mohli bydlet, se musí ale ročně uvolnit několik tisíc, protože máme asi 3,5 tisíce žádostí o byt, ale ročně se obsadí 400 až 450 bytů. Ještě jednou to řeknu, 400 až 450 bytů. To znamená, město neumí hospodařit s bytovým fondem za posledních 8 let a to se musí změnit. Co se týká developerů, ti se snaží. Ti se snaží a budou stavět jako život, protože je to pro ně biznis. Ale ten problém je, že za posledních 10 let stoupla cena bytů o 230%. Dneska už je standard 160 až 180 tisíc korun za metr čtverečný prodejní ceny bytu a některé byty překračují již dneska 200 tisíc. To si mladá rodina nemůže dovolit a město na to musí umět reagovat a musí uvolnit takový objem bytů z toho svého spravovaného portfolia, aby se tam ti mladí lidé mohli zabydlet.
1: Zeptám se ostatních přítomných, chcete nějak doplnit? Ano, pan Bázl?
4: Já jenom k té debatě o volných bytech a o nějaké aktivní bytové politice města Brna, tak docela důležitá informace, kterou neúplně všichni ví, je, že naprostá většina, opravdu jako drtivá většina těch bytů je ve správě městských částí. To neznamená, že město má rezignovat na tu bytovou politiku. Podle mě právě naopak. Jenom velký díl odpovědnosti za to, že nějaké byty nejsou opravené a že třeba dostali přednost nějaké šperkování bytů, kde už lidé bydlí, místo toho, aby se opravili ty byty, které jsou prázdné, kvůli tomu, že nejsou v dobrém technickém stavu, tak nese odpovědnost lokální starostové jednotlivých městských částí.
1: Paní Vencovská chtěla dodat?
0: Určitě to nebudu vyvracet, souhlasím s tím, jenom si právě myslím, že by magistrát v tom měl zaujmout daleko silnější pozici, protože ano, je to tak, některé městské části mají reálně třeba 2-3 městské byty a za mě by to tak vůbec nemělo být. Teďka ta největší tíha dopadá právě na Brno-Sever nebo na Brno-Střed a za mě by se to mělo opravdu jako víc posílit v těch jiných částech, kde těch městských bytů by mělo víc, ale opravdu zase za mě je to pozice magistrátu a v téhle té době si myslím, že magistrát by se neměl vymlouvat na to, že to je jenom odpovědnost městských částí.
1: Ještě dáme slovo panu Sedláčkovi.
2: K za Nové Brno, ty byty určitě městské by se měly opravit, ale nevyřešit tu situaci. Je skutečně potřeba, aby se stavilo těch 5000 bytů a já úplně nesouhlasím tady s Petrem Vokřálem. Developeři by chtěli stavět, ale je vidět, že za těch posledních 8 let se toho postavilo hodně málo a je to skutečně tím, že je to velice složité, nejsou proto udělané podmínky a je potřeba, aby město udělalo všechno pro to, aby ti developeři mohli stavět, protože ta největší část vlastně je na nich. Město nikdy nedokáže stavit tisíce bytů.
1: Tolik o bydlení v Brně. Za chvíli nás v předvolební debatě čeká téma směřování sociální péče ve městě.
5: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte debatu Českého rozhlasu Brno před komunálními volbami 2026, konkrétně do brněnského zastupitelstva. Ve studiu jsou se mnou Petr Vokřál z občanského hnutí Přísaha, Michal Sedláček z hnutí Nové Brno, Natálie Vencovská z koalice Zelené Brno a Martin Bázl z koalice ODS, TOP 09 a Nezávislí. No a nyní se budeme bavit o tom, jak do budoucna pro Brňany zajistit dostatečnou sociální péči a já tuším, že ono se to dojistí. Z té míry prolíná i s předchozím tématem. Už jsme tady slyšeli o tom, že by bylo potřeba některé byty uvolňovat tím, že pro starší občany postavíme nová lůžka, možná byty s pečovatelskou službou a podobně. Takže já poprosím teď pro změnu, třeba začneme od pana Petra Vokřála z občanského hnutí Přísaha. Jak vy vidíte sociální situaci ve městě Brně a jak se o jeho potřebné občany postarat? Samozřejmě určitě to není jen to bydlení.
3: To jsem chtěl říct, ta sociální péče je tak strašně široká oblast, že to tady můžeme strávit další 3 hodiny. Samozřejmě to, co jste pojmenovala, to znamená budování lůžek v domovech pro seniory v různých úrovních, ať už s nějakým speciálním režimem a tak dál. To samozřejmě je potřeba v nižších tisících lůžek. Nicméně ta sociální péče je i o tom umožnit třeba rodinám lepší péči o své rodiče nebo ty seniory v rámci podpory odlehčovacích služeb, které určitě využívají, protože ono paradoxně tím, že rodiny mají své první potomky v vyšším věku, tak ti rodiče do toho seniorního věku dostanou ve věku, kdy ty děti potřebují zásadní péči rodičů. A tady se to velmi často velmi mixuje, kdy to město by mělo nabídnout takové služby, aby ty rodiče rodičům odpadl stres, například doplňkovými službami i třeba ve školách, v rámci třeba kroužků, sportovních kroužků v rámci škol, protože pokud to dítě je bezpečně v té škole, tak ty rodiče se mohou postarat i o ty rodiče, o ty své rodiče v seniorním věku. No a samozřejmě tak, jak už bylo řečeno, je to i o tom nabídnout tu péči pro ty rodiny, které díky stresu a řekněme třeba i pracovní zaneprázdněnosti nemají tolik času, ale mohou tu službu svým rodičům nabídnout, ale musí jim mít dostupnou.
1: Poprosím pana Michala Sedláčka z Hnutí Nové Brno, jak vy vidíte možnosti uspořádání sociální péče v Brně, protože všichni víme, že dnes chybí lůžka v pečovatelských domech, chybí i ty služby, které označujeme slovem odlehčovací. Dnes už se na ně dělají pořadníky, takže opravdu je to velmi vážná situace.
2: Já si myslím, že vlastně ta sociální péče, že to je mnohem větší krize než krize bydlení. Protože pokud jsem nějaký mladý pár a nemám byt, tak se odstěhuji za město Brno. My teďka v současnosti máme v Brně 20 000 vlastně obyvatel, kterým je nad 80 let, což je 5% obyvatelstva, a za 10 let bude dvakrát tolik, bude 40 000. A mě, naštěstí město Brno je bohaté město, které si to může dovolit a je potřeba se vlastně o ně postarat. Takže říkám, větší krize. My k tomu navrhujeme, jak jsem říkal, že by se mělo postavit ve spolupráci s městskými částmi minimálně, nebo 1200 vlastně bydlení lůžek pro seniory. A taky dalším jako řešením, které ta ještě nebylo zmíněno, jsou mezigenerační byty. Jo, můžeme se inspirovat, můžeme se podívat kousek do Vídně. Je to vlastně řešení takové, že ten byt je dostatečně veliký, aby se tam vešly 3 generace a tím pádem ta péče vlastně zůstává v rodině a nemusí se přesouvat na město nebo na sociální služby a je to vlastně to nejlepší řešení do určitého momentu. Takže i velká podpora mezigeneračního bydlení.
1: Mluvil jste o lůžkách, která by bylo možné postavit, řekl jste tady přes 1000, uniklo mi úplně přesně to číslo. Zdá se to hodně, na jedné straně bych se zeptala, kde na to vezmete, na druhé straně v tom, co je třeba, je to vlastně málo.
2: No, já říkám 1200 a přesně tak, my se na to nedíváme jako je to moc, je to příliš ambiciózní, my se díváme, je to potřeba a budeme hledat cesty, jak se to udělá, spíš než vymýšlet nebo zdůvodňovat, proč se to nedá udělat, v této situaci je skutečně potřeba pro město Brno najít cestu, jak se to dá udělat.
1: A jak se to dá zaplatit? To znamená sebrat z nějaké jiné kapitoly nebo...
2: Město Brno má na svých účtech 11,5 miliard. Město Brno mělo plusový rozpočet v několika minulých letech, takže dá se říci, že není potřeba brát od někud jinak. Město Brno peníze má a toto je ta správná investice, kam by ty peníze měly jít.
1: Paní Vencovská z koalice Zelené Brno, jak vy byste řešila situaci se sociálními službami?
0: Za nás celý ten systém podpory hlavně leží na těch lidech, co už pečují, že to není jenom o těch lidech, kteří potřebují tu podporu, tu péči, ale i o těch pečujících. Takže za nás je to i třeba nějaká nápomocná skupina, poradenství, psychologická pomoc o ty, kteří vlastně pečují, protože na ně ta zátěž jde opravdu vlastně jako nejvíc a potřebují si odpočnout, nebo třeba i nějaké odlehčovací lůžka. Zároveň pro nás, nebo my si myslíme, že většinou se o ty lidé v nouzi postarají nejlépe ti jejich rodinní příslušníci, takže určitě bychom chtěli posílit ty terénní pečovací služby, osobní asistenci a jak jsem zmiňovala, tak třeba i ty odlehčovací lůžka. Ještě třetí věc, co mě napadá, tak je určitě bychom chtěli zvýšit počet krizových bytů, protože teďka aktuálně máme 4 a věřím, že to rozhodně nejsou jenom 4 rodiny nebo dovolím, trofnu si říct, ženy, které to krizové bydlení potřebují, protože toho, co třeba pro mě osobně je téma, tak může být i nějaké domácí násilí a věřím, že to rozhodně nezažívají jenom čtyři individuální lidé, takže chtěli bychom posílit počet krizových i sociálních bytů.
1: Ano, to jsem chtěla připomenout, že sociální problematika to nejsou jen seniori, při vší úctě je jich hodně, čili je to největší skupina, o kterou je potřeba se postarat, ale jsou to právě i lidé, kteří mají jiný problém, můžou to být i závislí a podobně. Čili myslíte v rámci vaší koalice Zelené Brno i tady na tuto stránku věci?
0: Na co konkrétně myslíte?
1: Například právě na závislé, kteří potřebují podporu a podobně.
0: My věříme, že prevence stojí daleko míň, než potom řešit ten problém, až se prohloubí. A věřím, že těch nástrojů, jak pomoct třeba drogově závislým, je spoustu. Ono se to, ta skupina drogově závislých často potom pojistou nebo prodnástou skupinou lidí bezdomova. A tam věříme, že by mohlo hodně pomoct obnovit projekt Housing First. A než na ty lidi koukat z vrchu, tak jim spíš nabídnout nějaké bezpečné zázemí a prostředí.
1: Poprosím ještě Martina Bázla z koalice ODS, TOP 09 a nezávislí, jak vy byste řešili sociální problémy v Brně?
4: Jak už tady zaznělo, je to mimořádně široká oblast, která se týká velké palety skupin. Co se týče toho stárnutí populace, tak opravdu je potřeba, aby byly navýšeny kapacity domovů s pečovatelskou službou. Tam bude velmi důležitá součinnost s Jihomoravským krajem, což si myslím, že v tuto chvíli poměrně dobře funguje. Další věc možností, mluvil se o tom, jak se to dá všechno zaplatit, tak opět dává smysl tady zapojit i ten soukromý sektor, kde vlastně i třeba formou koncese může město aktivně s soukromým poskytovatelem tohoto typu pečovatelských služeb vyjednat. Tady nějaký městský pozemek, je možné tady vybudovat domov pro seniory, ale požadujeme to za takových a takových podmínek a ty kapacity navyšovat. A dále zmíním určitě spolupráci s neziskovým sektorem. Tady v rámci města Brna, kromě příspěvkových organizací, které se této oblasti věnují, jsou i neziskové organizace, jako třeba Podané ruce, to se dostalo směrem k té prevenci, ale třeba i Armáda spásy a spousta dalších organizací, které jednotlivým skupinám, ať už jsou to osoby s nějakým zdravotním postižením, ať už to jsou seniori s omezenou mobilitou, ať už to jsou lidi, co trpí nějakými závislostmi nebo jinými problémy, poskytují velmi účinnou podporu a pokud město bude schopné s těmito organizacemi dobře spolupracovat a podpořit je v tom, tak si v podstatě může vlastně dost ulehčit život.
1: Já se ještě vrátím k těm seniorům a dalším, kteří mají třeba omezenou mobilitu a podobně. Existují projekty, které se dají stručně shrnout pod název Město přívětivé seniorům. Dá se to samozřejmě pojmout i šířeji. Myslíte, že město Brno, jeho prostředí venkovní, v budovách a tak dál, že je přívětivé pro lidi s omezenou mobilitou, že by se i v tomto něco mohlo podniknout?
4: Nemám problém uznat, že je potřeba v tomto trošičku přidat, protože se to týká z hlediska toho veřejného prostoru, o kterém jsme tady jenom velmi krátce v těch úvodech mluvili, například bezbariérovost. Já si myslím, že když se rekonstruuje ulice, tak dneska už tam jako velký standard, že se na tom bezbariérovost myslí. Nicméně ne všechny ty ulice jsou v harmonogramu dostatečně brzo na to, aby se mohlo prostě čekat. Takže za mě by bylo potřeba, aby se co nejvíc dbalo na tu bezbariérovost a i ten standard, který je v rámci těch nových rekonstrukcí, tak je potřeba opravdu na to dbát a snažit se, aby ten člověk s omezenou mobilitou, a to nemusí být jenom senior, měl co nejjednodušší pohyb tím městem, aby to pro něho, řekněme, bylo vůbec datelné. A pak jsou tady takové projekty, jako třeba Seniorbus, nebo v režii jednotlivých městských částí Senior Taxi, které vlastně za zvýhodněnou cenu pomohou osobám s omezenou mobilitou, zejména ze stran těch seniorů, je nějakým způsobem pohodlně, komfortně, bez stresu převést například k lékaři.
1: Takže koalice ODS, TOP 09 a nezávislí by podporovali právě tyto projekty a ohlíželi by si i na ten městský prostor, aby byl přívětivý k jeho obyvatelům.
4: Přesně tak, ono se už v této oblasti poměrně dost udělalo v těch posledních letech, ale absolutně nezastíráme, ta nová politická generace ODS a TOP 09, která v tuto chvíli nastupuje, že v tomto je potřeba přidat a mělo by se to stát vyšší prioritou, než to bylo doposud.
1: Paní Vencovská tam na mě trošičku mávala, takže poprosím o doplnění.
0: Jo, pardon, totiž ve mě to hrozně pne, když se řekne v jedné větě senior a možnost toho, že by mohl vůbec nějak existovat ve veřejném prostoru. prostoru, protože to tak teďka prostě není. Myslím si, že každý Brňačka, který si vzpomene na peklo, které jsme zažívali skoro 2 roky v kuse při rekonstrukci ulice Udolní, tak všichni ví, že to bezbariérově rozhodně nebylo. Protože sice jsou nějaké závazky a standardy toho třeba, že by vlastně jako ten při rekonstrukci ta ulice měla být bezbariérová, ale ta realizace potom vypadá, že sice vám tam třeba udělají nějaký jako návoz toho, aby se někdo mohl jako najet ze silnice o těch 10-12 cm výš nechodník, ale udělají ho třeba z písku nebo z kamení, takže to prostě rozhodně vozíčkář nemůže vyjet a opravdu za mě ten prostor brněnský se rozhodně nedá přirovnat k něčemu, co by mělo existovat ve 21. století a rozhodně ne v západní Evropě. I právě kvůli tomu, že vyhostí nebo vyhazuje opravdu velkou skupinu obyvatel, jako jsou seniori, vozíčkáři, rodiče z kočárky, i kdokoliv, kdo cestuje s kufrem.
1: I s berlemi, s chodítkem a podobně.
0: I trošku vás bolí kyčela, hned to je problém.
1: Pan Sedláček také se hlásil o slovo, jenom připomenu, je to koalice, je to hnutí Nové Brno.
2: Nové Brno, číslo 14. A to město samozřejmě nebylo stavěno nejenom pro ty osmdesátníky, ale to se říká město 8 až 80, prostě od těch dětí až do toho seniorského věku. Máme to ještě vlastně následek toho komunismu. A skutečně jako existuje spoustu míst, které by mělo být nejenom bezbariérové, ale vlastně lehce, aby se člověk dokázal orientovat a bylo bezpečné. A náš přístup k tomu je, že vlastně je potřeba skutečně si udělat analýzu těch nejhorších míst. Jo? Nedělat to jenom, že teď rekonstruujeme ulici, tak to tam uděláme. Skutečně se na to město podívat a zanalyzovat se a říct si, toto jsou ty nejhorší body, kde vlastně to má dopad na co nejvíc lidí a pak se na ně zaměřit. To znamená mít nějaký plán, konkrétní plán, jak ty ulice a ty náměstí budeme vlastně dělat bezbariérový a lepší, ten veřejný prostor zlepšit, skutečně mít to naplánované po krocích, jak budeme postupovat.
1: Veřejný prostor, to jsou i lavičky, kam se dá sednout, jsou to stromy, které ty lavičky zastíní a podobně, ale myslím, že i pan Vokřál chtěl něco dodat.
3: Já jsem ještě chtěl zareagovat na tu bezbariérovost. Kdyby se realizoval projekt například Centra magistrátních služeb, to znamená jeden barák pro všechny úředníky, tak ten měl být naprosto bezbariérový, přístupný. Já si myslím, že obrazem toho, že město se nechová úplně správně tady v tomto směru, jsou právě magistrátní budovy. Do některých budov se musí přijít ze zadu, aby se do nich člověk na vozíčku dostal. Musí na chodbách dlouze hledat výtahy, než vůbec se dobude toho, aby se dostal někam, odkud se dostane z 0. patra do 2., 3. patra. Čili myslím si, že to je odraz toho, jakým způsobem to tady bylo vedeno. Já jenom jsem chtěl ještě navázat na druhou věc, na ten veřejný prostor, protože s tou čistotou a s tím veřejným prostorem taky souvisí ta bezpečnost, protože v té čistotě se těm trošku hůře přizpůsobivým pohybuje hůře. Ale samozřejmě bezpečnost neznamená jenom více městských strážníků, byť jich chybí zhruba 70, ale je to i o roli daleko většího počtu preventistů, kteří by s tou městskou policií spolupracovali tak, aby opravdu, aby se naše děti nebály přijet do Brna vlakem. A to je dneska ten stav.
1: Nastínili jsme, co dnešní účastníci v debatě chtějí udělat v Brně proto, aby se vyřešily sociální problémy obyvatel. No a před námi je teď otázka dopravy v Jihomoravské metropoli.
5: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte debatu Českého rozhlasu Brno před komunálními volbami 2026, konkrétně do brněnského zastupitelstva. Ve studiu se mnou jsou Petr Vokřál z občanského hnutí Přísaha, Michal Sedláček z hnutí Nové Brno, Natálie Vencovská z koalice Zelené Brno a Martin Bázl z koalice ODS, TOP 09 a Nezávislí. No a naším posledním tématem je doprava ve městě. Všichni víme, že to je obrovské téma a bohužel čas u mikrofonu běží velmi rychle, takže já bych vás poprosila, kdybyste zhodnotili, jak vidíte situaci s dopravou v Brně v současné době a co si myslíte, že by se dalo udělat pro to, aby se situace zlepšila. Co si budeme povídat, Brno je dopravou zahlcené. Tak já dám přednost dámě, čili paní Natálii Vencovské z koalice Zelené Brno.
0: Děkuju. Já určitě nebudu popisovat, jak se dostávat do Brna lépe, protože věřím, že třeba co se týče té automobilní dopravy, tak lidé, co se pohybují po jako středu nebo po centru města Brna, tak právě trpí na to, že sem spoustu lidí dojíždí zvenku, což může být třeba i dopad na to, že dopad toho, že nemáme velký městský okruh. Každopádně já bych to právě chtěla otočit, a to je spíš ta optika toho, proč není ve městě bezpečný na těch ulicích. Navážu na to, co jsem zmiňovala předtím, my tomu říkáme vize nula, protože opravdu těch závažných až smrtelných nehod je v Brně tolik, že nás to řadí na nejhorší příčku ze všech krajských měst, takže opravdu v Brně je nejnebezpečněji. Je to kvůli tomu, jak k těm ulicím přistupujeme. Jsme zvyklí na to vozit děti až přímo před školu. My bychom chtěli udělat například školní ulice, chtěli bychom daleko víc jednosměrných ulic. V moment, kdy bude na ulicích méně zaparkovaných aut, ale třeba víc laviček nebo právě těch stromů, tak zase informujeme ty, co jsou v autech, že tam se pohybují děti a musí tam, nebo pěší a děti a musí tam jezdit bezpečněji. Za nás je to taky o tom neúplně posílit MHD, protože věříme, že v Brně je velmi kvalitní šalinové spojení, ale spíš ho udělat třeba kvalitnější v tom mít klimatizované vozy, protože věřím, že spoustukrát si v létě člověk prostě auto nevybere, protože šalinu nevybere, protože jede radši tím svým osobním klimatizovaným vozem. A ještě za nás třetí téma je o tom, že Brno už má mít dávno daleko víc rozpracovaný projekt podzemní dráhy.
1: Ještě se vás zeptám, jestli jsem se dívala dobře do vašeho předvolebního programu, tak ta městská hromadná doprava tam hraje poměrně velkou roli. Jak s ní naložit, co se týče financí? Dost dlouho se nezdražovaly jízdenky, aby byla kvalitnější. Zdražit jízdenky nebo naopak zlevnit, aby ji lidé využívali, nebo je tady třetí varianta doprava zadarmo. Takže ano. Jak vy to vidíte?
0: Určitě nepojmenovávala bych to jenom tak, jakože doprava zadarmo, ale za nás ano, když uděláme i atraktivitu té MHD vyšší skrz tu cenu, tak tím možná některé nemotivujeme nenasednout do toho automobilu, takže to, co my konkrétně navrhujeme, tak je právě šalinkarta pro děti do 15 let zadarmo, stejně tak pro studenty do 26 let, anebo pro seniory na 65, plus ještě to chceme použít jako takový motivační nástroj pro těch skoro snad až 70, nebo od 70 do 100 tisíc lidí, kteří se ve městě Brně pohybují, bydlí tady, ale nemají tady trvalý pobyt napsaný, tak to právě chceme použít jako motivaci a těm, kteří si sem přepíšou trvalý pobyt, tak jim dát právě šalinkartu na 3 roky zadarmo.
1: Co si o tématu dopravy v Brně myslí Michal Sedláček za Hnutí Nové Brno?
2: Tak na tu dopravu by se dal dívat jako z mnoha podledů. Samozřejmě je zásadní dokončit velký městský okruh. Je dobré zlepšit kvalitu městské hromadné dopravy, dokončit cyklostezky, ale my se na to snažíme dívat trochu koncepčněji. Vlastně proč k tomu dochází? Hodně se mluví o té automobilové dopravě a je to tím, že do Brna dojíždí každý den 100 až 150 tisíc lidí. No a pro většinu z nich, pro hodně z nich vlastně ta volba je auto. Ten počet aut stále narůstá. Jako nejenom od roku 90, ale i za posledních 10 let se to zvýšilo, bylo před 10 lety 450 aut na 1000 obyvatel, teď už je to 600. Takže podle nás tím koncepčním řešením je to, aby lidé do Brna nejezdili, to znamená, aby v Brně bydleli. To znamená, bydlení úplně souvisí tady s městskou hromadnou dopravou a je samozřejmě prokázáno, že čím blíže do centra města bydlíte, tím méně používáte auto. Takže ten přístup je k tomu samozřejmě velký městský okruh a tak dále, ale to, aby lidé ve městě bydleli a nemuseli sem dojíždět. A další takový koncepční věc je, že pokud se postaví nové nádraží, tak dostane vlastně, bude možné se do Brna dojíždět velice pohodlně tramvají nebo teda vlakem a pak přesedat městskou hromadnou dopravu. Takže ten nárůst v současné době na nové hlavní nádraží přijíždí 60 tisíc cestujících denně, na to nové to bude 120 tisíc denně, ale to nebude mezinárodní a vnitrostátní, také to bude, ale velký nárůst bude právě ta vlastně městská nebo příměstská doprava. A poslední věc, taky taková velká zásadní, která by to změnila, je to ten severojižní kolejový diametr, řekněme ta brněnská podzemka, protože městská hromadná doprava je tady úplně na limitu, když si to vezmete. Vy se v podstatě, když je ze severých, tak se nemusíte dívat, je každé 3 minuty, takže ta podzemka by velice městu také pomohla.
1: Pan Petr Vokřál za občanské hnutí Přísaha, jak vidí situaci dopravy? Poprosím teď už stručněji, protože čas
3: běží. V krátkodobém hledisku žádné lusknutí prstů a vyřešení dopravy neexistuje. Je to opravdu několik komponent dohromady. Jedna z věcí, která tady nebyla zmíněna, je budování takzvaných park and ride, ale nejenom na okraji města, ale i v zázemí ve spolupráci s Jihomoravským krajem, protože pokud do toho auta v tom Tišnově ten člověk nenastoupí, tak přijede nějakým způsobem hromadnou dopravou, ať už je to vlakem nebo autobusem, a nezatíží tu dopravu. Druhá věc, která s tím úzce souvisí, jsou náklady na bydlení. Čím dražší bydlení v Brně, tím více mladých lidí se bude stěhovat z Brna a tím více se bude zvyšovat dopravní zátěž do města. Město opravdu se musí naučit spravovat svůj majetek tak, aby v těch bytech co nejblíže centru, samozřejmě ideálně. Ono je potřeba se taky podívat na tu mapu, kde jsou pracovní příležitosti, protože není to jenom v centru, ale nabídnout těm lidem možnost bydlení, co možná nejblíž té nabídce práce.
1: Vidím, že tu panuje shoda, jak to vidí pan Martin Bázl z koalice ODS TOP 09 a nezávislí?
4: Naprosto zásadní je, aby pokud lidé přijíždějí do Brna, tak aby co nejméně těch přijíždějících zvolilo auto jako ten svůj způsob přepravy. A to potom tady to Brno nesmírně zatěžuje a to jak z hlediska té statické dopravy, ty parkovací místa, tak i té dynamické dopravy, to znamená ten provoz těch aut v těch ulicích. Takže výstavba nového hlavního nádraží, která dramaticky zkomfortní a zvýší kapacitu toho, jak bude možné obsloužit to okolí Brna a ten širší region z hlediska kolejové dopravy, je naprosto zásadní. Zásadní to je i z hlediska toho, že v tuto chvíli ta tramvajová doprava před tou stávající budovou hlavního nádraží už je prostě naprosto přeplněná a je tam vlastně kapacitní problém v tom, že další spoje už tam prostě být nemůžou. Prostě to nejde, ty sloty jsou obsazené. Takže to je zásadní moment, co nejrychleji dosáhnout toho, že dojde k výstavbě toho nového nádraží. A další věc je výstavba velkého městského okruhu. V momentě, kdy se podaří posunout ten projekt dál, v tuto chvíli se během tohoto volebního období posunulo ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic hned několik úseků. Žabovřeská, Bauerova, Tomkovo náměstí, už v tuto chvíli probíhají práce na štole v Vinohradském tunelu. Následovat bude Ostravská radiála a spousta dalších úseků. Jakmile se tohleto plní, tak to velmi ulehčí tomu centru. A řeknu k tomu jenom jednu věc, tady jak ta doprava je komplexní téma, kterou zároveň všichni zažívají každý den a mají na to svůj názor, tak ti politici samozřejmě se snaží si to trošičku zjednodušit, ten život někteří, a prezentují tady trošičku uměle živený konflikt mezi těmi jednotlivými typy přepravy, že ten, kdo dělá něco pro auta, vlastně automaticky dělá něco proti cyklistům a chodcům a obráceně. Já velmi stručně popíšu krátký příběh od nás z Brna sever, kde já mám dopravu na poslední 4 roky jako místostarosta. V momentě, kdy se posunul velký městský okruh, konkrétně úsek Tomkova náměstí, dramaticky klesl dopravní význam ulice Provazníkova, kde byly historicky 4 jízdní pruhy, později 3. Nakonec jsme to zredukovali na 2 jízdní pruhy pro ty auta, to znamená, auta tam dále jezdit můžou, jenom tím, že jich tam nejezdí tolik, tak bylo možné tam zřídit jak nové parkování, tak vyhrazený bus pruh pro MHD, ale také cyklopruh poměrně dlouhý, který vlastně celou tu naši městskou část z východu na západ a z západu na východ vlastně přetíná. Takže všichni se přišli na své a je tam i nový přechod pro chodce, který dříve nebylo možné udělat právě kvůli tomu vysokému počtu jízdních pruhů.
5: Komunální volby 2026.
1: Do debaty před komunálními volbami 2026 dnes do studia Českého rozhlasu Brno přišli Petr Vokřál, lídr občanského hnutí Přísaha, Michal Sedláček za hnutí Nové Brno, rovněž první na kandidátce. Byla tu paní Natálie Vencovská, která vede koalici Zelené Brno, a Martin Bázl, čtvrtý na kandidátce ODS TOP 09 a nezávislý. Děkuji vám, že jste přišli, a těším se někdy s vámi naslyšenou.
3: Děkujeme za pozvání.
2: Naschledanou.
0: Děkujeme.
4: Naschledanou, děkujeme.
1: Zítra budeme v diskusi o problémech Jihomoravské metropole pokračovat. Pozvali jsme zástupce koalice Lidovci a Starostové Brno blíž lidem, uskupení Brno naplno, koalice Svobodní, Trikolora pro, uskupení Brno Brňankám a Brňanům B3 a Demokratickou stranu zelených za práva zvířat a nezávislí kandidáti. No a poslední věc na závěr dnešní debaty. Ještě připomenu, že záznamy všech debat Českého rozhlasu Brno s kandidáty do brněnského městského zastupitelství zastupitelstva najdete už ve čtvrtek večer na webu brno.rozhlas.cz. Za pozornost děkuje Zuzana Kopuletá.
5: Komunální volby 2026.

0: vlastní svět.
1: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů. To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
5: Už se těšíte na zimu?
6: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
5: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
6: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
5: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
7: Bylo 18 hodin.
8: Český rozhlas Brno, zprávy.
7: Krajská koordinátorka onkologické péče pomáhá v organizaci léčby zhruba 40 pacientů týdně. Národní památkový ústav zaplatí přes 18 milionů za vstupné zdarma. Lávku k autobusovému nádraží Zvonařka v Brně čeká uzavírka kvůli rekonstrukci a zítra bude oblačno, postupně se vyjasní. Teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Koordinátorka onkologické péče pro celý Jihomoravský kraj má za sebou první půlrok fungování. Za tu dobu řešila 15 kritických případů, kdy hrozilo prodlení léčby kvůli složité logistice nebo komunikačním nezhodám mezi poskytovateli péče. Na koordinátorku se můžou obracet lékaři a odborníci z celého regionu. Průměrně pomůže s organizací procesu léčby u 40 nemocných týdně, popisuje mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Klára Jirko.
9: Úkolem je zajistit správný postup pacienta systémem s cílem snížit čekací doby. Je také administrativní a organizační podporu pro odborné komise a společné indikační komise komplexního onkologického centra, které rozhodují o nejvhodnějších léčebných plánech nemocných s onkologickou diagnózou.
7: Národní památkový ústav stál 2 neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je v uplynulých týdnech otevřel návštěvníkům zdarma. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Pětina těch, kteří si vstup předem rezervovali, ale nakonec nedorazila. Resort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu alespoň část výpadku ze vstupného nahradí. Ředitelství silnic a dálnic chystá opravy lávky pro pěší mezi brněnským autobusovým nádražím Zvonařka a galerií Zvaňkovka. Povolil to Jihomoravský krajský úřad. Rekonstrukce má začít příští týden a omezí jak auta, tak chodce.
10: Rekonstrukce má začít 15. října a skončit v závěru stejného měsíce. Po celou dobu zůstane lávka mezi nákupním centrem a autobusovým nádražím nepřístupná, stejně jako přechod pro chodce pod ní. Chodci budou muset křižovatku obejít přes 3 další přechody. Auta pod lávkou projedou ve zúžení. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
7: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 tisíc korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu.
2: Počasí.
7: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně od jeho západu polojasno, později odpoledne a večer skoro jasno nebo jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr, biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
7: Opatrně projíždějte místem nehody na silnici 54 u Veselí nad Moravou na cestě do Bzence. Po nehodě zůstává teď uzavřená silnice ze Slavkova u Brna do Křenovic. Další nehoda je hlášena u brněnských Jehnic na silnici do Vranova. Pohodu na cestách přeje ze studia Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dnes jsme si, přátelé, ještě celý den mohli užívat sluníčka, tedy já mluvím hlavně o Brně, ale ve spoustě míst dnes svítilo sluníčko. No ale teď si pro změnu můžete užít písničky. Hezký večer při poslechu té druhé hodinky Moravy krásné země vám přeje Ivana Slabáková. No a jak jste sami slyšeli, tak tentokrát se o ten hudební úvod postarala dechová hudba Kněž Polanka. A sice polkou Slávka Smišovského a Jaroslava Hájka Muzika je láska má. No a já říkám, že muzika je láska všech, kteří poslouchají tento pořad. No ale ještě připomínám, že svátek dnes slaví Hanuš, ten slaví u nás, no a spolu s Hanušem pak na Slovensku slaví Natália. Milí oslavenci, ještě jednou přejeme všechno, všechno nejlepší. No a než dostane slovo paní Marie z Dobromyslic, tak připomenu telefonní číslo 7264652000. Tak paní Maruško, máte slovo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, prosím vás, já potřebuju přetlumočit prosbu, protože ta paní, co mě o to požádala, špatně vidí. Paní Alča Matoušková, Dobromilice, prosila, abych se nechali zahrát Lišce Matouškové z Křenovic u Kojetína. Ať jí to šlape ve škole, štěstí, zdraví. A ještě by prosila, aby Elišce Hladíkové z Hodu na Vysočině hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Prosí o hezkou písničku, ta samozřejmě bude, že kdyby bylo možno za tu horu za Vysokou, ale všechno nejlepší přeje i vám účinkujícím babička a teta.
0: No, paní Maruško, nikdo nám to nebude věřit, ale představte si, že právě s touto písničkou, o které jsem mluvila, kterou ta paní by moc chtěla, je tu připravený Jožka Černý se svojí sestrou Květou Nešporovou, ale tady mám svědkyni, že opravdu před písničky jsou samozřejmě vybrané dopředu. Tak vidíte, jak ta telepatie funguje a my samozřejmě moc rádi zahrajeme. A já jsem strašně šťastná, že to takhle dopadlo, že opravdu můžeme té paní splnit její přání.
1: No, tak paní, no, i ona. No,
0: a my budeme všichni šťastní s ní, tak se mějte hezky, paní Maruško, nashledanou. A já zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.

0: Dobrý večer. Tady Elena Večerková. A chtěla bych nechat zahrát Elišce Kvapilové z Řešovic, která včera měla svátek. Hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. A taky všem Frantům a Frantovi Pičovi z Řešovic. A tomu přeji Elena Večerková a Martička Kvapilová a všetci z Řešovic.
1: Dobře, tak
0: konečně. Taky chci poděkovat za krásné páteční oříškohraní tady ve škole a paní učitelkám.
1: Výborně, no tak to my moc rádi zahrajeme. Tak se mějte hezky, nashledanou. A já tu mám ještě jednu vzpomínku. Chtěli bychom zahrát nějakou pěknou písničku pro naši babičku, maminku a tetu, paní Vlastu Mivkovou z Provodova, která nás opustila před týdnem a dnes měla pohřeb. Má moc ráda dechovky, tedy měla moc ráda dechovky a taky cymbál a tímto jim ji zdravíme tam nahoru do nebe. Tak pro paní Vlastu Mivkovou to bude stejně jak pro všechny ostatní. Joška Černý, Květa Nešporová, kapela Petra Olivy a krásná lidová Za tu horu, za vysokou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Krásná lidová písnička Joška Černý, Květa Nešporová a cimbalová muzika Petra Olivy. No a teď už mám u telefonu pana Františka z Vrchoslavic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ivanko. Já zdravím a Český rozhlas Brno. A dneska by se měl dožít krásných narozenin kapelník a skladatel Glorie, pan Zdeněk Gurský. Přeju mu hodně zdravíčka a ještě hodně nápadů a krásné muziky. Děkuju za trstor a mějte se krásně.
0: I vy, pane
1: večer.
0: No, my vám přejem krásný večer. Vidíš, Zendo, tak my ti taky ještě tady s Eliškou přejeme všechno nejlepší. A komu bude přát pan Karel z Nesovic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát sestře paní Marie Skotákové, momentálně je v domově důchodců v Bystrcu, která se dožívá dneska 90. roku. Já bych chtěl popřát hodně zdraví a hodně hlavně personálu, který o ní pečuje, děkuji. A při této příležitosti bych chtěl taky poslat písničku jenom tak paní Dvořákové, Jarmilce, Brnovu. Děkuji moc krát, hodně zdraví všem. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane Karle. Dnes má narozeniny, přátelé, paní Helča Jurčíková z Uherského Hradiště. Ve čtvrtek 8. října má svátek paní Věrka Foltinová z Topolné, nyní z Jindřichova Hradce. V pondělí 12. října má narozeniny její dcera Marcela Hovorková, 17. října její manžel Jiří Hovorka, no a 16. října jejich vnuk Petr Hovorka. Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, ať si ještě dlouho užívají krásný společný život v lásce a rodinné pohodě. Písnička od vás, ať je potěší. A tuto písničku posíláme také do Uherského Hradiště Ivaně Hladké, spolupacientce na oční klinice Baťovy nemocnice ve Zlíně a všem hodným sestřičkám z lůžkového oddělení nemocnice. A tohleto přání a písničku posílá Ludmila Říhová z Dolního Němčí. Tak paní Ludmilku zdravíme, jmenovaným blahopřejeme a teď už směs pod horanky.

0: Tak to byla směs písniček dechové hudby Podhoranky a já mám u telefonu pana Milana Makovičku ze Štítar. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ivanko. Já vás prosím, vaši kolegyni Elišku a všechny dechovkáře. Já bych dneska chtěl popřát a poslat písničku paní Helči Jurčíkové do Uherského Hradiště, když má takový pěkný narozeniny. Přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenost a stálou radost z dechovek, které tak má tak ráda. No a dále bych chtěl písničku poslat pro radost manželu Urbánkovým, Špačkovým do Kramolína, no vědce Svobodové do Petrova, no a Aničce do Miroslavy, Josefovi Prejovi do Beskova a zpívákům Janě a Antonínu Vočkovým z Dobšic z Amatéru.
0: Dobře.
1: Ivanko, vám přeju všechno nejlepší, mějte se hezky a už na vás taky čekali ti ptáčci.
0: No ti vaši, a že tam nejsou dneska slyšet, pane Milane.
1: No protože už se to ukládá, už se takhle stmívá.
0: Ano, tak oni už se ukládají k spánku, jak slepice,
1: no,
0: jak se setmí. Dobře, pane Milane.
1: A manžel se pro potěšení a bylo by to všechno.
0: Dobře, tak se mějte hezky, rádi vyhovíme, nashledanou. A já přidám ještě jedno přání, a sice pro paní Evu Langovou z Nivnice, která má narozeniny, tak paní Evo, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To vám přeje celá vaše rodina, všichni přátelé a známí a také muzikanti dechové hudby Nivničanka a dechové hudby Dolněmčanka a samozřejmě kamarád Broněk. A bude to Valčík za horama, za dolama a Šohajka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a já tu mám ještě jednu pozvánku, přátelé, a sice na koncert ke 125. výročí vystavění a vysvěcení obecné školy ve Skoronicích. Ten koncert se koná tuto neděli 11. října v kostele svatého Floriána ve Skoronicích. Začátek je v 15 hodin a 30 minut. A v hudebním programu účinkují talentovaní mladí hudebníci ze Skoronic, Vlkoše, Milotic, Mistřína a Kyjova. Tak si určitě nenechte tento krásný koncert 11. října ve Skoronicích v kostele svatého Floriána ujít. No ale teď už zdravím do Prakšic paní Janu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát paní Věře Gorčíkové do Bánova u Uherského Brodu. Je to manželka od bratranca.
2: Dobře.
3: No, tak já bych vše do Bánova chtěla popřát přeji to Kročilovi a Šmídovi z Prašic.
2: Dobře, paní Jano, a co pak jí popřejete?
3: A všechno nejlepší, ať přijedu na návštěvu, už tak často se teďka má nekaždá svoju rodinu, tak už se tak často
2: nevidíte.
3: A také bych chtěla vzpomínku do nebe poslat. Moje rodiče by měli 78 roků, byli spolem Ludmila a Ladislav Vlkovi. Měli svatbu,
2: ano.
3: Je to 78 roků, co se brali.
2: Dobře.
3: Sobotu.
2: Dobře, paní Jano.
3: Tak bych chtěla poslat
2: vzpomínku. Pošleme jim písničku jako vzpomínku, ano?
3: Děkuju moc krát, dobrou noc.
2: Mějte se hezky, paní Jano, nashledanou. No a dnes slaví narozeniny taky paní Helenka Lakosilová z Vážan u Polešovic. Paní Helenka se narodila do rodiny, která měla krejčovské řemeslo v krvi. I ona se vyučila krejčovou, no a nejvíce jí učarovali kroje a jejich šití se věnuje už spoustu let. No a nás také těší, že je věrnou posluchačkou Českého rozhlasu Brno. K vašim narozeninám, paní Helenko, vám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní pohody a aby vám šití krojů ještě dlouho přinášelo radost a uspokojení přejí manžel Jan, dcera Jana a sourozenci Jan a Marie s rodinou. No a k přání se samozřejmě připojuje i kamarádka Věrka a Šuránkovi a já vám, paní Helenko, taky přeju všechno nejlepší. A teď už Moravanka, viděla jsem šohajíčka.

Dohrála Moravanka a je tu další pozvánka, a sice, přátelé, na slovácké setkání. Koná se tuto sobotu 10. října od 18 hodin v besedě v Nivnicích. No a kdo bude účinkovat, budou to dechové hudby Nivničanka, Gloria, Bučkovanka a cymbálová muzika Holůbek. Celým večerem vás provede Karlíček Hegner. Začátek je v 18 hodin, určitě si nenechte ujít. No a teď tu mám ještě přání pro Zdeňka Gurského z Vracova. Takže Zdeňku, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To ti přejí všichni tví nejbližší, taky muzikanti dechové hudby Gloria, dechové hudby Dolněmčanka a samozřejmě, určitě víš kdo, kamarád Broněk. A bude to valčík při měsíčku, který zahrají Bojané.

0: To byli Bojané, určitě jste poznali Vojtu Račického a Aničku Zlomkovou. No a teď už má slovo pan František z Frýdku Místku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková. Zdravím vás, zdravím Český rozhlas Brno a rodnou Jižní Moravu, takovou tu hodně jižní. Já bych chtěl poděkovat přání, které jsem dostal, a bylo to od Trutnova, Turnova, Liberce až po Lanžot. A všem moc děkuju, ne všichni tohle to slyší, ale dvěma bych chtěl poděkovat, a to je Jožka Gargula z Moutnic, který byl nešťastný, že se nedovolal, nebo zklamaný, že se nedovolal do Brna, do rozhlasu. No, já jsem to zkoušel taky, protože jsem chtěl popřát do Uhříc manželovi od sestřenice. 17krát jsem to zkoušel.
0: Taky no, jak jsou Františci, taky... pane Františku, tak víte, že je to těžké.
1: Ale já mám takové jedno přání. Přáli mě kamarádi, spolužáci z Dolních Dunajovic a já jsem tam byl nedávno na Hodech a potkal jsem se tam s jednou hodně dlouho známou paní, a jenomže problém je v tom, milá Věruško, já tě znám jako Beděrovou, jak se jmenuješ? Jsi byla vdaná, bohužel. Takže milá Věruško, já ti děkuju. Já mám telefon na tvýho Olina, teda na bráchu Olina, jenomže ten telefon už je hodně asi starý, a takže mě nefunguje to číslo telefon. Takže Věruško, pokud to slyšíš, tak já napíšu do Dolních Dunajovic na obecní úřad a nechám tam moje telefonní číslo. Za to krásné přání, které si mě poslala, ti moc, moc děkuju. A Dunajovice mám opravdu hluboko v srdíčku. Paní Slabáková, já všem děkuju a hlavně vám, že jste mě to zvedla.
0: Pane Františku, tak i já vám dodatečně k svátku přeju všechno nejlepší. Hlavně, ať nám slouží zdraví. Tak se mějte hezky, nashledanou. A mám tu poslední přání. Dnes se dožívá 65. obletu kolem slunce pan Vít Badin z Jezeřan Maršovic. Zdraví a pohodu, mnoho úspěchů při práci na zahradě a ve vinohradě, zdar při různých opravách, radost z vnoučat a boží požehnání. Tomu přeje bratr Petr s rodinou. A teď už Moravská 12 a pro každého něco.
2: Český rozhlas Brno.

To byla Moravská dvanáctka. No a na závěr si, přátelé, s krajankou Vaška Hlaváčka můžete zaspívat třeba lidovou Na břehu Blanice.

Tak to byla poslední písnička večerní Moravy, krásné země. A vy jste určitě zvědaví, na co se můžete těšit v dnešním pořadu na pěknou notečku, který začíná krátce po 19. hodině. Tak v té dnešní notečce vám Jan Káčer představí reálie ze života lidí na Slovácku, které se vztahují k podzimnímu období. Byl to čas pozdního vinobraní, posledních velkých pracích na polích a zahradách, ale také čas hodových zábav a pomalého sklidnění před zimou. Tak si dnešní dobrou notečku určitě nenechte ujít. No a v tuto chvíli už vám měčickou polku hraje Moravanka. Já bych tuhle tu skladbu ráda věnovala Milušce Gurské. Miluško, zdravím. Zdravím i vás všechny, milí přátelé. Loučí se Ivana Slabáková a přeje vám krásný a pohodový večer.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Střední škola Polytechnická v Kyjově má moderní vzdělávací centrum. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. A zítra bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V areálu střední školy Polytechnické v Kyjově na Hodonínsku se dnes otevřelo nové centrum technického a inovativního vzdělávání. Za opravu školních budov a výstavbu nových dílen v areálu školy v Nádražní ulici zaplatil Jihomoravský kraj celkem 220 milionů korun. Jak shrnula mluvčí krajského úřadu Martina Žítková, studenti tak mají k dispozici nové zázemí pro praktickou výuku, odborné dílny nebo autoservis.
4: Projekt zásadně proměnil areál školy a současně rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání v regionu. Nové a rekonstruované prostory umožní studentům pracovat s technikou, se kterou se budou setkávat také v praxi. Zároveň škole přinesly možnost rozšířit vzdělávací nabídku o obory autoelektrikář a autolakírník.
3: Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo, dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek změnami všech složek vakcíny. Je to podle něj celoevropský problém. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
5: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
6: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
5: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
7: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
5: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
3: Policisté odvolali pátrání po 82-leté seniorce z Olomouce. Ženu našli pomocí vrtulníku s termovizí. Byla podchlazená, ale jinak v pořádku.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně od jeho západu polojasno, později odpoledne a večer skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky pak budou dobré až velmi dobré, biozátěž zůstane na dvojce, střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 15. kilometru dálnice D2 zůstává ve směru na Břeclav nepojízdné auto. Po nehodě na okraji Slavkova u Brna zůstává dočasně uzavřená silnice do Křenovic a s omezením po nehodě počítejte na silnici z Brněnských Jehnic na Vranov. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, vážení posluchači. Zdravím vás u dalšího dílu pořadu Na pěknou notečku, který jsem dnes tematicky nazval Podzim na Slovácku. Ve zkratce vám představím reálie z života lidí na jihovýchodní Moravě, které se vztahují k podzimnímu období. Byl to čas pozdního vinobraní, posledních velkých prací na polích a zahradách, ale také časem hodových zábav a pomalého sklidnění před zimou. Zpívá Jarmila Šuláková za doprovodu ostravské techniku.

Podzim na Slovácku představoval především období završení celoroční tvrdé práce na polích a vinohradech, hojnosti a klíčových folklorních tradic, které spojovaly celé komunity. Podzimní práce v lidové kultuře představovaly klíčové období celého hospodářského roku. Byly protkány tvrdou kolektivní prací, rituály poděkování a magickými úkony, které měly zajistit ochranu úrody a hojnost pro příští rok. Veškeré činnosti na venkově se řídily církevním kalendářem a svátky významných světců. Hraje cimbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště.

Hlavním symbolem podzimu bylo vyorávání brambor a sklizeň cukrové řepy. Sklízelo se také zelí, ale také se česalo ovoce ze sadů. Sbírali se jablka, hrušky a švestky, které se dále sušily, vařily na povidla nebo později destilovaly na pálenky. Zelí se krájelo na nožích, našlapalo se a nakládalo do zeláků. To vše patřilo k rodinným pracím. Vinařské oblasti žily vinobraním, kdy se ve vinicích sbírala vinná réva a v lisovnách se moštovala na lahodnou šťávu. Následovaly bujaré oslavy spojené s ochutnáváním burčáků a později i mladého vína. Usedlosti vonily bramborovými patenty, povidly, pečenými vdolky a koláči, ale i pečenou drůbeží. Zkrácením dnů a koncem polních prací se život postupně přesouval zvenčí do chalup, zpívá Věra Domincová za doprovodu Hradišťanů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku. Příprava polí na ozimy patřila k nejdůležitějším úkonům. K podzimnímu hlubokému orání se vázaly pověry. Například pokud stál ve dvoře vůz připravený na pole, nikdo nesměl podlézt pod jeho ojí, aby se hospodáři nestalo neštěstí. V podzimních měsících se přistupovalo ke zhánění dobytka z pastvin, ke sklizni kukuřice, která se dosušovala v podstřeší, zpracování lnu, slámy, tabáku, ale stříhali se i ovce. Ovce byla a je univerzálním zvířetem, která nejenom spásá traviny, ale poskytuje především vlnu, mléko, maso, kůži a dříve i střívka na struny. Nesmím opomenout i drobné opravy usedlostí, především střech. Muži sváželi dřevo z lesa na otop, opravovali nářadí, čistili chlévy a zajišťovali zateplení hospodářství před příchodem prvních mrazů. Hraje a zpívá cymbálová muzika Radošov z Veselí nad Moravou.

Pro každou slováckou vesnici představovaly hody nejdůležitější společenskou událost roku. Konaly se v období začínajícího vegetačního klidu, kdy už byla veškerá úroda sklizená a zůstalo více času na odpočinek a zábavu. Šlo o poděkování za úrodu a oslavu patrona místního kostela. Jsou neodmyslitelně spjaty s oblékáním slavnostních krojů, stavěním máje, hodovými průvody s chasou a stárky a tradiční dechovou a cymbálovou muzikou. Hraje a zpívá cymbálová muzika Danaj ze Strážnice.

Pojem hody označují původně výroční slavnost, sváteční den, termín se vžil postupně pro hodování, hostiny, a to rodinné i obecní. Obce slavily hody trvající i celý týden v různém čase během celého roku. To se pokusil změnit císař Josef II., který v roce 1787 vydal patent s doporučením slavit hody o třetí neděli v říjnu v trvání 2 dnů, a to v neděli a pondělí. Do povědomí vstoupily jako hody císařské. Dalšími dny, kdy se hody slaví, je podle zasvěcení kostela nebo novodobé republikánské okolo 28. října. Hudební tečku za naším dnešním pořadem udělá Varmužova cymbálová muzika ze Svatobořic Mistřína. Od mikrofonu se loučí Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Krásný zbytek večera.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačerate šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech u Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzíkem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzíkem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom už udělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: byl fenomen, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takové věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amaričave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout a Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven úplně, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu?
1: Přesně co tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbalovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že jo? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit se jim.
1: Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví, tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.

0: očaje.
1: A stále posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
2: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
3: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
2: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
4: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
2: A vy, pane Kolomane?
3: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
2: Zanikly už tradiční romské písně?
3: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
4: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
2: Vy hrajete na kytaru, ano. Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
4: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
2: Hrál jste v nějaké kapele?
4: Ano, hrál, nakladně.
2: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
4: A hymna a to je Čajory domaní. Čajory domaní, já jde kermagy a góry.
1: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palika rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže, než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajelo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hualorio, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný, fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli. Nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval. Teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou. Ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný. Pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak na

0: stopy magnetofonem trvalo asi 15 minut, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
1: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
0: Něco málo, jo. Martin Stránský
1: je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení se

0: vymyslel Adolf. Mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
1: Adolf Zika, režisér filmu.
0: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
1: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
0: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě Stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
1: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
0: A nevím, opravdu to nevím.
1: Multižánr.
0: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. Ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mám.
1: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
2: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
1: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
2: no,
1: ale.
2: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
1: Takže, a možná přijde znova.
2: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
1: To musí být velké ocenění pro herce.
2: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
1: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl, jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
2: Určitě,
1: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost, co by herce či dabéra?
2: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl, já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
1: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte. Já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmídmajerem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně... Hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit, já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Za odvolání obžalované zamítá.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se vztahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Rakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože oni nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na které

0: zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud,

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnancí jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech?
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem. A tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanujou do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem požensku, oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace, nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neshodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdem.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí, v Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakab se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žily, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé letí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky. A vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje žárlí na všecko? O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom pravíš, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař

0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče?
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haněti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spídil po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom seznatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jako bys dívkou byl.
2: Ach.

0: vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti? Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo, je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: A co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohou dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. A cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk,
3: Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
4: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
3: Moji drazí.
5: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
3: Jste tak milí.
6: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
3: Vynechal jste komickou starou?
6: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
5: A také nikdy nebudete.
3: Pane...
6: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
3: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
5: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
6: Marfo Petrovno.
5: Jo, Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
3: Jste tak milý, báječný, skvělý.
5: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
3: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
6: Marfo Petrovno.
3: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
5: Vy jste...
6: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
3: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
5: Jak jsme jen mohli?
6: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
3: Oh, pán si žádá mé foto.
6: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
3: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
6: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
3: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
6: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
3: Ale na představení přijdete, že?
6: Jistě. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Andreas. Ja, dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Dialekt.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a z díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas móda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upad. No, kdyby mě upad, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no, opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: nohy obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Tak. Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr. Jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
0: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
0: To je přece, děkuju, to si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě k královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
0: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paleček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě? A přineslo vám to taky úspěch. Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Posluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost? Ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché.
0: No, je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně tamně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji pamětí. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho,
0: ano,
1: jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Když si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma dušama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž
0: uh-huh.
1: v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci,
0: no.
1: Já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovnická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.

0: postavil som barák.
1: No vidíte to, tak velký úspěch.
0: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
1: Ano.
0: No a já už mám 8 měsíců drvočkou.
1: Aha.
0: Takže už tady, už mám koupet, všetko jsem už mal.
1: Jo.
0: A i mám, a víte, co jsem nemal?
1: No.
0: Hrob. A jo. Už mám aj hrob.
1: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
0: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam se mnou.
1: Jo, jo, jo.
0: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď lituji, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
1: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečtenou, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
0: Ano,
1: jo?
0: Mám všechny tři děti, vítáte v pořádku, všechno.
1: No tak to je krása.
0: A mám 5 vnučat, ale to jediná vnučka, sami jo. Vnuci.
1: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
0: Ne, v Hradci Králové.
1: V Hradci Králové stále.
0: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
1: Jasně, to věřím.
0: Jinak mluvím česky normálně.
1: Jo, že se nezapomíná.
0: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem vlásil zprávy, víte, kolik a to.
1: No, vidíte
0: takže
1: to.
0: Takže jsem po česky písanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
1: Dobře.
0: Ale víte, co jsem dostal otázku,
1: no.
0: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
1: No prosím.
0: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básník, napísal prvou jako tu básničku, tak šel mamičke, že? A ona začala plakat.
1: Jo.
0: Myslel si, že to je dojata z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavol Orsák Hvězdoslav po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
1: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
0: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
1: Nevím.
0: Bohovská baba.
1: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
0: tak
1: mějte se...
0: Pěkně.
1: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, a tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jituško, od začátku,
0: ano,
1: od školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jednička nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadilo, nemělo to vliv na další postup, na třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem se vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás takovou celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži úpravy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník, a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceněn. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal naši úřely, se nedožili 80, aby už teda překračují 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězeny a chodili jsme na tu řepu a že vidím ty lány, tu táčku, a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo.
1: Prostě dostali jsme to zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, někteří, že jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musím vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a...
1: No to zdravíčko, trošku takový, musíme se hlídat, jo. No a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někde zase z nějaké vešky, jo.
0: Jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A už to přepoštím na kluka, ale kluk už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
0: No to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je tak. Bude, no, takže... Tak říkám, tu spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: To je dobře.
0: Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hudba laskavá.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po půl dvanácté pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl. Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost. No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě. Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela před církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme. My jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě navázaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohl. A kterého jsem vezla k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl stejně starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že?
0: Ano.
1: Na těch se musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka přišli prvního a dostali od milost paní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala.
0: No rozumím, rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastný, že jsem to dokázal.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadbovala sama za sebe, začne dělat zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Jo.
1: A nemohla se udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodruh. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem žádnou ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pan do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bčko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom to stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně. Mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech podstáce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, mějte se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorážská skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže ano. No a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na ty horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje, aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už
0: chodí. Cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosul jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi jako, vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, no. že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se teď, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
0: No věřím.
1: Vzduch.
0: Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček. Uj, rybky, jaké si narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Ten. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Stojím

0: Tolik hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Tušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roku, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho
0: jasně,
1: spadnu.
0: Ježiš.
1: Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechny možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo v neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma.
0: Jo.
1: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříct si propustku do hraničního, do zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? to, že oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jí zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, samozřejmě to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak
1: že
0: jste tam ráda.
1: Že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju. Jinak vám přeju, ať se vám tam líbí. Budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc. A teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Vlka.
1: Tak do nového dne jsme se přehoupili s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince. Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím, taky zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No, abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený.
0: Uh-huh.
1: V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo.
0: Uh-huh.
1: Mě Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. S Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání.
0: Uh-huh.
1: No a ten k těm úspěchům. Já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce. Jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží.
0: Mm-hmm.
1: Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka. Tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelař, nebo založil, v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje, ano.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahráme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánům doktorů a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No, tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: A musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívám, mám velkou kabelu, do které házím co všeho, čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někdy někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. O to já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul.
0: Uh-huh.
1: A je to. Pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: My jsme skládali.
0: Mm.
1: No, nebyl jsem sám, no, byli jsme tam alkoholici všichni, no. Mm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal,
0: mm-hmm.
1: kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení.
0: Mm-hmm.
1: A on mi řekl, že bych mohl dostat 2 roky,
0: mm-hmm.
1: což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000,
0: mm-hmm.
1: a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný,
0: jo.
1: A byl jsem střízlivý.
0: No já to... vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda to... léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch

0: Ječe Ben bylo moc. Toho, to jako...
1: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
0: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
1: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
0: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali do jakých sedé, na to nebyli. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal revers a šel první na pivo,
1: no. A šel pryč, jo, jo, jo.
0: No, takže... Takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu, řidič neviděl.
1: Jo.
0: Přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem.
1: Jo.
0: Těrkem. A teď vedle mě si hrály dvě děcka, a točili se do kola, když se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto. Na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
1: Rozumím.
0: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 cm, aby mu to začalo brát nohy.
1: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
0: Děkuju vám.
1: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to určitě žádná závislost není jednoduchá.
0: A to je to strašné.
1: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace a děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
0: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
1: Krásnou noc přeju taky.
0: Ještě nashledanou.
1: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, a desce četrouta.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 2:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Srovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali pokřtít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední soud, tak buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší se ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už jsou 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná, nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, to, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádím roka půl, tak... A zatím na to není připravená, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se... vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, to... ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no, bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná odnory, no, takže mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl paní Tuško poprosit, ale my si máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, ono je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak
0: na... No,
1: tak...
0: ano, přesně.
1: Dobře,
0: tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře. Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina, pozdravujte Vastičku, pozdravujte Ludmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Já věřím to říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano. Že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napříjmu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, a jsem si tady poznali. A já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa, jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. Uh-huh. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: Ani nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude. No. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik. No a 35 roku, v 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán se uměl úspěch, protože už jsem ho taky někdo slyšel, mi připomíná smutného muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena, a jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: To bylo úžasné. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím, dobrou
0: díky,
1: noc a
0: hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaši vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou, společně se mnou jsou tu dnes i naši asi, opak, nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám, tady, je tam pod tou bukličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku. Jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. Zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A jo, to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co, už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opajej se, jaká je.
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zjevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď, Julio, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, tati, do toho jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
5: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní. No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No,
7: no a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No.
5: Ha. Počkat, první sníh?
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
5: No, já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťolo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem si ještě takhle

0: jsme také slalom.
1: No, no samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
0: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
1: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
0: Ano, proč?
1: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
0: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
1: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
0: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
1: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem jel 12.
0: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
1: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
0: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
1: No, co je to za styl? To si, mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
0: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
1: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
0: Jak to vozili?
1: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
0: Jo, takhle.
1: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
0: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
1: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
0: Jo. To je prýma. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
1: Co pak, ona půjde také?
0: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
2: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, to, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne, jak ne, jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ježiš, školy... Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když, dítko, jo, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Jo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výbor, ale výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a
2: to je opravdu, bych řekl, Odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané trošku.
2: Ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: To vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
2: promiňte.
4: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držet ti zrcadlo před přírodou. Ukázat ti ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená, a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No prosím, můžete poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec. No. Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky, já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, Spejble. Neboj se pořád, Máničko, přece ale vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti, polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Ale to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě no, tak,
3: no tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik, šmik, šmik, no i hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak? Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ustřih jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko, to by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš... Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S boženou Krupičkovou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.